0: Na Proglasu dozněl koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby Johanna Sebastiana Bacha. Nesly název sonáta číslo 1 G-moll pro sólové housle, partita číslo 1 H-moll pro sólové housle a anglické suity suita číslo 3 G-moll. Na klavír hrál Robert Levin. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Krásný dobrý den, začíná pořad Studna slova. Pokud máte rádi výpravy do historie, jste tady dnes úplně správně. V dalších minutách budeme společně s Jiřím Hurtou doprovázet starý Izrael na cestě z Egypta a dostaneme se i na hostinu římských císařů. To vše proto, abychom společně znovu zkoumali základní jistotu, na které může stavět křesťan svůj život. Dobrý poslech přeje od mikrofonu v Rádiu 7 Jitka Vilažíková a slovo předávám našemu průvodci Jiřímu Hurtovi.

boji proti falešnému siláctví víry, na základě něhož se někteří křesťané domnívali, že jim nehrozí žádné nebezpečí od okolního pohanského světa, že mohou mít i účast na jeho hostinách v pohanských chrámech a že je dostatečně odolné proti vlivům modlářského životního stylu. Apoštol Pavel pokračuje v prvém listu do Korintu v 10. kapitole slovy 18. až 20. verše. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Problémem jsme se zabývali už minule na základě předešlého textu. Pavel tu uvádí pro své stanovisko znovu příklad ze Starého zákona. Je třeba si uvědomit, že starý historický Izrael, tedy dřívější církev boží, tvořili mnozí různorodí lidé, stejně jako církev Kristovu. Izraelci totiž po žádné lidské stránce nebyli přirozenou jednotou. Myslet si, že všichni Izraelci byli skuteční potomci Jákobovi, tedy pokrevní potomci 12 praotců Jákobových synů, to je pošetilý nesmysl. Už v Exodu se dovídáme, že z Egypta vyšlo spolu s Izraelci také množství přimíšeného lidu. Zástupy, které vyšly pod Mojžíšovým vedením z Egypta, byly shlukem lidí bez ladu a skladu. Byla to, dá se říci, různorodá sebranka. A k ní se časem přidávali další lidé, kteří rovněž nebyli téže krve. Za všechny můžeme jmenovat aspoň Kénice, o kterých čteme v první kapitole Soudců 16, že vytáhli spolu s judovci do judské stepy a usadili se tam spolu s lidem. Nebo můžeme k ním připočítat i Gibeoniany, o kterých čteme v 9. kapitole knihy Jozue. Celé to pestré množství se postupně jednotou teprve stávalo. Ale jednota nebyla v žádném případě založena na příbuznosti rodové. Izraelci se stávali jednotou, protože všichni se stávali účastníky oltáře a jedli společné oběti, které byly přinášeny jednomu Bohu, a to Hospodinu. V té době vlastně vůbec neexistovalo něco jako národnost anebo národní uvědomění, které je teprve plodem novověkého romantismu. V pozdější době existovaly jen státy. Původně se však tvořila jen kultická společenství, tedy svazky lidí, kteří se shromažďovali kolem určitých společně uznávaných božstev a jejich kultů, tedy způsobů uctívání. Izrael byl společenstvím kultu Hospodinova. Oběť je tu zdůrazněna, protože pro vzájemné spojení všech členů společenství i pro spojení s božstvem měla oběť jedinečný význam. Při obětní hostině účastníci kultu věřili, že uctívané božstvo je přítomno. Na znamení toho byla například do čela společného stolu stavěna socha božstva. Dokonce například ještě koncem prvého století po Kristu římský císař Domitián hodoval tak, že kolem stolu rozsadil sochy svých příbuzných a přátel, kteří podle něho byli bohy. On, Bůh, hodoval tedy mezi bohy. Socha božstva při takových hostinách vlastně znamenala, že uctívané božstvo tomuto hodu jaksi předsedá. A tím se vytvářela i
jednota stolujících obětníků. Proto i v izraelské svatyni, kde byl Hospodin neviditelně přítomen, byla hostina naznačena takzvanými předkladnými chleby, které byly položeny na stole ve svatyni. To bylo jídlo, které jedli kněží. A tím bylo naznačeno, že oni jsou účastníky oltáře, že jsou tedy i účastníky na přítomnosti Hospodina. Neboť ty chleby jedí jakoby společně s Hospodinem. Izraelské společenství se tedy vytvářelo společnou účastí na jednom společném oltáři, jímž byl oltář Hospodinův. O co tedy v korinském sboru šlo? Ti domněle ve víře silní křesťané, kteří hájili svou takzvanou svobodu a tvrdili, že modla ani oběť jí přinášená nic není, po stránce logické měli jistě pravdu. Ale Pavel upozorňuje na důsledky, jaké svévolná účast křesťanů na pohanské hostině může mít. Ono totiž nestačí, aby si křesťan při pohanské oběti představoval, že jeho oběť neplatí uctívané modle, nýbrž živému Bohu. Tady jde o to, čemu se říkává mentální nebo myšlenkové rezervy. To znamená, člověk navenek něco dělá a vnitřně se od toho distancuje, vzdaluje se tomu a má to pro něho jiný obsah. Například mluví polopravdu, a k tomu, co říká nahlas, v duchu dodává něco, co by z jeho slov teprve učinilo pravdu, ale ostatní to neslyší. Takovéhle praktiky se prováděly například při přísahách. Člověk oficiálně na něco přísahal a současně se nějakým tím svým kejklem z platnosti přísahy vyvazoval. Když zvedal ruku se dvěma prsty k přísaze, druhou rukou strkal současně třeba dva prsty dolů, což mělo jaksi znamenat, že pro něho přísaha neplatila. A dlužno říci, že takových způsobů, jimiž člověk klame ve skutečnosti sám sebe, je bezpočet. Pavel říká jasně, že účast na kultu vytváří jakési neviditelné vnitřní spojení účastníků, že tedy má skutečný vliv na člověka. A říká taky jasně, že kultovní pohanská hostina je účastí na stolu démonů. Ten neviditelný vliv se potom projeví viditelnými důsledky na způsobu myšlení, a tedy i na způsobu života. Uvažte jako příklad třeba projevy davové psychózy. Jde v nich o viditelné důsledky cizího, třeba i neviditelného vlivu. Možná, že dnes už se objevují zřídka, ale existují. Způsob vlivu nemusí být okamžitě jednoznačně zřetelný. Například miliony lidí se v určité chvíli společně dívají na televizi. Vidí tutéž věc, která na ně působí, takže se mezi nimi vytváří jakési vnitřní spojení a společné stanovisko. Tento vliv může vést i ke společnému určitému způsobu života, myšlení, k životnímu postoji. Jistě dobře víte, že když za války vysílal například rozhlas Hitlerovi projevy z Reichstagu, miliony lidí je poslouchali na ulicích a náměstích a upadali přitom do jakési extáze. Člověk se totiž cítí v takovém davu povznesen nad sebe a upadá do vytržení. Po vystřízlivění sice vytržení pomine, ale vliv působí i nadále na rozhodování a činy. A může snad někdo popřít, že tady mnohokrát šlo o vliv, který
právem můžeme nazvat démonský? Vždyť ani rozumný úsudek a střízlivé uvažování pak už mnohokrát nestačí, aby člověk tu sílu toho cizího vlivu zvládl. Postupně mu propadá, nakonec podlehne bez odporu a bez zábran. A právě tak, jak jsme toho byli svědky v době nacismu, může se to opakovat v síle jiných vlivů. Apoštol o tomto záludném nebezpečí dobře ví a nechce, aby se kterýkoliv křesťan stal účastníkem démonů. Proto varuje před falešným siláctvím víry a důrazně připomíná, nemůžete mít podíl na dvou různých stolech. Zvažme tohle apoštolské slovo ve své aktuální situaci a v praktické aplikaci na dobu, ve které žijeme. Vždyť i pro nás platí, že patříme pouze Ježíši Kristu jako svému pánu. A v tom případě máme z milosti ve víře jediné právo. Právo účasti na jeho stole a nikoli na stole kohokoliv jiného.

Pane Ježíši Kriste, pro cenu krve, kterou si nás vykoupil z moci zlého, ti děkujeme za to, že ti patříme a že máme účast na tvém stole požehnání. Prosíme, chraň nás před vlivy cizími a tobě nepřátelskými. Amen.

Modlitbou za ochranu každého, kdo poslouchá, končí dnešní vydání pořadu Studna slova. Posloucháme společně z archivních nahrávek, které zaznamenávají hlas kazatele Jiřího Hurty. I příští týden se budeme těšit na slyšenou, věnovat se budeme bdělosti. Končí relace Studna slova. Od mikrofonu z redakce Rádia 7 se loučí a na slyšenou se těší Jitka Vilažíková.

0: Ne násilí a moc, ale láska má sílu, říká dnes muž, který žil 5 let na ulici a bojoval se závislostí na heroinu. O svém vyučování skrze pády a o ohromné vůli žít bude vyprávět Tomáš Sisel v relaci Stopy v pondělí 31. srpna od 10:45.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy. V kritické vztahu době, v době bez paměti.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

stal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

0: L. Shankar je indický houslista, zpěvák a skladatel, který se narodil v roce 1950. Je známý svým inovativním přístupem k hudbě. Proslavil se už v 70. letech po boku kytaristy Johna McLaughlina v kapele Shakti, ve které spojoval indické klasické tradice se západními žánry. Ve svých 75 letech je L. Shankar stále hudebně aktivní. Nedávno vydal hned dvě nová alba, jednak Over the Stars a jednak Full Moon, na které se zaměříme v dnešním vydání pořadu Jak se vám líbí. Na tomto albu Shankar spolupracuje s indickým hráčem na tabla Abhijitem Banerjeem. Na začátku pořadu vás vítá Milan Tesař, který se s L. Shankarem spojil na dálku přes internet. Povídali jsme si jak o tomto novém albu, tak o Shakti a dalších houslistových aktivitách z minulosti i současnosti. Začneme ale albem Full Moon, neboli Úplněk.
1: Vždycky jsem byl tak trochu posedlý měsícem. Od malička jsem sledoval úplňky, novoluní a podobné věci, stejně jako pohyby mezi planetami a další takové jevy. To album jsem proto skutečně nazval Full Moon, Úplněk. Spolupracoval jsem na něm s Abhijitem Banerjeem. Abhijit je skvělý hráč na tabla. Spolupracuje se mnou už mnoho let. Dali jsme dohromady všechny tyto věci a já jsem nahrál své části. Cestuju, takže své nahrávky pořizuji v mobilním studiu. Ať už jsem v Malajzii, v indickém státě Goa, jinde v Indii nebo v Los Angeles. Abhijit nahrává v Los Angeles. Celé album samozřejmě souvisí s úplňkem, s pocity, které měsíc vyvolává, a s jeho odlesky a s tím, jak se pohybuje. Je to trochu legrační, protože když jsem byl malý, nechtěl jsem jíst. Moje máma, mohlo mi být tak rok nebo rok a půl, mě vzala do náruče, ukazovala mi měsíc a přitom mi podávala trochu rýže nebo něco podobného. A od té doby jsem měl k měsíci silné pouto. Každý měsíc sleduju úplňky a všechny možné fáze měsíce. Letos 25. ledna to bylo úžasné. 5 nebo 6 planet se seřadilo do jedné linie. Opravdu neuvěřitelné, fascinující. A to jsem samozřejmě sledoval taky. Opravdu mě zajímají všechny ty planetární jevy, země a přírodní procesy. Nic se nevyrovná tomu, co se děje v přírodě. Lidé se hodně mění. Často přehlížíme nebo si nevšímáme věcí, které jsou původní. Ale přichází k nám spousta poselství. Od někud zvenčí, víte? A moje hudba je tím vším vlastně taky ovlivněná.
0: Ústřední skladbou alba Full Moon je více než půlhodinová svita Abery Fantasy. My si jako první ukázku poslechneme její první část.
1: Skladba Abery Fantasy je něco jako rágová improvizace. Má více částí, což souvisí s měsíčním cyklem, s tím, jak se měsíc pomalu posouvá do různých fází. Když nastane úplněk, za 15 dní se z něj stane nov a měsíc už není vůbec vidět. Nelze jej najít. Je to jakási posloupnost spousty různých věcí dohromady. A já jsem to vnímal jako celé album. Jakoby celé album bylo jako úplněk, jako kruh. Přecházím z jedné části do druhé, jsou tam bubenická sóla. Všechny tyhle různé části jsem si představoval jako rozložené kolem měsíce.

0: Slyšeli jsme první část skladby Abery Fantasy, houslisty a skladatele El Shankara. V části třetí, kterou si pustíme za chvíli, se k autorovi připojí hráč na perkuse Abhijit Banerjee.
1: I have played a lot of concerts with me.
2: Odehrál jsem spoustu koncertů s Abhijitem. Často pobývá buď v Los Angeles, nebo v Kalkatě, takže často zkoušíme přes Zoom nebo přes videohovory na WhatsAppu. Udržuje si tak přehled o mém repertoáru a všem ostatním. Mnoho rág, vlastně všechny rágy, jsou založené na improvizaci. První dvě části jsou improvizační. A když se ke mně připojí Abhijit, tehdy začíná samotná kompozice. A ta kompozice je postavená na 9,5 dobách. Kompozice je daná. Jakmile ji několikrát zahrajeme, začínáme improvizovat na základě této kompozice. Je v tom hodně spontaneity a spousta improvizace.
0: Na albu Full Moon se objevují prvky jiho i severoindické klasické hudby, world music a také jazzu. Jak to všechno do sebe zapadá?
2: Jak to do sebe zapadá? Vnímám to spíš jako malíř nebo jako vypravěč příběhů. Takže třeba rága Abery, ta opravdu existuje i v severoindické hudbě. Mají ji tam také, jen ji říkají jinak. Je to ta samá rága, ale výklad je jiný. Co se týče world music a všeho ostatního, když improvizujete, protože já hraju v mnoha situacích spojených s world music, je to jako používání různých barev. A když jsem se narodil na jihu, konkrétně v Chennai, hodně jsem hrál i v severní Indii. Právě proto jsem už původně ve skupině Shakti zapojil jednoho jeho indického perkusistu, Viku, hráče na hliněný buben Ghatam, a zároveň Zakira Husajna, hráče na tabla. Je krásné to míchat dohromady. Mají odlišný způsob interpretace. Sever a jih, to jsou opravdu krásné prvky. A je to stejné i tehdy, když pracuju třeba se skvělým hudebníkem Janem Garbarekem. Udělali jsme spolu nahrávky pro ECM a další věci. Hudba je univerzální. Je to jako náš rozhovor, komunikace. A jakékoliv otázky mi položíte, spustí ve mně odpověď. Přimějí mě přemýšlet jiným způsobem.
0: V době, kdy v hudbě kvůli algoritmům streamovacích platform vítězí fragmentace a lidé poslouchají spíše jednotlivé krátké písně než celá alba, sestavil El Shankar svou novou nahrávku z rozsáhlých kompozic.
2: Vím, že bych mohl mít kratší skladby. Možná to bude možné na některých příštích albech. Ale často je to spíš jako vyprávění příběhu. Je to víc jako divadlo. Vždycky je to jako v divadle. Pro lidi, kteří sledují spíše filmy, může být divadlo trochu nudné. Někdy se musí opravdu soustředit. Ale přitom se tam odehrávají skvělé divadelní momenty. Já jsem více jako divadelní herec. Film je samozřejmě film a ten taky miluju. Ale když jsem to album tvořil, cítil jsem, že musím být hudbě věrný. Nepřemýšlel jsem o tom, jestli to bude příliš dlouhé nebo ne. Nepřikládal jsem tomu význam. Dělal jsem prostě to, co jsem cítil jako správné, co odpovídalo hudbě. Ale některé skladby byly třeba jen 3-minutové.
0: Protože El Shankar je na scéně několik desetiletí, zajímalo mě, jak se z jeho pohledu proměňují posluchači.
2: Před asi 30 lety jsem hodně koncertoval po Evropě, třeba i s Janem Garbarekem. Tehdy to často pořádalo vydavatelství ECM, ale myslím, že od doby, kdy přišla sociální média a všechno to online dění, se hodně věcí změnilo. Je na tom něco dobrého. Můžete vidět věci, které jste dřív nikdy neviděli, ale zároveň se zkrátila pozornost lidí a lidé zlenivěli. Nemají už takovou schopnost soustředění. Myslím, že vážnost a hloubka hudby, jaká byla před 30 nebo 20 lety, se někam vytratila. Vzpomínám si, že na festivalech si lidé dokázali koncerty opravdu užít, zachytit daný okamžik. Hrál jsem jako předskokan Milesi Davisovi na spoustě koncertů v Evropě. Zvlášť evropské publikum je úžasné, opravdu. A samozřejmě vím, že se ty věci s časem mění. Dnes je to mnohem víc online, takže i když to má své výhody, jsou tu i stinné stránky. Lidé ale také stále cestují daleko, aby navštívili koncert. A když tam dorazí, jsou opravdu plně soustředění. Ten druh pozornosti ale není tak běžný jako dřív. I když někteří jednotlivci si ji pořád uchovávají.
0: Tady je slíbená třetí část skladby Abery Fantasy.

0: Naším hostem je indický houslista L. Shankar. V 70. letech vytvořil spolu s kytaristou Johnem McLaughlinem kapelu Shakti, která patřila k průkopníkům žánru fusion, spojení jazzu s dalšími styly a mimo jiné s tím, čemu dnes říkáme world music. Na tento směr navazují nové kapely dodnes.
1: Vidím spoustu kapel, které přebírají prvky fúze, tedy toho původního zvuku skupiny Shakti. A vidím to hodně v Ázii a Indii. Mnoho z nich se stále odkazuje na Shakti, nechávají si tyto vlivy ve své hudbě. Ale zároveň si myslím, že když dostanou šanci vystupovat, prosadit se a třeba podepsat smlouvu s vydavatelstvím, je to vždy kombinace více faktorů, které pomohou umělci etablovat se. Jinak je to opravdu složitá věc.
0: Zajímalo mě, jestli po letech dokáže Shankar rozklíčovat, proč byla vlastně skupina Shakti ve své době tak úspěšná.
1: Myslím, že v 70. letech byli lidé velmi otevření. Hrál jsem s mnoha muzikanty, například Maxem Roachem, úžasným bubeníkem, a s Jimmym Garrisonem, který působil v kapele Johna Coltrane'a. A vlastně s kýmkoliv, i s některými rockovými umělci. Bylo to jiné období. Lidé se snažili nasávat nové věci. V té době panovala spíš psychedelická

0: ta kultura. Tehdy přišel Ravi Shankar a George Harrison se učil na sitár. Indická hudba a všechno kolem ní bylo velmi populární. Byla to svěží doba. Lidé opravdu chtěli dělat hodně různých věcí. Tehdy jsme vůbec nevěděli, co nás čeká. John McLaughlin žil v New Yorku a jezdil do Connecticutu, kde se mnou studoval indickou hudbu. Tehdy ještě hrál na běžnou kytaru. Pak si vyrobil speciální zakřivenou kytaru a studoval i hru na indický nástroj vína u indického učitele Ramanathana. Já jsem začal psát hudbu, která byla původně základem pro projekt Sangit, předchůdce Shakti. Od Johna jsem se také hodně naučil o jazzu, jeho kultuře, o Charlesi Mingusovi a dalších. Dobře jsem znal jeho prostředí. Začal jsem tedy skládat hodně skladeb, které vycházely z indických kořenů, ale zároveň byly postavené na západních stupnicích a dalších prvcích. Tehdy jsme nevěděli, co přesně se děje, ale najednou mě John zavolal s tím, že chceme dělat společné koncerty. Udělali jsme rychle jednu show pro NBC s názvem Speak Easy, kde byl i Peter Gabriel, Keith Jarrett a Michael Love z Beach Boys. Byla to hudba různých žánrů. Pak asi v roce 1974 jsem se přestěhoval do New Yorku a John mi tehdy vážně řekl, že chce ukončit činnost Mahavishnu Orchestra a že se chce věnovat této naší kapele. Měl v té době gurua jménem Chinmoy, který dal skupině dlouhý název Turiananda Sangit. Navrhl jsem to zjednodušit na jedno slovo. Vzal jsem Johna na výlet do Indie. Nechtěl jsem, aby Mahavishnu Orchestra skončil a řekl jsem mu, že bych se cítil divně, kdyby se rozpadl, protože by si lidé mysleli, že jsem já důvodem rozpadu. Mohlo by to vyvolat odpor fanoušků Mahavishnu Orchestra k Shakti. Řekl jsem mu, ať přijede na 2 měsíce do Indie a pak se rozhodne. Mohl zároveň stále hrát v Mahavishnu Orchestra. Přišel do Indie, doprovázel mě na koncertech a pak mi řekl, že už svou kapelu nechce. Požádal mě o čas a já jsem mu jej poskytl. Tak jsme začali. První turné po Evropě jsme absolvovali s Weather Report. Procestovali jsme Evropu a rychle se to stalo hitem. Byl jsem trochu překvapený, protože jsem nevěděl, jak na to lidé zareagují. Mahavishnu Orchestra měl jinou energii. Všichni stáli, zatímco my jsme seděli. Bylo to pro mě opravdu překvapení.
1: Další ukázka z alba Full Moon houslisty a skladatele El Shankara se jmenuje Darlene's Wish.

0: Pouštíme si ukázky z nového alba houslisty El Shankara, ale hovoříme také o hudbě, kterou hrál v 70. letech minulého století. Zeptal jsem se, jestli třeba i to, co hrával se skupinou Shakti, ovlivnilo jeho současnou tvorbu.
1: Myslím, že všechno je součástí učebního procesu. Všechno je jako poznání, kterého jsem zažil hodně. Obvykle spolupracuji s mnoha různými kapelami. Například jsem dříve žil v Anglii. Tehdy jsem spolupracoval s Philem Collinsem, když pracoval na svém prvním sólovém albu. Jezdil jsem do Guildfordu a pomáhal mu s jeho nahrávkou. On pak zase pomáhal mně s mojí hudbou. Stejně to bylo i s Petrem Gabrielem později. Pozval mě, když zakládal Vomit, a tehdy jsme začali hodně spolupracovat. Potom jsem pracoval na filmu Poslední pokušení Krista a na Petrově minimalistické hudbě a soundtracku. Bylo úžasné spolupracovat s Martinem Scorsesem. Někdy mi zavolal i někdo jako Lou Reed. Jednou mi řekl, chtěl bych, abys něco vytvořil do 4 taktů, a dodal, nevím, jestli je to pro tebe dostatečné. A já mu odpověděl, to je víc než dost. Jsem jako herec. I ve 4 taktech se můžeš vyjádřit. To je na tom skvělé. Tak jsem se naučil různé věci. Všechny tyto příležitosti mi daly možnost učit se a vnímat svět jinak. Někdy, když improvizujete na rágu, můžete improvizovat 4 i 6 hodin. Ale když přijdete do rádia, řeknou vám, máte 2 minuty, dokážete improvizovat? A vy musíte v těch 2 minutách vyprávět příběh. To je úplně jiný způsob myšlení. Myslím, že všechny tyhle různé zkušenosti mi hodně pomohly. Naučil jsem se ze spousty různých situací. Hrál jsem s Frankem Zappou, což byl jeden z nejlepších hudebníků, s jakými jsem kdy spolupracoval. Neuvěřitelný, velmi disciplinovaný. Všechny tyhle věci mě opravdu obohatily. A spolupráce s Janem Garbarekem, úžasný, skvělý hudebník. Nasloucháte jejich příběhům a snažíte se přizpůsobit. Hudebník by měl být schopen komunikovat s ostatními umělci. Pokud umím jen to svoje, bez ohledu na to, jaký jsem virtuóz, ale neumím se dorozumět s ostatními, pak to nedává smysl. Spolupráce je pro mě opravdu důležitá.
0: Naším hostem byl 75-letý houslista a skladatel El Shankar. Věnuje se world music, jazzu, progresivnímu rocku, filmové hudbě i klasické hudbě Indie. Jsou to pro něj rozdílné formáty, nebo je to všechno jeden hudební svět?
1: Všechny ty projekty jsou do určité míry odlišné kvůli formátu. Když dělám indickou hudbu, je to volnější. Můžete si dovolit víc věcí. Když děláte progresivní rock, je to zase jiné. A když pracujete na projektu World Music, záleží na tom, s kým hrajete. Takže se to všechno trochu liší, to určitě. Zároveň ale platí, že ať dělám cokoliv, mám v sobě jádro poznání, které jsem si nesl léta, indickou hudbu a další věci, nebo to, co jsem se naučil ve skupině Shakti, nebo při spolupráci s Petrem Gabrielem, což bylo zase něco úplně jiného. Všechno tohle nosím v sobě. Takže to, jak se vyjadřuji, se liší podle formátu hudby, ale pořád jsem to já. A zároveň si myslím, že to všechno tvoří jeden celek.
0: To říká náš dnešní host, houslista a skladatel El Shankar. Pořad připravil Milan Tesař, zvuk měl na starosti Roman Kabelka, překlady odpovědí načetl Josef Javůrek. Poděkování si zaslouží také Max Ahmadi, americký vydavatel Shankarových alb a člověk, který tento rozhovor zprostředkoval. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento nový pohled na hudební legendu, aktivní už v 70. letech, líbil. Na závěr si pustíme skladbu Dancing Beauty.

0: Noční pohoda s Proglasem.
1: Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

Kebetulan.

płaczesz. Zostanę za

Všetko, čo má silu, ten no.

0: iniciuje nějaký vládní úředník, nějaký vládní úřad. A častokrát jde o velmi pochybná obvinění, jako z daňových úniků například. Rappler přitom je držitelem certifikátu vzorného daňového
1: poplatníka.
0: Vzorného ano, vzorného plátce daní, vzorného daňového poplatníka. A zároveň, jak si čelí obvinění z toho, že se daním vyhýbá. Stejně tak tam bylo obvinění z toho, že vlastně porušuje Rappler filipínskou ústavu, která zakazuje cizincům vlastnit média, přestože je v celku běžná praxe, že různá média jak si umožní cizím investorům vstoupit do těch médií jako vlastníci, ale drží tam jaksi pasivní podíl a nemohou rozhodovat. Prostě je to běžná praxe, na Filipínách se nedostává peněz, takže to je způsob, jak tam ty peníze dostat. A myslím si, že Rappler byl v tomto ohledu selektivně vybrán a i to je jedno z těch obvinění.
1: Hostem za 5.5 je můj bývalý kolega a zpravodaj České televize a současný editor Českého rozhlasu Plus, Pavel Vondra. Nobelův výbor Marie Ressa označuje za neohroženou bojovnici za svobodu projevu. Zastavila bych se u té neohroženosti. Jak moc je nebezpečné na Filipínách být kritickým investigativním novinářem?
0: Tak kdybychom se dívali čistě na ty statistiky, tak Filipíny z toho skutečně nevycházejí moc dobře. Už řadu let figurují rozhodně v první desítce nejnebezpečnějších zemí, co se týče práce novinářů. Ty případy násilí, bohužel i vražd novinářů jsou zdokumentovány, nečasto bývají potrestány, proto taky Filipíny jsou na tom indexu beztrestnosti, pokud jde o násilí na novinářích, hodně vysoko. Samozřejmě ten nejznámější případ i celosvětově násilí na novinářích se odehrál už před 12 lety v provincii Maguindanao, kde bylo povražděno 58 lidí, z nichž většinu tvořili právě novináři, respektive členové doprovodu jednoho z politických kandidátů, který jel podat kandidaturu do voleb a obklopil se novináři v domnění, že ho to jaksi, že to zamezí hrozbě útoku, přestože věděl, že mu politický rival vyhrožuje, ať to nedělá, ať nepodává kandidaturu, protože on je v té provincii vládce a rozhodně nestrpí žádnou politickou konkurenci. Skončilo to tak, že najatí zabijáci toho politického rivala postříleli ty lidi bez milosti, dokonce manželku toho kandidáta. On sám tam vlastně nebyl. Dnes je mimochodem guvernérem té provincie, ale zase příbuzný toho rivala proti němu bude kandidovat, takže já se trošku děsím toho, co se na Filipínách stane, protože tam vždycky kolem voleb ta úroveň násilí výrazně stoupá. Takže bohužel násilnosti na novináře se konají mnohem častěji než samozřejmě v jiných zemích. Myslím si, že to asi je srovnatelné třeba s Ruskem. Není to vždycky tak, že se na, v tom hledáčku, bohužel tedy doslova v hledáčku zbraně, ocitají investigativní novináři. Často jsou to regionální novináři, kteří třeba ve svých pořadech rozhlasových nebo v novinách kritizují nějakého politického kandidáta, který se prostě potom pomstí nebo třeba mají blízko k jinému politickému kandidátovi. Takže často je zatím politika a jaksi snaha umést si cestu ke znovu zvolení.
1: Maria Ressa dnes varuje i před riziky sociálních sítí, tedy prostředek komunikace, který dřív považovala za svého spojence v boji za demokracii a svobodu slova. Teď má za to, že ji ohrožují. Je to tak?
0: Je to, jak říkáš. Je to, myslím, velký paradox a myslím pro ní osobně velké vystřízlivění, protože, jak už jsem říkal, Rappler se zrodil jako taková malá operace, která vlastně se snažila využívat síly sociálních sítí a toho potenciálu měnit svět k lepšímu. Aspoň tak si to před těmi 10 lety představovali. Načež se ukázalo, že ten potenciál je mnohem destruktivnější a například v kampani prezidenta Duterteho byly, myslím, do ní byly zaangažovány různé sítě trolů a vlastně různé takové operace zastrašovací a různé fake news, které mimochodem potom Maria Ressa a její redakce zdokumentovaly v takové sérii 3 naprosto zásadních textů. Od něž se potom začaly odvíjet i další Mariiny aktivity a ona dnes si myslím, že je jedním z předních světových hlasů, který vystupuje za větší regulaci velkých sociálních sítí a velkých hráčů typu Facebooku, zejména tedy Facebooku. A jak říkám, je to vlastně velký paradox, protože Maria zpočátku myslela, že to je skutečně prostředek demokratizace a aktivizace společnosti. V tom je Rappler, řekl bych, celkem unikátní médium, že nikdy nezastíralo, že má ambici jaksi dávat lidem moc rozhodovat o svých životech, že oni jim poskytnou zpravodajství o těch aktuálních událostech a budou od lidí očekávat, že je tím jaksi zaktivizují, že jim jako dají vědomosti a potom ten zbytek už nechají na nich. Nikdy Rappler nebyl politické médium typu, že by bojoval za jednoho politického kandidáta, spíš se snažil rozkrývat to, co třeba není na první pohled vidět a doufal, že to lidi potom vybaví dostatečným vědomím k tomu, aby šli k volbám a rozhodovali tak, jak budou považovat za správné. No a to se dál děje, ale ty sociální sítě se vlastně staly prostředkem boje proti novinářům, jako je Maria Ressa. Myslím si, že to, co ona schytává každý den na sociálních sítích, ona to ukazuje třeba v těch vystoupeních a přednáškách, které dává po celém světě, tak to jsou věci, kde by se, myslím, i mnohem silnější povahy asi sesypaly. A já ji obdivuju, jak tohle zvládá, protože myslím, že to vyčíslilo, jako že jí chodí jedna urážka zhruba za minutu. A jsou to skutečně nepříjemné věci a člověk se od toho možná myslí, dokáže odstřihnout, ale ono to tak v reálu úplně nemusí být. Mně se vlastně, já mám jeden takový případ, kdy to potkalo i mě, že nějaký můj tweet ohledně Duterteho návštěvy v Moskvě, kde jsem vlastně jenom retweetoval fotku, na které byl velmi unavený a jaksi takový použitý prezident Duterte po cestě z Manily do Moskvy a vítal ho premiér Medvěděv, tak já jsem tam vlastně jenom přeložil komentář lidí z ruského internetu, že vypadá jako kdyby přišel z hospody. A ten tweet se začal docela masivně retweetovat a vlastně stal se z něj, řekl bych, virální tweet, potom se z něj, na základě něj vlastně vytvářely redakce zprávy, kde jako citovali ten můj tweet, že jako neupravený prezident dělá ostudu a jako vlastně se to dostalo do zpravodajství fakt všech velkých médií na Filipínách. A potom mluvčí prezidenta na to reagoval na tiskové konferenci, že to je nějaký nesmysl, že prezident Duterte je vždy krásně upravený a vonavý a že prostě
1: novináři jenom muchaví. S tím si asi nepočítal, s takovým
0: ohlasem. Ne, to jsem opravdu nepočítal, že budu nastavovat zpravodajskou agendu na Filipínách. No ale samozřejmě, co přišlo potom, byla ta bouře těch jako opravdu nenávistných, jako dost hnusných reakcí, kde prostě lidi útočili, já nevím, na můj vzhled třeba, typu no, jako plešatec závidí prostě našemu prezidentovi s bujarou kšticí, nebo já nevím, prostě jako fakt věci, co vás
1: kdo to nevidíte, no. Pavel Vondra je nakrátku, ale rozhodně bych ho nenazvala plešatcem.
0: Já bych se klidně plešatcem nazval a jako nemám s tím problém, ale když toho přichází tisíce a jako vlastně vidíte tu agresi a vlastně i ten nezájem o to se podívat na ten zdroj té informace. Jo. To ani nebylo jako, že já bych tam něco fabuloval. Jo. To bylo vlastně jenom jakoby překlad komentářů těch ruských uživatelů. Byla to zajímavá zkušenost. Nemůžu říct, že bych to doporučoval každému, ale tak přinejmenším získáte vhled do toho, jak ty struktury fungují, protože já naprosto nepochybuju o tom. Bylo to vidět i, já už jsem to potom samozřejmě přestal číst, to ani nešlo fyzicky jako učíst, ale ze začátku mě to docela bavilo a bylo vidět, že se tam objevují jako stejné formulace jako z různých účtů. Ty účty samozřejmě v drtivé většině jsou anonymní, třeba jakoby nemají žádné sledovatele, že prostě tam tušíte nějakou operaci zatím. A to je právě jedna z těch věcí, kterou Maria v jednom tom svém textu velmi dobrém zdokumentovala, že vlastně ona tam spočítala, že třeba nějakých 30 anonymních účtů vlastně dokáže jako vytvořit tím cyklením takovou operaci, která potom v konečném důsledku se dostane k milionům uživatelů. A to si myslím, že bylo přesně na tom vidět. A to je banalita, jo, ten můj případ, to vůbec jako nechci to srovnávat s tím, protože ona a její redakce referují o naprosto závažných věcech, které se týkají prostě lidí na Filipínách, jejich životů. Takže ano, to je prostě obrovský potenciál. Člověk by chtěl věřit, že i k dobru, kdyby to lidi uměli nebo chtěli využívat k dobru, ale bohužel taky obrovský destruktivní potenciál těch sociálních sítí.
1: Ty jsi mi tím svým příkladem nahrál na další otázku. Mě by zajímalo, jestli považuješ poselství a misi Marie Ressa, pro kterou ona sama je ochotná obětovat minimálně svoji svobodu, za aktuální i pro nás, kteří si tady v celku pohodlně hovíme v centru bohaté Evropy. Je její boj o fakta i naším tématem?
0: Myslím si, že stoprocentně. Je zajímavé, že ona dnes, bych řekl, vzhledem k těm okolnostem a k tomu, co se kolem ní děje, se nemůže tolik věnovat novinářské práci tak, jak ji známe, že by třeba sama jako publikovala texty. Ona samozřejmě je zakladatelka a ten CEO, takže ten jakoby vlastně manažer té redakce, takže zodpovídá i za biznesovou stránku a de facto je jasné, že má prostě různé pracovní porady a nemůže třeba dohlížet už čistě na tu editoriální stránku, ale myslím si, že při tom jejím workoholismu jako vidím, že ona ty texty stejně jako čte, že hodně třeba sdílí na svém Twitteru, pomáhá jim vlastně jako získat větší čtenost. Ale že ta její práce novinářky se prostě projevuje v jiném ohledu. V tom, jak je neústupná třeba směrem k tlaku úřadů, v tom, jak vystupuje na těch soudech, jak vlastně komunikuje ty věci, které se kolem redakce a kolem toho nátlaku dějí. A že v tomhle prostě vždycky měla jasno. Takže ona o své roli vůbec nepochybuje. Myslím, že si v tom ještě jako vlastně udělala větší jasno. A že právě i to je ta práce novináře a my máme obrovské štěstí, nejenom my dva, ale vlastně myslím si, že prakticky všichni naši kolegové v téhle zemi, až asi možná na nějaké smutné výjimky typu...
1: Nemusíme jmenovat.
0: Ale my máme prostě to štěstí, že se můžeme věnovat novinářské práci tak, jak si to většina lidí představuje. Prostě píšeme, děláme rozhovory, dáváme dohromady nějaké texty, pořady. A ty věci, že bychom se museli někde obhajovat před soudem, nebo dokonce jako čelili výhruškám, nebo opravdu skutečně případům fyzického napadení a násilí, to se nám naštěstí neděje. Jako asi se to dělo třeba nějakou dobu taky v Americe, když tam byl prezident Trump. A bohužel myslím si, že ta hrozba tady je. Ostatně teď to zažíváme zase kvůli koronakrizi, která dost jako polarizuje společnost a nějaké ty nenávistné projevy ostatně třeba kolegové z České televize už taky zažívají během těch živých vstupů. Není to nic příjemného. A já znova musím říct, že obdivuju Marii, že si jako téhle té jako nenávistné atmosféře, protože ona má samozřejmě spoustu příznivců, ten národ na ní může být hrdý, protože, jak si v úvodu správně řekla, Filipíny získaly svou první Nobelovou cenu. A je to skvělý úspěch vlastně pro celou zemi, přestože například prezidentský palác k tomu podezřele mlčel a potom dokonce říkal, že to je vlastně celá hloupost, protože jestli ona jí dostává za to, že symbolizuje boj za svobodu médií, tak přece na Filipínách je svoboda médií a tak dál. Ale má můj obdiv, že je prostě naprosto důsledná novinářka, přestože nemůže tu svoji práci dělat tak, jak si asi kdysi představovala.
1: Filipíny jsou považovány za nejstarší demokracii v regionu jihovýchodní Asie a zemi čekají na jaře volby. Ty už si vlastně naznačil, 76-letý prezident Rodrigo Duterte napřed ohlásil odchod z politiky po 6 letech v úřadu. Teď chce kandidovat do Senátu, kandiduje i jeho dcera, naopak na prezidenta kandiduje syn někdejšího diktátora Ferdinanda Marcose, Bong Bong. To všechno vypadá jako velký rodinný podnik. Jak to je s tou demokracií?
0: Je to tak, myslím, že si teď pojmenovala obrovskou bolest filipínské politiky. Je to ta setrvačnost, ta síla politických dynastií, přestože to spousta politologů, spousta lidí vlastně ví, že to je špatně, že tak by to nemělo být, že ty elity by samozřejmě se měly obměňovat. Tak když se podíváme zpětně na těch vlastně 100 let fungování, nebo teď už 115 let fungování třeba filipínského kongresu, tak tam bychom skutečně našli třeba 90 men, která se tam neustále obměňují. V tomhle je filipínská politika hodně zatuhlá. skutečně nejsou výjimky, že v 60. letech byl prezident, potom jeho dcera se stala třeba o 40 let později prezidentkou. Minulý prezident Benigno Aquino mladší byl taky syn prezidentky Corazon Aquinové. Je to prostě hodně zacyklené. Ty politické dynastie samozřejmě neodchází z politiky, protože jakmile se tam jednou dostanou, tak pak se jim tam zalíbí a ta možnost vybírat alternativní kandidáty je poměrně malá, protože samozřejmě je to drahá věc politika a i když zná dnes filipínské zákonodárství různé opravné mechanismy typu volby různých, říká se tomu, sektorových stran, které mají reprezentovat třeba znevýhodněné skupiny obyvatelstva, tak si zase filipínští politici našli cestu, jak se třeba stát jaksi nominantem právě takových sektorových stran, takže tam dochází k bizarním situacím, kdy prostě stranu řidičů městské hromadné dopravy reprezentuje prostě známý politik, který už nemohl kandidovat za nějakou stranu.
1: Filipíny jsou středobodem katolické víry v jihovýchodní Asii. Mohl by snad právě odtud vzejít příští papež? I o tom už za chvíli s novinářem Pavlem Vondrou. Pavle, ty jsi Filipíny poprvé navštívil v roce 2000. Jak vzniklo to osudové půto?
0: Myslím si, že řízením osudu, protože to bylo vlastně skutečně velká náhoda. V 19 letech jsem se poprvé dostal na nějakou takovou větší jako samostatnou cestu do zahraničí. S kamarády jsme odjeli na Aljašku na léto v představě, jak tam jako zbohatneme někde v rybích konzervárnách. Samozřejmě, že nás tam nikdo nezaměstnal bez povolení a my jsme potom jako hladoví se vrátili domů, ale mezi tím jsme tak stačili tu Aljašku jako objet s autostopem a jedním z lidí, potkali jsme tam jako neuvěřitelně barvité postavičky a jednou z nich byl filipínský kněz Don Balkin, později můj jako velmi blízký přítel, dnes už bohužel není mezi námi. Zemřel právě v tom roce 2000, ale až poté, co já jsem vlastně na jeho jako nápad nebo nabídku navštívil Filipíny, protože on se tam vracel za rodičemi na takové, na zlatou svatbu, pokud si to dobře pamatuju, nebo možná diamantovou, nevím, jeho stařičkých rodičů a on tedy tou dobou už byl bohužel nevylečitelně nemocný. Ale to léto ještě se mi podařilo strávit částečně v jeho společnosti a částečně jako samostatným, protože on už jako nemohl cestováním po Filipínách a to je víc než 7000 ostrovů, takže samozřejmě jsem procestoval jenom ty největší, ale naprosto mě to nadchlo, tak jako mě bylo v tom roce 2024, tak moc jsem toho jako neviděl, nebo dejme tomu, že jsem procestoval třeba nějaké země, zrovna ty Spojené státy docela dost, ale z Asie jsem vlastně toho moc neviděl a Filipíny mě nadchly. A vlastně mě to jako nepustilo, no. Začaly mě fascinovat jako už, jako nejenom proto, že byly na první pohled jako úplně jiné, to je jako tam je všechno jinak, to je prostě ostrovní stát, že jo, a já jako kluk ze země uprostřed Evropy, tak jako mě přišlo všechno romantické, tam ty lodě, samozřejmě jako ta džungle, palmy, prostě to, že všechno vypadá jinak a zároveň jako ta dobrosrdečnost Filipínců a zároveň, když potom prostě jsem se víc začal zajímat třeba o tu historii, tak mi to přišlo jako extrémně zajímavé. Země, která byla kolonizovaná vlastně Španěli, potom Američany a jako projevuje se to na ní vlastně, můžete odkrývat tam ty jednotlivé vrstvy. Dnes se o Filipínách mluví jako, že to je nejvíc amerikanizovaná země Asie určitě v mnoha ohledech, ale zároveň jako by to, co jim dali Španělé, jako ať už jde jako o jména a především teda o katolickou víru. Ostatně nacházíme se tam, kde se nacházíme, vysíláme
1: na Rádiu Proglas a tohle bude samozřejmě naše téma. Ano, já se tě na to, Pavle, chci totiž zeptat, protože ty se souostroví věnuješ i odborně, jsi autorem prvního českého vydání Dějin Filipín, ale to si ze mě připomněla 500. výročí kristianizace. Jak se tedy křesťanství na ostrovy dostalo?
0: To je prostě další fascinující příběh. Vlastně myslím, že je to velká taková historická náhoda, by se dalo říct. Dostalo se tam před těmi 500 lety vlastně s výpravou Ferna Magallanese, tedy portugalského mořeplavce, tehdy ve službách španělského krále, který hledal ostrovy koření, což tedy Filipíny nejsou, to jsou o trochu jižněji, je to dnešní Indonésie. A ta výprava se mu stala osudnou, protože on tam zemřel.
1: Byl zabit
0: v boji s místním náčelníkem Lapu-Lapu, což je dnes vlastně filipínský národní hrdina, mimochodem jeden

0: ale jako nedělal bych z toho nějaký jako velký civilizační střet. Tam dokážou ty dvě víry vedle sebe koexistovat, ostatně koexistují právě těch 500 let.
1: Já svým způsobem chápu, že ty oslavy mají různorodý charakter, protože předpokládám, že Filipínci vnímají jinak tu naši eurocentrickou představu o tom, že nějaké území bylo objeveno. Z jejich pohledu se objevili Evropané.
0: Je to tak? Přesně jak říkáš. Já vlastně ta formulace objevu Filipín je legrační, ale na druhou stranu byli to Španělé, kdo vlastně z těch ostrovů udělali nějaký jednolitý útvar, takže nebýt asi té španělské koloniální vlády, tak by Filipíny nevypadaly tak, jak vypadají dnes. Minimálně některé ty ostrovy by třeba se dostaly do sféry vlivu jako nějakých sousedních mocností. Ostatně oni by skutečně pravděpodobně byli islámskou zemí, protože v tom roce 1521, kdy se tam Magajenč a ta jeho výprava dostali, tak tou dobou právě islám mocně expandoval z jihu směrem na sever. Už vlastně byl dokonce v Manile, kde byli místní vládci, kteří přijali islám.
1: Takže a jak se tedy stalo, že se tam křesťanství usídlilo pevněji než v okolním světě?
0: To je zajímavé a myslím si, že vlastně na to úplně historici jako neznají jednoznačnou odpověď, i když jako jsou samozřejmě teorie. Je jisté, že se tedy křesťanství začalo jako šířit až překvapivě rychle na to, jak malou vojenskou moc ti španělští kolonizátoři měli. Takže se mluví v této souvislosti spíš o takzvané conquistě espiritual, duchovním dobývání toho souostroví. A myslím si, že to nebylo dobývání v pravém slova smyslu, ale že vlastně Filipínci se nechali dobít velmi asi ochotně, že prostě to přijali za své. Myslím si, že to prostě muselo narazit na něco jako v jejich duševním, duchovním nastavení. Něco, co tam prostě jako zaklaplo. Já když prostě vidím, pozoruju Filipínce třeba při náboženských slavnostech, které jsou na Filipínách jako opravdu rozmanité, početné, časté, tak tam je jako, to vidíte, že to je opravdu lucky match, jakože oni si to tak užívají, tu víru, a přestože já nejsem věřící, tak mě to jakoby, já vlastně jim to závidím, jako mě to strhne prostě hrozně rád, jako jsem s nima v těch chvílích, ať už je to prostě v kostele, nebo na nějakém tom procesí, nebo i takový bizarností typu těch velikonočních pašiových.
1: Ano, oni jsou proslulé, ty pro nás fotografie, pro ty, kdo to viděl, výjevy z filipínských velikonoc, ze kterých trochu mrazí, protože lidé se nechávají přibít na kříže po vzoru Ježíše Krista. Viděl jsi to někdy na vlastní oči? Proč to vlastně dělají? Protože evropská tradice podporuje spíše jiný druh následování Krista.
0: Je to tak, dokonce i filipínská církev na Filipínách to vlastně těm lidem rozmlouvá. Jakože to není úplně nejlepší způsob, jak si připomenout utrpení Krista, ale jako samozřejmě ta vroucnost víry se projevuje různými způsoby a tohle je jedna z nich. To přibíjení na kříž je jenom jedna z forem, potom je docela rozšířené, tak je to flagelanství, kdy skutečně jako oni si bičují záda. A jako teda hodně
1: z jakých důvodů to dělají?
0: Já si myslím, že tím, ono je to forma pokání, třeba tohleto přibíjení na kříž, to není až zas tak jako stará tradice. To začalo někdy, pokud se nepletu, v 70. letech a vlastně začal to člověk, který to tam jako dělal rok co rok ještě jako nedávno. Mezitím má své následovníky, ale to byl dělník, který vlastně dělal nějaké výškové práce, spadl ze střechy a prostě jako vypadalo to, že zemře, nezemřel, a on prostě pochopil, že jako by to byl ten signál od Boha, že jako on teď musí nějak to prostě oplatit, to dobrodění, a vlastně jako nevím, jak, proč přesně si myslel, že tohle je ta forma, ale jako pašiové hry mají mnoho forem a tohle je vlastně jedna z nich, že tam to tedy dovedou až do toho krvavého konce. A vlastně se to děje.
1: Tedy nezemřou ovšem.
0: Ne. Ano, nedovedou to až do takového
1: konce. Pak jsou vyléčení.
0: Ale jako stalo se z toho vlastně jako turistická atrakce, že se tam sjíždí jako nejenom cizinci, ale prostě i pro Filipínce je to samozřejmě nějaká podívaná. Takže a jako na jednu stranu samozřejmě si člověk může říct, že to je jako nějaké, jako je to bizarní podívaná, ale jako já tam vidím pořád ještě i ten autentický prožitek, přestože jsou tam jako ty nánosy toho jako okukování jakoby toho turismu, tak myslím si, že to je prostě jedna ze součástí toho, jak Filipínci tu víru prožívají a je zajímavé to vidět a jako

0: já to jako nerozporuju. No. Myslím si, že tam, že to není jenom o tom, že se chtějí předvádět, ale že tam je skutečně i nějaký niterní prožitek.
1: Slyšela jsem tě také zmínit, že by se příštím papežem mohl stát Filipínec. Samozřejmě doufám, že tato otázka ještě mnoho let nebude aktuální, ale přesto mě zajímá, o kom se mluví.
0: Mluví se o Luisi Antoniu Taglem, bývalém manilském arcibiskupovi, který dnes vlastně vede ve Vatikánu kongregaci pro evangelizaci národů. Už 2 roky. Taky bývá často označován za asijského Františka, protože oni jsou si blízcí a myslím si, že i v tom pohledu na věci víry vlastně souzní. On je taky označován za jako progresivnější hlas, ale tady bych zdůraznil, že on má skutečně dar jako tak nějak obrušovat hrany a tlumit emoce tam, kde to není úplně produktivní. Takže on třeba se zastává, dejme tomu, jako gejů třeba nebo rozvedených lidí, na které podle něj církev v minulosti jako nenahlížela s úplným pochopením a je proto, aby vůči těm lidem bylo jako postupováno s větší tolerancí, aby jim bylo dopřáno prostě toho, co i ostatním věřícím. Ale jako nehrotí to, bych řekl, zbytečně a jako dokáže vlastně v těch lidech nějak jako utvořit ten konsenzus ohledně toho. A to si myslím, že vlastně kdyby se mu povedlo jako v roli papeže, takže to by bylo jako vítězství pro celou katolickou církev. A František vlastně, myslím, v tomto směru asi uvažuje a koná podobně. Ostatně jeden z mých největších zážitků bylo sledování Františkovy návštěvy na Filipínách v roce 2015.
1: On je tam ve velké oblibě.
0: Naprosto. Filipínci mají pro něj přezdívku Lolo Kiko, což znamená dědeček Frantík, dá se říct, nebo no, dědeček František. A jako to, jak skandovali během té bohoslužby pod otevřeným nebem v centru Manily v Rizalově parku, kde se jich sešlo, já nevím, no, myslím, že se uvádí 5 až 6 milionů, takže jako polovina České republiky na jednom místě. To pršelo, takže počasí nebylo nic moc, ale prostě ty lidi si to nemohli nechat ujít. Tak tam bylo vidět, že jako ano, že tam se, myslím, navázal jako velmi úzký vztah mezi Františkem, ale oni, myslím, Filipínci měli ve velké oblibě třeba i Jana Pavla II., který tam byl hned 2x. A jako pokud by se kardinál Tagle stal příštím papežem, a ono se o něm, myslím, hodně spekulovalo už i při té minulé konkláve v roce 2013, i když tehdy byl vlastně velmi mladičký kardinál, teprve rok byl tou dobou kardinálem a dnes je mu 64, takže pořád si myslím, že mladý, je to velmi energický člověk, myslím si, že tady bude ještě dlouho. A já si myslím, že skutečně má předpoklady pro to, on vlastně i jeho učitelé třeba teologie ho považovali za neskutečně jako silného, že kdyby se dal na dráhu teologa, tak říkali, že to by byl jeden jako z nejvýraznějších teologů své generace. On nakonec vlastně tedy uvíznul v té praxi, prostě když se stal biskupem, ale jako i tam se mu daří a prostě má dar. Myslím si, že lidi ho mají hodně rádi a sympatické je už to, že on si vlastně nechává jako spíš se oslovat přes dívku, kterou má Čito, než prostě, že by si nechal říkat pane kardinále a tak. Takže určitá pokora, to by, myslím, byl krásný způsob, jak navázat na papeže Františka, ale jak říkáš, ne, třeba to nebudeme muset řešit ještě hodně dlouho.
1: Těmito slovy uzavírá dnešní Za 5.5 novinář a znalec Filipín Pavel Vondra. Díky za tvé vyprávění a přeju ti, abys mohl o Filipínách přinášet co nejvíce dobrých zpráv.
0: To bych si přál ze všeho nejvíc. Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Hana Šarfová.

odvahu sbírám už díl, než bych rád. Ale dnes pěsti svírám, abych dokázal vstát a srovnat si z matky a nekoukat zpátky. Cesty drsný i hladký jsou, já je chci znát.

0: Blíží se 6. hodina a s ní také myšlenka na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž. Načetla ji Marta Kunčarová.
1: Silvestr prázdnin. Dnes je poslední den prázdnin, poslední den léta. Já vím, že astronomický podzim začíná až třetí týden v září, ale zdá se mi, že jak začne škola, začne taky podzim. Nemáte taky ten pocit? Samozřejmě taky vím, že dnes má svátek Pavlína. Ona má funkci Silvestra prázdnin. Navrhuju na večer připravit obložené chlebíčky, jednohubky pro děti, rychlé špunty a pro rodiče dát chladit láhev sektu nebo proseka. Oslavit konec prázdnin a osladit tak trochu zahájení nového školního roku by se mohlo ve velkém stylu. Stejně je zajímavé, jak podle toho, jaké jídlo máme na stole nebo jaké potraviny nakupujeme, poznáme, jaké je datum nebo jaký svátek slavíme. Kdy jindy, než před Silvestrem, všichni kupují veky, vlašák a bublinky k pití, kdy je největší spotřeba špenátu a prodává se zelené pivo, nebo kdy máme na talíři smaženého kapra s bramborovým salátem. Když uvidíte na stole dort se zapíchnutými svíčkami, hned víte, co jediné to může znamenat. Pokud vstoupíte do domácnosti a tam se pečou malinké kynuté koláčky s náplní, logicky se ptáte, kdo se bude vdávat. A když jsem dneska viděla v samoobsluze před sebou ve frontě u pokladny pána, který měl v košíku pár piv a brambůrky, napadlo mě, že to na výlet nevypadá. Nejspíš tento večer bude trávit u televize. Jistě, že existují výjimky. Jistě, že se můžeme nechat oklamat. Někdo to dělá schválně. Moje kamarádka Simona peče svému manželovi k svátku vanilkové rohlíčky a on má svátek 18. června. I když to dělá skoro pravidelně, vždycky ho překvapí. No, kdo by v červnu čekal vanilkové rohlíčky? Legrační je, že vlastně i stravovací tradice jsou v podstatě biblická záležitost. Podle božích nařízení se měli k určitým svátkům připravovat určité pokrmy a nápoje, aby slavnosti byly dostatečně slavnostní. Baví mě, že to děláme taky.

Odbyla 6. hodina, je tu poslední srpnový den roku 2026. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a pěkné pondělní ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na svatého Raimunda Nonata, španělského kněze z řádu mercedářů s posláním vykupovat zajatce v Africe. Zemřel v roce 1240. Stal se patronem těhotných žen, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. A jak už bylo zmíněno v myšlence, na den svátek má Pavlína. Jméno původně latinského Pavel znamená malá, skromná nebo nepatrná. Tak nositelkám tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou úryvku z 4. kapitoly Lukášova evangelia.

Ježíš přešel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k ním mluvit: Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přesvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: Není to syn Josefův? Řekl jim: Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe. Udělej i ty tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau. Dále řekl: Amen, pravím vám. Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy, mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na 3 léta a 6 měsíců a nastal veliký hlad po celé zemi. Ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepy v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo postavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

0: tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvál. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme pondělí 22. týdne v mezidobí. Všechny dnešní texty budou z 2. týdne žaltáře od strany 1045, v novější vydání breviáře od strany 1045, ve starším od strany 935. 935. Ještě zopakuji všechny dnešní texty od stran 1045 nebo 935. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe mi, Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme, dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka lstivého a nepravého, pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože dobrý hospodáři, požehnej pracím naším, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme. Dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
0: Jako laň prahne po vodách Bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože.
1: Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
0: Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, když den co den slyším, kde je tvůj Bůh.
1: Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká, jak jsem putovával v zástupu, jak jsem je vodíval k Božímu domu.
0: S hlasitým jásotem a chvalospěvem ve svátečním průvodu.
1: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Rmoutím se uvnitř v duši, proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.
0: Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů, celé tvé příboje a vlny se přeze mě převalily.
1: Za dne, ať Hospodin dává svou milost, za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.
0: Říkám Bohu, má skálo, proč na mě zapomínáš? Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?
1: Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, když den co den mi říkají, kde je tvůj Bůh?
0: Proč se rmoutíš, má duše? A proč ve mně sténáš?
1: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář? Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.
0: Smiluj se nad námi, Pane Bože všeho míra. Zhlédni a sešli svou bázeň na všechny pohany.
1: Zdvihni svou ruku na cizí národy, aby viděli tvou moc.
0: Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý, tak ukaž nám svou moc na nich.
1: Aby tě poznali, jako víme my, že není Boha kromě tebe, Pane.
0: Obnov divy a opakuj zázraky, posilni ruku a pravé rámě.
1: Zhromáždi všechny Jakubovy kmeny a vezmi si je v dědictví jako kdysi.
0: Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno, nad Izraelem, kterého si nazval svým prvorozeným.
1: Slituj se nad svým svatým městem, nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
0: Naplň Sion svou velebností a svatý chrám svou slávou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství. Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
1: Den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
0: Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet.
1: Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
0: Tam rozestřel stan pro slunce, které vychází jako ženich ze své svatební komnaty. Jásá jako rek, když se doběhu dává.
1: Na jednom okraji nebe vychází a obíhá až na jeho druhý okraj. Nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě.
0: Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem. Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů.

0: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou.
1: Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Radujte se, spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili. Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Náš Spasitel nás učinil královským kněžstvem, abychom přinášeli oběti Bohu příjemné. Vděčně ho tedy vzívejme.
1: Pane, zachovej nás ve své službě. Kriste, věčný veleknězi, ty zdal svému lidu podíl na svém kněžství.
0: Uděl nám, abychom stále přinášeli duchovní oběti Bohu příjemné.
1: Uštědři nám v hojnosti plody svého ducha.
0: Trpělivost, dobrotu a vlídnost.
1: Ty, který si láska sama, dej, ať jsme s tebou v lásce spojeni.
0: Ať správně jednáme, abychom tě chválili také svým životem.
1: Pomáhej nám hledat to, co je užitečné pro naše bratry.
0: Aby se nás dosáhly spásy.
1: Pane, zachovej nás ve své službě.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za tento nový den a prosíme Tě. Chraň nás svou milostí, abychom nesešli na cestu hříchu a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom Ti dnes zbožně a spravedlivě sloužili. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání. Chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

pondělí 22. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše, části 19. a 20. kapitoly, podtitul O rozbitém džbánu. Tak pravil Hospodin. Jdi si koupit hliněný džbán od hrnčíře, vezmi sebou několik předních mužů z lidu a několik předních kněží a jdi ven do údolí Ben Hinnom, která je u vchodu do hrnčířské brány, a hlásej tam slova, která k tobě promluvím. Řekneš, slyšte Hospodinovo slovo, judští králové i jeruzalémští obyvatelé, tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Přivedu na toto místo neštěstí, takže každému, kdo o něm uslyší, bude znít v uších, protože mě opustili, odcizili mi toto místo, obětovali na něm kadidlo cizím bohům, které neznali ani oni, ani jejich otcové. Judští králové naplnili toto místo krví nevinných. Zřídili výšiny bálům, aby pálili své děti ohněm v zápalnou oběť bálům, což jsem jim neporučil, nepřikázal, ani mě to nenapadlo. Pak rozbiješ džbán před očima mužů, kteří půjdou s tebou, a řekneš jim, toto praví Hospodin zástupů, tak rozbíjí tento lid a toto město, jako se rozbíjí hrnčířská nádoba, kterou už nelze spravit. V Tofetu budou pochovávat, protože nebude jiné místo k pohřbení. Tak naložím s tímto místem, pravý Hospodin, a s jeho obyvatelstvem. Učiním z tohoto města Tofet. Jeruzalémské domy i domy judských králů budou nečisté jako místo Tofet, jako všechny domy, na jejich střechách obětovali všem nebeským souhvězdím a přinášeli úlitby cizím bohům. Potom přišel Jeremiáš z Tofetu, kam ho poslal Hospodin, aby tam prorokoval, zastavil se v nádvoří Hospodinova domu a řekl všemu lidu, tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, uvalím na toto město i na všecka města v jeho okolí veškeré neštěstí, kterým jsem mu hrozil, neboť zatvrdili svou šíji, aby neposlouchali moje řeči. Kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním dozorcem v Hospodinově domě, uslyšel Jeremiáše, jak prorokuje tyto řeči. Pašchur dal proroka Jeremiáše zbít a vsadit do klády, která byla v hořejší Benjamínově bráně u Hospodinova domu. Nazítří však dal Pašchur Jeremiáše z klády vyvést. Jeremiáš mu řekl, Hospodin tě nenazývá už Pašchur, ale hrůza ze všech stran, neboť tak praví Hospodin. Hle, vydám tě v šanc hrůze, tebe i všechny tvé přátele, padnou mečem svých nepřátel a tvé oči to uvidí. Všechen judský lid vydám do rukou babylonského krále, zavede je do Babylona a mečem je pobije. Dám všechno jmění tohoto města, všechen jeho majetek i všecky skvosty i poklady judských králů do rukou jejich nepřátel a oni je ukořistí, vezmou a odvezou do Babylona. Ty pak, Pašchure, i všichni obyvatelé tvého domu půjdete do zajetí. Do Babylona přijdeš, tam umřeš a tam budeš pochován ty i všichni tvoji přátelé, kterým si prorokoval lež.

Je 6 hodin 30 minut, pondělí 31. srpna. Posloucháte Proglas, jeho ranním vysíláním vás provází Natálie Fajtová. Katolický kalendář ukazuje na svatého Raimunda Nonata, španělského kněze z řádu mercedářů s posláním vykupovat zajatce v Africe. Zemřel v roce 1240. Stal se patronem těhotných žen, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. 135 let uplynulo od narození klavíriste Jana Heřmana. Jeho pozemská pouť skončila v roce 1946. V tento den roku 1990 byla v Berlíně podepsána smlouva o sjednocení západního a východního Německa. Před 3 lety odešla bioložka, spisovatelka, profesorka Jana Šmardová, označovaná za filozofku buněčné biologie, osobnost Masarykovy univerzity v Brně. Třicetiny slaví Ostravsko-Opavská římskokatolická diecéze. 31. srpna 1996 proběhla v katedrále Božského spasitele v Ostravě inaugurace prvního biskupa Františka Václava Lobkovice. Jeho bratr, opat tepelského kláštera premonstrátů páter Filip Zdeněk Lobkovic, právě slaví 72. narozeniny. 81 let se dožívá americký houslový virtuos, dirigent a hudební pedagog izraelského původu Yitzhak Perlman, několikanásobný držitel prestižních cen Grammy. A svátek má Pavlína. Jméno z původně latinského Pavel znamená malá, skromná nebo nepatrná. Pavlínám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro poslední srpnový den. Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. A nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihovýchodě území a východě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Bude vát ráno slabý, přes den mírný, jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí. Od 7. hodiny zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Potom se můžete těšit například na ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme italského jazzového pianistu, který se jmenuje Michele Francesconi. V 8 hodin opět nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus a od 9. hodiny pořad Před kostelem. Dnes uslyšíme už poslední část zaměřenou na svatého Šarbela, setkání s Raimondem Naderem v Polsku. Pořad připravil Antonín Žolnerčík. To je pozvánka na pondělní vysílání na Proglasu. Teď si pustíme píseň Lída si to hlídá od souboru Pedopad, zpívá Zdeněk Vřešťál.

Máme 7 minut po půl sedmé a přinášíme přehled očekávaných událostí s datem 31. srpen 2026. Den modlitby za domov vyhlásila na dnešek Ostravsko-opavská diecéze, která slaví 30 let trvání. Zve k němu i věřící z dalších křesťanských církví. Modlitba za Moravskoslezský kraj začne v 15 hodin, zároveň na vrcholcích Pradědu a Lysé hory. Biskupství organizuje na obě místa společný výstup, na Praděd z Karlovy Studánky, na Lysou horu z Ostravice. V kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově pokračuje projekt Modlitba za bezpečný svět. Dnešní komponovaný večer s bohoslužbou a úmysl následujícího měsíce bude patřit Izraeli. V pražském kostele svatého Ignáce z Loyoly se lidé od 10 hodin a 30 minut naposledy rozloučí s jezuitou páterem profesorem Richardem Čemusem. Pochován bude na Olšanských hřbitovech. Kněz a učitel spirituality křesťanského východu, někdejší spirituál České koleje Nepomucenům v Římě a bývalý vatikánský diplomat v Moskvě zemřel 13. srpna v nedožitých 72 letech. Pohřeb kněze olomoucké arcidiecéze pátera Josefa Opluštila, který odešel ve věku 66 let minulý čtvrtek, začne v kostele Ježíše Krista Krále v Prakšicích v 15 hodin. Tělo zesnulého pak uloží na místním hřbitově. A předseda Rakouské biskupské konference arcibiskup Franz Lackner povede v rámci jubilejního roku svatého Františka skupinu věřících na pouti do Asízy. Program pro více než 80 poutníků zahrnuje společné bohoslužby, modlitby, diskuze a další aktivity. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Mladí lidé z litoměřické diecéze vyměnili na konci prázdnin školní batohy za těžké krosny. Už po 26. vyrazili na tradiční pěší pouť. V sobotu cesta vrcholila diecézní poutí rodin v Jabloném v Podještědí. Ředitel diecézního centra mládeže páter Jiří Smolka prozradil, že pouti se neúčastnili pouze mladí.
2: Nejstarším poutníkem byl kněz, kterému je už kolem 60, a nejmladší poutnicí byla 3měsíční Cyrilka, která tam šla s maminkou a s tátou, nebo spíš se nesla. Ale převážně to byli samozřejmě mladí lidé, kteří se ale i připojovali a odpojovali během pouti, tak jak kdo potřeboval, ale dohromady se do té pouti zapojilo asi 20 osob. Putovali jsme ze Sobotky přes Mnichovo Hradiště, Český Dub, Stráž pod Ralskem do Jabloného v Podještědí, kde jsme společně oslavili tu diecezní pouť rodin. A co se týká nějakých zajímavostí během pouti, asi bych řekl, že nás provázelo jako téma pouti povídání o svatém Františkovi a různých svých hlavních důrazech jeho spirituality, o jeho obrácení, o jeho vztahu k chudobě a pokoře, o Františkovi jako o tvůrci pokoje a taky o jeho vztahu k sestře smrti. Čili každý den jsme měli takové témátko, během kterého jsme si něco o svatém Františkovi řekli, a na to navazovalo vždycky silencium, čili nějaký čas mlčení, kde jsme mohli přemýšlet o tom, čím nás ten svatý František oslovuje. Taky jsme měli každý den mši svatou a ranní chvály a kompletář na začátku a na závěr dne. Většinou jsme spali na farách, anebo jednu noc jsme spali také venku v lese. Mše svaté taky byly někdy v kostele, někdy v přírodě. Takže to bylo asi to, co pro mladého člověka je zajímavé, že to nebyly jenom tradiční místa, kde jsme se pohybovali nebo slavili liturgii, ale i možná ve spojení s tím svatým Františkem hodně jsme byli samozřejmě v přírodě.
1: Mladí poutníci se letos nesli všechny věci sami. Šli totiž bez doprovodného vozidla, informuje páter Jiří Smolka.
2: Pouť je vždycky příležitostí zkusit si takovou jednoduchost života, kde člověk řeší jenom nejpodstatnější věci a je odpojen od toho každodenního schonu. Tak si myslím, že i ta pouť bez doprovodného vozidla je ještě jako takovým silnějším zážitkem, kdy člověk všechno, co potřebuje k životu, si prostě nese sebou a tím pádem zredukuje množství těch věcí na minimum, vlastně na to, co je opravdu podstatné. Tak o to jsme se taky snažili a myslím, že to fungovalo velmi dobře. A když jsme přišli do Jabloného, do cíle, tak samozřejmě to všechny potěšilo, že už jsme v cíli naší pouti. Myslím si, že pro některé poutníky byla ta cesta náročná, protože nejsme už zvyklí tak jako dlouho chodit pěšky ještě s zátěží na zádech, ale myslím, že ten největší užitek celé té pouti je to, co ovlivňovalo během těch dní ta naše srdce, ty různé jako zamyšlení nad svatým Františkem, liturgie, společnost, rozhovory a modlitby. Myslím, že mladí lidé mohli načerpat do toho nového školního roku, že věřím, že z toho budou žít.
1: Říká páter Jiří Smolka a dodává, že vrcholem pěší pouti mladých z litoměřické diecéze byla sobotní pouť rodin v Jabloném v Podještědí. Vedle bohoslužby s arcibiskupem Stanislavem Přibylem připravili organizátoři doprovodný program pro děti a jejich rodiče.
2: Otec arcibiskup měl krásnou promluvu o životě rodin a o tom, že v každé rodině jsou taky těžkosti, ale že s vnímáním té boží vlídnosti, laskavosti, takže přijímáme prostě i to, co je těžké, a neseme to. A samozřejmě tam bylo daleko víc myšlenek, ale tak to je asi takové to hlavní, co z toho já třeba odnáším. A potom tady byl pro rodiny s dětmi připraven bohatý program, byla tady přednáška pro rodiče o tom, že děti vždycky nežijí podle představ svých rodičů a jak k tomu přistoupit. Co jsem slyšel z reakcí rodičů, tak přednáška se jim moc líbila. Během té přednášky byl připraven program pro děti, takže mohli děti v klidu odložit, svěřit lidem, kteří se o ně starali, a to byli taky částečně právě ti mladí lidé, kteří s námi šli tu pouť. No a mohli s nimi projít různá stanoviště, kde byl pro děti připraven zajímavý program o svatých, zvláště o svaté Zdislavě. Mohli si tady opíct buřta, koupit si párek v rohlíku, dát si kafíčko rodiče a občerstvit se. Výborná polévka, kterou tady sestry dominikánky distribuovali. Myslím si, že nálada tady byla skvělá a že každý z těch rodinných příslušníků si mohl přijít na své.
1: Dodal v rozhovoru na Proglasu páter Jiří Smolka, ředitel litoměřického diecézního centra mládeže.

0: Skladatelka a hudebnice Markéta Irglová a scenárista, textař a herec Zdeněk Svirák převzali v pátek v Poděbradech cenu Festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Uděluje se za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudby. Mnohé písně vzešlé ze Svirákovy dlouholeté spolupráce se skladatelem Jaroslavem Uhlířem patří ke klasice české populární a filmové hudby.
1: Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film. A to je není nutno pro Tři veterány a Severní vítr pro Vrchni. Nebýt filmu, tak by nebyly. No ale pokud jde o hudbu, ona je opravdu čarodějka a nejde přes mozek do toho srdce, ale rovnou do srdce.
0: To prozradil Zdeněk Svirák.

0: Blíží se 8. hodina a s ní 7. hodina, pardon, a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: S vojenskými podstami.
2: O 7. hodině v poslední srpnový den se vám hlásí pondělní ranní Plus, tentokrát s Martinou Maškovou
1: a Tomášem Pavličkem.
3: Český rozhlas Plus.
1: Tady je naše tematická nabídka pro následující čas. Vláda dnes oznámí výši schodku rozpočtu na příští rok, v jakých mezích se zřejmě bude pohybovat.
2: Které evropské město bylo v letošních vedrech nejchladnější? Napovíme, že leží nedaleko českých hranic.
1: A bude se snažit Írán na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci najít cestu, jak obejít americké sankce.
2: Souhrn událostí pro vás nejdřív má Martin Matějka.
4: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní dnes. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
5: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědného hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
4: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. A další informace přidáme v ranním Plusu hned po zprávách. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí, pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
6: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu, místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas.
4: Spojené státy po více než měsíci znovu zaútočily na Írán. Americké letectvo zničilo 2 raketomety na ostrově Larak v severní části Hormuzského průlivu. Podle admirála Breda Coopera armáda odstranila všechny íránské námořní miny z hlavních tras, kudy proplouvají lodě.
7: Transit routes in the strait are free of Iranian sea mines.
8: Podle něj Spojené státy minulý týden dokončily odminování hlavních mezinárodních tras průlivem a oblast teď bedlivě sledují. Šlo o první americký úder na íránské cíle od konce července, kdy centrální velitelství reagovalo na útok Gard na americkou základnu v Jordánsku. Bílý dům zároveň stupňuje ekonomický tlak na Írán. Ministerstvo financí uvalilo sankce na téměř 60 firm a jednotlivců, které jsou napojeny na íránský raketový a jaderný program. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, a podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělogorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo, projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která souhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od ní v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Nagyové Josefa Bartoníčka paradoxní.
9: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
4: Obžaloba viní Naďovu a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Dětské domovy musí hradit dětem s vadami chrupu rovnátka. Postup sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš. Právě na něj se před časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji, která potřebovala ze zdravotních důvodů rovnátka za 50 tisíc korun. Dětský domov po ní chtěl polovinu zaplatit.
10: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus.
11: Říká 17-letá středoškolačka. Její jméno a konkrétní dětský domov kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Polovinu z 50-tisícové částky si měla letos zaplatit z úspor, například z brigád. Dětský ombudsman Martin Beneš takový postup odmítá.
12: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči.
11: Dětský domov středoškolačce rovnátka nakonec zaplatil. Věc víc nechce komentovat. Federace dětských domovů sjednocení výkladu vítá. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna ve sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí nepojízdné auto. Je označené šipkou a je zkrácený odbočovací pruh. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy, kolona před D1 má 4 kilometry a zdržení do omezení je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. A kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle. A nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Na dnešek připadá v ostravsko-opavské diecézi jeden modlitby za domov. Jedná se o neobyčejné modlitební setkání za Moravskoslezský kraj.
1: Zveme ke dni modlitby na dvou vyvýšených místech našeho kraje, na Lysé hoře a na Pradědu. Na obou místech se zároveň budeme modlit v 15 hodin. Modlitbě bude předcházet nabídka společného výstupu. V případě Lysé hory vychází biskup Martin David s dalšími poutníky v 11 hodin od kavárny Cokafe na Ostravici. V případě Pradědu tam vychází generální vikář Jan Čudek a další poutníci už v 10 hodin od hotelu Hubertus.
0: Upřesnil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel. K účasti na modlitbě za domov je zvána široká veřejnost.
2: Šáš. Šáš do tmy. Myslíš, že něco vidíš?

0: kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově pokračuje projekt Modlitba za bezpečný svět. Zahrnuje pravidelná setkání s bohoslužbou, modlitbou, besedou a debatou. Zakladatele iniciativy barrandovského faráře Miloše Saba jsme se ptali na vznik této iniciativy.
1: Pro mě je velmi důležité vědomí, že tento projekt vznikal na podzim roku 2019, kdy jsme ještě vůbec netušili, že bude válečný nepokoj na Ukrajině, že bude válečný konflikt na Blízkém východě, že bude do toho zasažen Izrael. Zkrátka je to věc, která se vyvíjí a myslím, že máme jako křesťané být otevření a vnímají vůči potřebám světa. A ten projekt se přesouvá spolu se mnou, ale začátek je v Bubenči, která je diplomatickou čtvrtí, a právě proto, že jako tamní farář jsem přemýšlel, čím může být ta farní komunita specifická oproti ostatním, tak mě napadalo a modlil jsem se za to, že právě tím, jak je na jednom malém území hodně území cizích států, protože ambasády nejsou vlastnictvím České republiky, ale toho konkrétního státu, a s požehnáním tehdejšího papeže Františka, kterého jsem požádal o vyjádření, tak jsme tenkrát ten projekt začali Afghánistánem, pokračovalo se přes další země na A a jdeme podle abecedy, takže tady na Barrandově jsme toho ještě moc nestihli, protože jsme u písmena I, ale jestli božím řízením nebo náhodou se ocitáme v září právě u písmena I, tedy Izrael.
0: Ode dneška budou věřící prosit právě za Izrael.
1: Někteří se bojí, že to setkání, zejména v dnešní vyhrocené situaci, bude politicky laděno, ale já ujišťuju, že my se musíme modlit podle Ježíšových slov bez ohledu na vyrovýznání, bez ohledu na politický názor. A naopak modlitba by měla spojovat. Zahajujeme večer jako tradičně mší za tu zemi a děláme tak i tehdy, když se jedná o muslimskou zemi nebo ateistickou, buddhistickou. Takže i za Izrael se budeme modlit obětí mše a po ní potom následuje večer, kde budou tři moderátoři. Jeden bude uvádět základní informace o vzniku státu Izrael, o problémech, které doprovázely historicky tento vznik, ale i o základních údajích. Následuje potom takový blok o souvislostech, které mohou pomoci pochopit možná i ten stávající konflikt, který na území státu Izrael probíhá, a závěr bude mít moderátor České televize, který přinese monitoring posledních zpráv, které proběhly právě v souvislosti se státem Izrael, a úplný závěr je potom věnován krátkým videím a modlitbou, kdy prosíme, aby celý měsíc, který máme před sebou, si aspoň někdo z nás každý den vzpomněl právě na konkrétní úmysl, který bude zahrnovat i území, kde je velká bída, kde jsou bombardováni celé vesnice, kde je hlad, kde není dostatek základních životních prostředků. To všechno na území dnešního Izraele nalezneme.
0: Uzavírá Miloš Sabo, farář z pražského Barrandova a zakladatel projektu Modlitba za bezpečný svět. Více informací, včetně termínů dalších setkání, naleznete na stránkách centrumbarrandov.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je krátce po půl osmé, pondělí 31. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na svatého Raimunda Nonata, španělského kněze z řádu mercedářů s posláním vykupovat zajatce v Africe. Zemřel v roce 1240, stal se patronem těhotných žen, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. 135 let uplynulo od narození klavíriste Jana Heřmana. Jeho pozemská pouť skončila v roce 1946. Připomínáme i 46. výročí založení polské solidarity na podnět a s podporou papeže Jana Pavla II. V tento den roku 1990 byla v Berlíně podepsána smlouva o sjednocení západního a východního Německa. Před třemi lety odešla bioložka a spisovatelka profesorka Jana Šmardová, označovaná za filozofku buněčné biologie, osobnost Masarykovy univerzity v Brně. Třicetiny slaví ostravsko-opavská diecéze. 31. srpna 1996 proběhla v katedrále Božského spasitele v Ostravě inaugurace prvního biskupa Františka Václava Lobkovice. Jeho bratr, opat tepelského kláštera premonstrátů páter Filip Zdeněk Lobkovic, právě slaví 72. narozeniny. A svátek má dnes Pavlína, jméno z původně latinského jména. Pavel znamená malá, skromná nebo nepatrná. Tak nositelkám jména Pavlína blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí poslední srpnový den? Ráno a dopoledne postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat, na polojasno jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Bude vát ráno slabý, přes den mírný, jeho západní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujícím čase čeká ranní hudební kompas, konkrétně v 7.45. Bude věnovaný italskému jazzovému pianistovi jménem Michele Francescone. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabídneme přehled očekávaných událostí a v 9. hodiny jako každé pondělí v 9 hodin pořad Před kostelem. Dnes to bude poslední díl série věnované svatému Šarbelovi. Bude o setkání s Raimondem Naderem v Polsku. Pořad připravil Antonín Žolnerčík. A teď nám bude zpívat Aneta Langerová.

0: Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem oslavila sté výročí založení s operní pěvkyní, jejíž má jméno. Mezzosopranistka Randová se zúčastnila mistrovských kurzů se zpěváky z Česka, ale i z Anglie, Polska nebo Ukrajiny a odpovídala na otázky při besedě v muzeu. V prosinci oslaví devadesátiny. K městu a jubilející škole má vztah od dětství.
1: Mám velikou radost a považuji za velkou čest, že tato škola nese moje jméno, protože opravdu já jiné hudební vzdělání nemám, než to, které mi dala právě tato hudební škola.
0: Se začátkem nového školního roku se Základní umělecká škola Evy Randové spojí se Základní uměleckou školou Neštěmice. Oslavy své stovky uzavře gala večerem s absolventy 25. října v divadle města Ústí nad Labem.

0: Nízkoprahové zařízení Modrý pomeranč v Hradci Králové zve na zítřejší komunitní akci pro děti a mládež s názvem City Jam. Za organizátory hovoří sociální pracovnice Lucie Chmelíková a Iveta Merklová.
1: Pomáháme dětem a mladým lidem zvládat dospívání, náročné životní situace i nejrůznější výzvy, které sebou život přináší. Jsme sociální pracovníci z neziskové organizace Selinčer, konkrétně z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč. A právě Modrý pomeranč vás zve na už 18. roční komunitní akce City Jam.
2: Letošním tématem je wellbeing, tedy péče o duševní i fyzické zdraví. Čekají vás aktivity, při kterých se děti i dospívající budou moci vyzkoušet, jak o sebe pečovat, co jim pomáhá cítit se dobře a jak udržet zdraví těla i mysli. City Jam se uskutečně v Románkově ulici na Moravském předměstí.
1: Přijďte si užít společné odpoledne, něco nového vyzkoušet a dozvědět se o tom, jak pečovat sami o sebe. Těšíme se na vás na City Jamu.

0: A máme tu 45. minutu po 7. hodině, čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes budeme poslouchat ukázky z alba Seasons italského pianisty Michele Francesconiho a jeho tria. Albu jsme se věnovali už včera odpoledne v pořadu Synkopy na kanapy a dnes vám přinášíme slíbené další tři ukázky. První z nich se jmenuje Earth, tedy Země, a je ze suity inspirované jednak ročními obdobími a jednak čtyřmi živly. Jejímž autorem je Luca Delana.

Pianista a skladatel Michele Francescone pojal své aktuální album Seasons jako poměrně odvážný experiment. Místo, aby napsal veškerou hudbu sám, oslovil tři zpřátelené klavíristy a skladatele. Marka Ponchirolliho, Stefana Travalliniho a Luku Delanu. A každého požádal o vytvoření hudby inspirované ročními obdobími. Výsledkem jsou tři rozsáhlejší světy, které Francescone následně nastudoval se svým triem. V němž dále hrají kontrabasy Giulio Corini a bubeník Luca Colussi. Album tak není jen sbírkou skladeb, ale koncepčně promyšleným dialogem tří různých autorských rukopisů. Formu světy zvolil Francescone proto, že podle něj vystihuje myšlenku cyklického střídání ročních období lépe než sled samostatných skladeb. Výsledkem je hudba, v níž je stejně důležitá propracovaná forma jako schopnost tria na ni okamžitě reagovat. Album bylo natočeno už v září 2022, ale vyšlo až loni v listopadu. Ze svity Luky Delany si poslechneme ještě skladbu Fire, tedy oheň, poté to bude skladba The Sun Comes to Me od Stefana Travalliniho.

0: Představili jsme si album Seasons italského jazzového pianisty Michele Francesconiho. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat polské skupině Sarakina. Zítra ráno si představíme nové album slovenského křesťanského písničkáře Petra Janků a zítra odpoledne nás bude zajímat anglický hudebník Jude Edwin Scott. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A v tuto chvíli přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: V 8 hodin a v pondělí 31. srpna jste ve vysílání Ranního Plusu spolu s Martinou Maškovou
3: a Tomášem Pavlíčkem.
4: Český rozhlas Plus.
3: No a nejdřív odcitujeme několik bodů ze scénáře této hodiny. Čím vládní koalice zdůvodňuje předpokládaný hluboký schodek rozpočtu na příští rok?
2: Soud projedná odvolání Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo, nakolik je to případ srozumitelný veřejnosti.
3: A jak moc zdražují na začátku školního roku kroužky pro děti?
2: Tomu všemu předsadíme zprávy s Martinem Matějku.
5: Ministři projednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstávají zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. A Česko by také mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. A v novém rozpočtu počítá Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Deficit by ale podle ní neměl překročit 400 miliard, pokračuje Schillerová.
6: Bude to po 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
5: Schodek státního rozpočtu na příští rok výrazně pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Rozpočet by vetoval pouze v případě, že by byly výrazně podfinancované výdaje na obranu. Právě plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Ekonomika podle jejich představitelů v příštím roce poroste a zvyšovat deficit proto podle nich nedává smysl. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval také před možným nesouladem mezi příjmy a výdaji státu. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
7: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma, tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
5: Zvýšit by se podle ní mohlo třeba zdanění nikotinu nebo majetku. A téma podrobně rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách s poslanci z řad vlády i opozice. V Nepálu a Tibetu pokračují po ničivých povodních záchranné a pátrací akce. Práce ale komplikují monzunové deště. Po středeční přívalové vlně je také v oblasti poničená klíčová infrastruktura. Neštěstí v obou zemích nepřežilo už na 900 lidí, tisíce dalších se pohřešují. Úřady ze zasažených oblastí zároveň přemisťují obyvatele. Jak to vypadá v jednom z evakuačních center Českému rozhlasu popsala koordinátorka humanitární organizace Člověk v tísni v Nepálu Sajana Šresta.
8: Lidé žijí ve školních táborech. Nejde o klasické uprchlické tábory, ale o školy, různé přístřešky a útočiště pro vysídlené osoby, kterým poskytujeme pomoc. Včera tam bylo asi 450 lidí. Jsou tam například čerstvé maminky nebo 19-denní miminko. Kromě toho jsou tam děti, které jsou odloučené od svých rodin, které jsou v jiných oblastech.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
9: Volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristin Frosta-Dottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islandanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
10: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Žavlí, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení. Oznámil to premiér Serhii Korecký. Reaguje tak na změnu taktik Ruska při útocích na Ukrajinu.
11: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámili sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výsnahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech, hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé, po zbytek týdne už má pršet, jen výjimečně vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne, v pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se pomalej jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a celkově je to asi na 10 minut. Na dálnici D2 kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy je před D1, má 4 kilometry a zdržení do omezení je asi na 15 minut. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova kolona před letištěm je to asi na 10 minut. V Praze je silný provoz, ucpává se Liberecká do centra. Na příjezdu do Holešoviček je zdržení z Letňan 15 až 20 minut. 15 minut se popojíždí i v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Popojíždí kolona po Štěrbohorské spojce od Hradecké dálnice k Průmyslové. Zdržení je 15 až 20 minut a čtvrt hodiny naberete i v Průmyslové od Českobrodské k jižní spojce. Silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, na jižní spojce, pomalu od sjezdu na Podolí, ve Strakonické od Lahovic a v ulici k Barandovu do sídliště. Je to na zhruba 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle. A nejvyšší teploty od 22 do 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Na Proglasu dohrála Exfonia a teď už přehled očekávaných událostí s datem 31. srpen 2026. Den modlitby za domov vyhlásila na dnešek ostravsko-opavská diecéze, která slaví 30 let trvání. Zve k němu i věřící z dalších křesťanských církví. Modlitba za Moravskoslezský kraj začne v 15 hodin, zároveň na vrcholcích Pradědu a Lysé hory. Biskupství organizuje na obě místa společný výstup, na Praděd z Karlovy Studánky, na Lysou horu z Ostravice. V kostele Krista Spasitele v Praze na Barandově pokračuje projekt Modlitba za bezpečný svět. Dnešní komponovaný večer s bohoslužbou a úmysl následujícího měsíce bude patřit Izraeli. V pražském kostele svatého Ignáce z Loyoly se lidé od 10 hodin a 30 minut naposledy rozloučí s jezuitou páterem profesorem Richardem Čemusem. Pochován bude na Olšanských hřbitovech. Kněz a učitel spirituality křesťanského východu, někdejší spirituál České koleje Nepomucenům v Římě a bývalý vatikánský diplomat v Moskvě zemřel 13. srpna v nedožitých 72 letech. Jeho tělo po obřadu připadne na nedožité 72. narozeniny. Pohřeb kněze olomoucké arcidiecéze pátera Josefa Opluštila začne v kostele Ježíše Krista Krále v Prakšicích v 15 hodin. Tělo zesnulého pak uloží na místním hřbitově. Předseda Rakouské biskupské konference arcibiskup Franz Lackner povede v rámci roku svatého Františka skupinu věřících na pouti do Asízy. Program pro více než 80 poutníků zahrnuje společné bohoslužby, modlitby, diskuze a další aktivity. Tolik z očekávaných událostí.

0: Sotva jsem pootevřel oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.
1: Já nevím, milý dráčku, proč usnul si na tom mráčku. Zřejmě snažil si se marně najít cestu zpátky k mámě.
0: Máma někam odběhla si, nevím, na nákupy asi. Já se chtěl jen proletět, roztáhnout křídla a vidět svět.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Do Česka se po téměř půl století vrátila nejdražší známka světa. One Cent Magenta, známá také jako britská Guyana, je součástí výstavy Poklady světové filatelie 3 v Pražském obecním domě. Hodnota všech vystavených známek se podle pořadatelů blíží miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. One Cent Magenta, vytištěná na purpurovém papíře, je jediným exemplářem svého druhu, říká za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
2: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná. Za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím dodělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat, že?
1: Výstava Poklady světové filatelie 3 potrvá v Pražském obecním domě do neděle.

0: Více než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a lidi na rodičovské dovolené. V nich se mohou zopakovat pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Horčičky je aktivních řidičů starších 65 let v Česku 1,5 milionu.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře, než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
0: První 45-minutovou lekci pod vedením zkušeného instruktora dostanou zájemci za 800 korun a druhou k tomu bezplatně. Akce je určená pro seniory od 60 let a mámy a táty na rodičovské dovolené nebo krátce po jejím skončení. Registrovat se mohou přes web zpátkyzavolant.eu.

Je 8 hodin 31 minut pondělí a poslední srpnový den roku 2026. Máte naladěný proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na svatého Raimunda Nonata, španělského kněze z řádu mercedářů s posláním vykupovat zajatce v Africe. Zemřel v roce 1240. Stal se patronem těhotných žen, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. 135 let uplynulo od narození klavíristy Jana Heřmana. Jeho pozemská pouť skončila v roce 1946. Připomínáme i 46. výročí založení polské solidarity na podnět a s podporou papeže Jana Pavla II. V tento den roku 1990 byla v Berlíně podepsána smlouva o sjednocení západního a východního Německa. Před 3 lety odešla bioložka, spisovatelka, profesorka Jana Šmardová, označovaná za filozofku buněčné biologie, osobnost Masarykovy univerzity v Brně. 30. slaví ostravsko-opavská diecéze. 31. srpna 1996 proběhla v katedrále Božského spasitele v Ostravě inaugurace prvního biskupa Františka Václava Lobkovice. Jeho bratr, opat tepelského kláštera premonstrátů páter Filip Zdeněk Lobkovic, slaví právě 72. narozeniny. 81 let se dožívá americký houslový virtuos, dirigent a hudební pedagog izraelského původu Yitzhak Perlman, několikanásobný držitel prestižních cen Grammy. A svátek podle občanského kalendáře má dnes Pavlína. Jméno pochází z původně latinského jména Pavel a znamená malá, skromná nebo nepatrná. Pavlínám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Ráno a dopoledne postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia, na jihovýchodě a východě bude až 28, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme stále proudem písniček až do 9. hodiny. Tam nabídneme pořad Před kostelem. Dnes to bude poslední díl ze série o svatém Šarbelovi, setkání s Raimondem Naderem v Polsku. Pořad připravil redaktor Antonín Žolnerčík. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabízíme relaci Rádia 7. Stopy v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 voničku lidových písní, tu připravuje Helena Bretfeldová, a v 11 hodin čteme na pokračování. Dnes naladíte 10. část knihy Podepsána Charlotte, autorky Sophie de Millenheim, načetly Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. To je tady výhled na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme Golden Kids s Václavem Neckářem a píseň Malé šípy.

0: Zítra v Českých Budějovicích začíná 9. ročník Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem. Slavnostní zahájení s výstavou fotografií se uskuteční v galerii Rabenštejnská v Hradební ulici od 17 hodin. A více se dozvíme od ředitele festivalu Víta Podrouška, kterého už v tuto chvíli vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pane Podroušku, váš festival je zaměřen na starou hudbu, tedy předpokládám hudbu z období baroka a dřívějšího. Jaké je podle vás kouzlo staré hudby? Proč jste se rozhodli uspořádat festival, který se jí věnuje?
1: No, my velmi rádi navštěvujeme koncerty staré hudby, na kterými ale jezdíme po republice a někde i do zahraničí. Mě samotného fascinuje, že se dneska hraje hudba, která vznikala před 4, 5, 6 stoletími. A dobové nástroje, no to je prostě nádhera, už když si vezmete jenom ty názvy, Teorba, Vihuela, Cink, Viola da Gamba. No a od roku 2018 vozíme tuto hudbu do Českých Budějovic, protože se stará hudba u nás hraje jen sporadicky. Zde to tedy návštěvníci mají možnost všechno zažít během září a října na 5 koncertech.
0: Na festivalu vystupují čeští i zahraniční interpreti, tak se vás zeptám, jakým způsobem sestavujete program a jestli bývá složité dostat zahraniční interprety do jižních Čech, jak to případně řešíte?
1: Tak oni vlastně první dva ročníky festivalu byly jenom tuzemské, ale jak se informace o festivalu začaly rozšiřovat, tak se nám začaly ozývat i zahraniční soubory. Takže dnes se nám hlásí ty ansámbly sami, zájem je nyní vlastně větší, než můžeme uspokojit. V podstatě už máme plně obsazený ročník 2027. No a samozřejmě jako realizátoři máme také svoje tipy na umělce, které sem chceme dostat. To pak vyjíždíme do zahraničí, do Německa, do Rakouska, ale třeba i do Španělska, kde ty koncerty dojednáváme osobně. My se v programech snažíme každým rokem držet nějakou dramaturgickou linku. Může to být třeba výročí nějakého skladatele, akcent na nějaké konkrétní nástroje, no a letos to bude žena. Žena skladatelka, žena zpěvačka, žena hudebnice.
0: Mohl byste pro naše posluchače upřesnit, na jakých místech se koncerty letos konají?
1: To je pro nás docela zásadní věc. My situujeme koncerty nejčastěji do budějovických kostelů nebo do památkových objektů, s přirozeně kvalitní akustikou, kde se stará hudba ve své době mohla hrát. Takže letos využijeme například nově zrekonstruovaný kostel svatého Prokopa na Starém Městě a poprvé také katedrálu svatého Mikuláše.
0: Vy jste už trošku naťuknul téma letošního ročníku. Mohl byste ještě říct více k programu, na co byste naše posluchače pozval?
1: Ano, tak je to tedy těch 5 koncertů. Úvod festivalu nám obstará řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise. Program Amata Femina představí barokní skladby, které jsou dílem výhradně ženských autorek a skladatelek. Druhý koncert nabídne vystoupení ensemblu For Several Friends, složeného z hudebníků souboru Collegium 1704, kde pod vedením houslistky Heleny Zemanové zazní triové sonáty Johanna Georga Horstlera. Španělsko-český soubor Misterios del Amor s uměleckým vedoucím Janem Čižmářem ve třetím koncertu představí program sefardských písní, které zaspívají sopranistky Beatrice Lafont a Eliška Tesařová. Soubor Viaggio Musicale potom pod vedením houslisty Jiřího Sichy uspořádá spolu s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou hudební cestu Evropou od baroka až po klasicismus, kde v doprovodu zahraje též harfistka Barbora Plachá. No a závěrečný koncert nám provede belgický soubor La Penseroza s uměleckou vedoucí houslistkou Majou Silberstein. Tam uslyšíme perly raně barokní hudby se zaměřením na tvorbu Claudia Monteverdiho.
0: A na co vy osobně se nejvíc těšíte?
1: No, já se moc těším na ten soubor Misterios del Amor, kde budou sefardské písně, já už jsem ten koncert jednou slyšel, ten bude vynikající a určitě na ten závěrečný koncert belgického souboru La Penseroza.
0: A na závěr si dovolím trošku pohled do budoucnosti. Už jste zmínil, že máte vybrané interprety na příští rok. Bude to jubilejní 10. ročník, tak budete ho slavit nějak speciálně?
1: No tak my jsme pro ten ročník obrátili ten poměr, kdy tady míváme dva koncerty zahraniční a tři tuzemské, tak to bude obráceně. Příští rok budou zahraniční soubory tři, čehož bych zmínil určitě ensemble Il Gardelino s vynikajícím houboistou Marcelem Poncel. Tenhle koncert jsme osobně domlouvali v Regensburgu v Německu. No a možná bych zmínil i rok 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, protože se nám už nyní podařilo dojednat opravdu super hvězdu barokního sopránu, španělskou zpěvačku Nuri Rial. A tímto bych chtěl Budějovic pozvat všechny milovníky staré hudby. Podrobné informace jsou na našich stránkách hudbanasoutoku.cz.
0: Děkujeme za pozvání. Hostem ranního proglasu byl Vít Podroužek, ředitel Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem v Českých Budějovicích. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji krásné festivalové zážitky, ať se akce co nejlépe vydaří.
1: Já děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny posluchače.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tuto středu v Karlových Varech začíná 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Akce pravidelně představuje lidovou hudbu a tance zblízka i zdaleka, podporuje tradice i vzdělává. Do neděle ve městě vystoupí celkem 15 souborů a hudebních uskupení z 6 zemí. Na podrobnosti jsme se ptali Hynka Rinta, mluvčího Karlovarského folklorního festivalu.
1: 5 souborů ze zahraničí, dalších 7 souborů z Česka. To zahraničí to bude letos Slovensko, Německo, Kyrgyzstán, Estonsko a Řecko, konkrétně tedy z Řecka Kréta. A je to nespočet scén v Karlovarském centru. Je to vlastně skvělý na našem festivalu, že si divák může opravdu projít centrum od Národního domu až k tržní kolonádě a na každé scéně uvidí něco jiného, uslyší něco jiného. Kdyby návštěvník měl snad jenom jeden den k dispozici, tak bych určitě doporučil návštěvu v sobotu, kdy vlastně v sobotu odpoledne od 16 hodin se táhne krojovaný průvod od tržní kolonády až k hotelu Termál a z Termále je pak večerní gala program od 19.30, kde se na tom jednom jevišti postupně prostřídají všechny zúčastněné soubory.
0: Dodává Hynek Rint, mluvčí Karlovarského folklorního festivalu, který potrvá od středy do neděle.
2: Jak to s náma lásko bude za pár let, až si přestaneme rozumět?
3: No, můžeme se na to vykašlat teď hned, nebo hecnem aspoň 105 let.

0: co v koupelně teď vidím.
1: Říkala jsi mi ty nechty, pak nechtu, já je uklidím.
0: Tak to jsem neříkala.
1: No tak si to neříkala.
0: Jak to s náma lásko bude za pár let, až se přestaneme rozumět?
1: No můžeme se na to vykašlat teď hned, nebo hned jsem aspoň 105 let.
0: Vždyť za pokus to stojí.
1: Do lesa nesmí, kdo se bojí, tak si lásko pojďme vyhovět.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: stříhací nůžky hledáme, zvukově stříhací nůžky.
1: Tak možná tyhle budou stříhat
0: trošku. Nic moc.
1: Nic moc, je. Jo, ty jdou lepší.
2: Modré pondělky znamenaly kdysi kadeřnické volno. A stali nejen kadeřník, ale taky jáhen, a dokonce snad jediný kadeřník jáhen na světě, pak je takový modrý pondělek den dost vhodný pro bohoslužbu. K modlitbě z oficíny s Janem Špilarem zveme každé pondělí v 6 večer.
1: Šustot andělských křídel.
0: Já to bych chtěl vydávat zvuk. Hřebínek asi ne, že?
1: Hřebínek nevydává zvuk.
0: Za něho hrát.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žohnerčík. Na přelomu dubna a května se v Polsku uskutečnila duchovní cvičení rodiny svatého Šarbela, na kterých přednášel pan Raymond Nader z Libanonu. Akce se zúčastnil frář z Dobratic, otec Jan Vojnar a celá řada věřících z České republiky. V ostravském studiu tedy vítám otce Jana Vojnara.
1: Chvála Kristu.
0: A další, kteří vážili cestu do ostravského studia, aby se s námi o zážitcích z duchovních cvičení podělili. Prosím, můžete se představit.
2: Tak já se jmenuji Natálie Ramíková a jsem z Bašky, tady kousek od Frýdku Místku.
3: Moje jméno je Jiří Borík a jsem z Olomouce.
4: Já se jmenuji Josef Trajlínek a jsem z Újezdu Hulťova.
0: Oče Jene, o svatém Šarbelovi už je dostatečné povědomí, zvláště po návštěvě papeže Lva v Libanonu. Ale přece jen pro posluchače, kteří o svatém Šarbelovi uslyší dnes poprvé. Můžete svatého Šarbela představit?
5: Ano, velice rád, drazí posluchači. Šarbel Mahluf z Libanonu narodil se roku 1828. Jeho svátek slavíme u nás 24. července. Je považován za velkého asketu, přímluvce za ochranu a uzdravení a je taky velice známým nejenom na středním východě, ale burcuje k víře, můžu říct, celý svět. Při křtu dostal jméno Josef, bylo to v době nadvlády Osmanské říše v Libanonu. Když měl Josef 3 roky, zemřel mu otec. Ve 23 letech Josef vstoupil do kláštera, nejdříve v Majfuku, pak žil v klášteře v Anaj a po teologických studiích byl roku 1859 vysvěcen na kněze. V roce 1860 se stal Šarbel svědkem hrozného masakru, kdy členové sekty druzů zabili přes 20 000 křesťanů. Stovky uprchlíků hledalo útočiště v klášteře v Anaj. Mniši se za ně modlili, postili. Šarbel činil pokání, nabídl Bohu sám sebe jako oběť za vykoupení z utrpení a prosil Boha o slitování. Ano, když někdo je takhle oddan zcela Bohu, tak je přemoženo to působení zlého ducha dobrotou, dobrotou Boží. Šarbel již byl tehdy považován za svědce, přemáhal zlo svou dobrotou, svou svatostí. Roku 1875 odchází do poustevny svatých Petra a Pavla, tam nosí říněnou košili, spí pouze několik hodin denně, jí velice málo. Ústředním bodem jeho života je Eucharistie, čte Písmo svaté, pracuje a modlí se. Skrze něj Pán Bůh už tehdy činil zázraky, ať už to byla záchrana úroda před zničením kobylkami, uzdravení princova syna Nagiba, který byl nemocný tyfem, uzdravení duševně postiženého člověka, který byl pro okolí nebezpečím a tak dále. Svatý Šarbel zemřel na Štědrý večer roku 1898, byl vložen do společné hrobky v klášteře, nad kterou se 45 nocí objevovala záře. Hrob byl otevřen, jeho tělo bylo neporušené a z jeho těla vytékala tajemná tekutina. K jeho hrobu začali přicházet ať už křesťané nebo muslimové nebo lidé jiných vyznání a byli uzdravováni. To se děje i dodnes. Papež Pavel VI. Šarbela blahořečil roku 1965 a svatořečil roku 1977 a jeho úcta se šíří po celém světě.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že duchovní cvičení v Polsku vedl pan Raymond Nader z Libanonu. Pro posluchače, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli, to je kdo?
2: Tak pan Raimund Nader se narodil v roce 1961. Je to maronický křesťan, pochází z Libanonu a je ženatý a je otcem tří teď už dospělých dětí. No, když mu bylo asi 24 let, tak začal pravidelně navštěvovat poustevnu svatého Charbela, kde se modlil a tam taky prožil takovou hodně jedinečnou a hlubokou duchovní zkušenost. Po tom duchovním zážitku, který měl, úplně změnil svůj život. On opustil svoji práci, kterou v té době měl, založil modlitební skupinu s názvem Rodina svatého Charbela a v současné době jezdí po celém světě prakticky a podává svědectví o tom, co zažil. Tak je ředitelem křesťanské televize Nursat, která šíří vlastně křesťanství v muslimském světě.
0: Tolik svědectví paní Ramíkové. Před chvílí zazněl pojem maronická církev, maronité. O koho se jedná? Otec Jan?
5: Maronická církev je jedna z východních katolických církví, která používá liturgii vycházející z antiochijského ritu, sahající až k prvnímu jeruzalémskému biskupovi a apoštolovi Jakubovi mladšímu. Liturgie dnes je doplněna řadou prvků liturgie římské. Co se týče doktriny, neliší se od římskokatolické církve. Pouze její liturgie je sloužena v odlišném ritu a ženatí muži mohou přijímat kněžské svěcení, což tam odpovídá tradici blízkovýchodní.
0: Očijené Raimund Nader a svatý Charbel, jaká mezi nimi probíhá komunikace? Protože víme, že Raimund Nader vychází z poselství svatého Charbela.
5: Je to tak. Již více než 30 let pan Raimund přijímá ve formě takových, můžu říct, spirituálních zkušeností určité, nazvěme to poselství, po smrti svatého Charbela. A u nás byla vydána malá knížečka Myšlenky svatého Charbela karmelitánským nakladatelstvím. Nyní se pracuje na překladu novém z polského jazyka. Na téma soukromých zjevení je nutné říct, že katolická církev odlišuje veřejné zjevení, které vyvrcholilo v Kristu a bylo svěřeno apoštolům, od soukromého zjevení, která se mohou vyskytovat v průběhu dějin. Už dogmatická konstituce Dei Verbum učí, že Ježíš Kristus dovršuje celé zjevení a že apoštolové odevzdali všechno, co Bůh chtěl dát nám, lidem, pro naši spásu. A z toho plyne, že veřejné zjevení je definitivní a nepřekonatelné. A proto se po apoštolské době nemůže objevit nové závazné zjevení. Katechismus katolické církve tuto nauku shrnuje slovy. V průběhu staletí se vyskytla takzvaná soukromá zjevení, z nichž některá církev uznala, jejich úkolem však není vylepšovat nebo doplňovat Kristovo konečné zjevení, nebož pomáhá z něho plně žít v jisté době. Takže katechismus vyslovně uvádí, že soukromá zjevení nepatří k pokladu církve a jsou podřízena tomu hlavnímu Kristovu zjevení, jsou nezávazná, nenáleží k pokladu víry. Ale zároveň musím říct, že pomáhají duchovnímu životu, otvírají prostor pro osobní zbožnost, pevně zakotvenou evangeliu. Kladou důraz na opomenuté takové základní pilíže v životě naší víry. A to je důležité.
0: Tak už zde zaznělo, že duchovní cvičení se konala na přelomu dubna a května v Polsku. Očejené, pokolikáté už se konala a jaký byl jejich průběh?
5: Tato duchovní cvičení rodina svatého Charbela v Polsku organizovala již po třetí. Pokaždé přijel pan Raimund Nader a přednášel v jazyce anglickém, bylo to s překladem. můžu říct, že mě nejvíce zaujaly jeho přednášky, které se opíraly o duchovní poklad maronické církve, o prostě životy církevních otců, poustevníků. Kromě přednášek byly také skupinky, ve kterých jsme pracovali. Samozřejmě každý den byla mše svatá, kterou jsme slavili společně. Modlitba breviáře každodenní, protože svatý Charbel se modlíval v maronické církvi 7x denně breviář a dokonce i v noci. Je to modlitba nejenom kněží a zasvěcených osob, po druhém vatikánském koncilu je také modlitba laiků, nebo rád jsem se setkával s lidmi u jídla, tvořil společenství, seznamoval jsem se s lidmi. Byl také večer smíření, byla možnost svátosti smíření.
3: Mě na těch cvičeních zaujalo, my jsme se mohli s Raimondem Aderem setkat a mluvit s ním osobně. A Joška, to se omlouvám, teďka mu beru jeho otázku, že se ho zeptal, co je důležité pro duchovní život a ochranu před zlem. A on říkal, že velmi důležitá je svatá zpověď, minimálně 2x za měsíc a půst, kterého si myslím, že hodně teďka ustupujeme.
4: Bych to ještě trošku doplnil, a to asi v tom směru, že ohledně toho půstu, on tam přímo jsme se ptali na takový ten duchovní rozměr, co konkrétně pod tím postem si myslí. A on teda říkal, že doporučoval ten půst, jak doporučuje Panna Maria z Medjugorje, kdy vlastně, že z pohledu duchovního je stejná síla toho postu, jestli je to voda a chléb dohromady, anebo jenom voda. Jo. Takže ve své podstatě, pokud někomu jako dělá problém vyloženě se postit bez jídla, tak není problém prostě si dát i ten chleba. A s tím teda, že moje zkušenost je taková, že teda hlavně v letních měsících teda doporučuji doplňovat i minerály, čili si posolit ten chleba nebo si dát trošku soli do té vody, aby přece jenom to tělo to lépe zvládalo. Já teda osobně jsem to začal dodržovat, takže teďka středa a pátek se postím. No a s tím, že opravdu pociťuji takový ten duchovní přínos a večer teda potom postuje člověk takovej unavený, ale na druhý den, když se člověk vyspí a trošičku nabere síl, tak se úplně perfektně modlí. Jo, můžu říct, že to tělo je takový, prostě smysly trošičku otupělé, ten duch se dostává do popředí a i běžné modlitby, nemusí to být nic hlubokého duchovního, mají úplně jiný rozměr.
0: To bylo krásné svědectví, pane Josefa, ale chtěl bych se zeptat vás všech, tak jak jste se dozvěděli o tom, že v Polsku někde se konají duchovní cvičení s Raimondem Naderem? Zda jste tam byli poprvé a co vás tak nadchlo, že jste zvážili cestu někam do Polska, do neznáma?
2: Tak já jsem se vlastně vůbec nehlásila na ty exercicie, na to duchovní cvičení s nějakým duchovním záměrem. Mě požádal otec Jan, jestli bych netlumočila v případě, že by se našlo dostatek lidí, kteří by stáli o překlad do češtiny. A nakonec z těch Čechů na duchovním cvičení bylo, myslím, 15, včetně mě, takže ten překlad byl žádaný a já jsem se přihlásila vlastně z takových pracovních trošku důvodů.
0: Ale nakonec jste prožila duchovní zážitek.
2: Ano, plno. Nakonec z toho byl i duchovní zážitek, nejenom pracovní.
0: A pan Jiří?
3: Já jsem se s Raimondem Naderem setkal poprvé, předtím jsem o něm vůbec neslyšel, nevěděl. Pokud bych ho měl charakterizovat jedním slovem, nebo to, jak na mě zapůsobil, tak musím říct, že pozitivně. Je to velmi vyrovnaný, charismatický člověk a vyzařuje z něho obrovský pokoj. A o duchovních cvičeních jsem také nic nevěděl a dozvěděl jsem se to tady od Jošky, který mi zavolal v úterý asi tak kolem poledne a řekl mi, že jede na duchovní cvičení a že si na mě vzpomněl, že se tam uvolnilo jedno místo a že jestli bych nejel s nima, abych se do večera rozhodl a že ve čtvrtek teda odjíždíme. Tak jsem za podpory rodiny teda jel s Joškou a s jeho synem a musím říct, že to byl teda pro mě taky skutečně silný duchovní zážitek.
0: Pan Josef se o exercicích v Polsku dozvěděl jak?
4: Tak já jsem se o tom dozvěděl z knížky, která tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, že vyšla v češtině. Tu knížku mi v Olomouci koupila manželka a uvnitř byl takový malý lísteček, kde bylo upozornění, že to cvičení v Polsku bude probíhat. Takže po přečtení té knížky, kterou jsem, dá se říct, přečetl jedním dechem, nebylo možné se od toho odtrhnout, tak jsem to četl, myslím, do 2 do rána, až jsem to teda přečetl a pak se mi teda velice krásně usínalo potom. Ta knížečka vyšla u nás v Česku a její název je Poslední úder srdce a napsal ji samozřejmě pan Raymond Nader. Takže jakmile jsem se o tom dozvěděl, tak jsem začal konat a prostě skontaktoval jsem prostě otce Jana, následně polskou stranu a okamžitě jsem tam rezervoval místo. Jsem moc rád teda, že jsem tam mohl být, protože opravdu změnilo to můj pohled na určité věci a i ten způsob, jak pan Nader to prezentoval, je trošičku jako jiný úhel pohledu, samozřejmě mluví o stejných pravdách, které slyšíme i u nás, ale trošku z jiného pohledu a je to velice obohacující.
0: Na Proplasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raymondem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Charbela Maclufa. Zatím jsme vůbec nehovořili o tom, kolik dnů taková duchovní cvičení s Raymondem Naderem trvala. Oči je ne?
5: Ta duchovní cvičení začínala ve čtvrtek 30. dubna večer, končila v neděli 3. května poledne. Hlavním tématem rekolekcí bylo, jak žít tajemství kříže. První večer ve čtvrtek nám pan Raymond dal body na naší životní cestě. Za prvé jíst Boží slovo, za druhé život z Eucharistie a za třetí vztah k paní Marii. Pátek byla nádherná jeho přednáška, která měla název Proč kříž? Kříž jako oběť? A v sobotu skrze kříž přichází Ježíš do našeho srdce a odpolední, čemu nás kříž učí. Poslední v neděli dopoledne, jak každodenně žít křížem.
0: Otec Jan hovořil o programu duchovních cvičení, tak program to byl jistě velmi nabitý, plný hlubokých myšlenek a usebrání, adorací, rozjímání. Co vám tak nejvíce utkvělo v paměti? Třeba paní Natálie.
2: Tak otec Jan už mluvil trošičku o obsahu těch přednášek, tak já bych řekla konkrétně, co se mě dotklo. A vlastně hned na začátku bych chtěla říct, že pan Nader mluví hodně tak srozumitelně a velmi jednoduchým jazykem o velmi složitých tématech. A to na takových akcích není úplně běžné, takže to mě hodně potěšilo. A asi úplně nejvíc mě zaujala ta poslední přednáška. Pan Nader tam mluvil o tom, jak prakticky v každodenním životě nějak smysluplně prožívat to tajemství kříže. A hodně tam zdůrazňoval, že všechno začíná v rodině a že pokud chceme mír ve světě, tak musíme začít v našich rodinách. A to je myšlenka, která určitě stojí za pozornost. A hlavně, když on mluvil o tom, že my máme v první řadě odpustit svým rodičům, sourozencům, dětem. Na nic nečekat a odpustit hned, teď, v tuhle chvíli. On říkal, zavřete si oči a teď to udělejte. Ony zranění v rodině jsou kolikrát ty nejbolestivější a někdy i nejtěžší odpustit křivdy právě v rodině, tak ten moment byl hodně silný, věřím, že nejenom pro mě.
0: Vy jste přednášky pana Raymonda překládala do češtiny simultánně. Vy jste neměla žádnou předlohu, které byste se mohla držet?
2: Tak on to nebyl úplně simultánní překlad, protože to by znamenalo, že bych musela mluvit zároveň s ním a tam ještě zdaleka teda nejsem, já nejsem profesionální překladatel, ale pan Nader byl tak laskav, že vždycky řekl nějaký úsek a mezi tím, co překládal ten polský tlumočník, tak já jsem do vlastně takových sluchátek překládala pro tu českou skupinu do češtiny.
0: Zatím nezaznělo, kolik osob se těchto duchovních cvičení zúčastnilo. Očejene, vy jste tam byl podruhé. Můžete porovnat s loňským rokem? Přibylo, ubylo?
5: Úcta k svatému Šarbelovi se stále šíří, a to nejenom v Polsku, ale také jsem rád, že u nás v České republice, na Slovensku, v jiných zemích, vůbec ve světě. Tuším, že loni na těchto duchovních cvičení bylo 150 osob, letos 220. Mně se velice líbí, že to jsou duchovní cvičení nejenom pro samotné lidi, kněze, ale především také pro rodiny, to znamená i s dětmi. Nevím, já bych se zeptal tady otce a matky rodin, jak oni vnímali tuto atmosféru dospělých spolu s dětmi.
3: Jestli můžu mluvit teda za sebe, tak mně se tam líbilo, jak to bylo po této stránce velmi perfektně teda zajištěno. A vždycky, když jsme chodili do té kaple na ty jednotlivé přednášky, tak jsem si všiml těch menších sálků, kde byly různé skupiny malých dětí, měli to asi rozdělené podle věku a byli tam různí animátoři, kteří se těm dětem věnovali, hráli tam míčové hry, hráli tam deskové hry, měli tam omalovánky a další.
0: A kde jste byli ubytováni? 220 lidí ubytovat v nějakém obřím hotelu, paní Natálie?
2: A tak to ubytování bylo vlastně částečně přímo v místě těch duchovních cvičení. Je tam takový exerciční dům, jestli to tak můžu říct, nebo domov mládeže. A protože bylo těch účastníků tak moc, tak nakonec ještě byli ubytováni v takovém nedalekém městečku v hotelu. Ten zájem byl obrovský a těch míst bylo prostě víc, než ten dům mládeže zvládl pokryt.
0: Věřím, že taková duchovní cvičení s člověkem, který přijede z Libanonu a který na svém těle nese dotek svatého Šarbela, zanechá obrovský dojem. Změnila tato duchovní cvičení něco ve vašem životě, třeba, pane Josefe?
4: A jak už jsem předeslal před chvílí, začal jsem víceméně dodržovat to, co mi poradil pan Nader, čili chodím teďka ke zpovědi každé 14 dní. Předtím jsem chodil jednou měsíčně a druhá věc, co jsem teda začal vlastně praktikovat, je ten půst středa a pátek, takže uvidíme, ovoce ještě asi je předčasné nějak jako sklízet nebo vyhodnotit, ale uvidíme teda, co to přinese pro ten duchovní rozvoj. No a co se týče potom přímo svatého Šarbela, tak jsem se vrátil k modlitbám. Teďka se s manželkou modlíme novénu k svatému Šarbelovi a víceméně jsem se začal víc zajímat o jeho spiritualitu a celkově o spiritualitu maronické církve, protože ty kořeny toho prvotního křesťanství tam jsou. Oni víceméně tu církev až tak moc nezměnili z těch dob Ježíšových. A řekl bych, že asi nám má to co říct a i zrovna co probíhá teďka synodální proces, tak jsme nedávno měli s muži v naší farnosti setkání, tak jsme se bavili i tady o tom, jako které prvky, co už církev tady měla třeba převzít do dnešní doby, tak aby prostě ten duchovní život té církvi se prostě zlepšil.
0: A pan Jiří?
3: Tak jak již bylo tady řečeno, tak první cvičení bylo na téma kříž. Mě tam velice zaujala jednoduchost, tak jak tady mluvila paní Natálie, s jakou na toto téma Raymond Nader mluvil. A zvláště také to zhrnutí, jak ten kříž žít v každodenním životě. On tam vlastně vypichl čtyři věci. Trpělivost, odpuštění, oběť a mlčení. A u toho mlčení mě teda zaujalo, že on říkal, že 90% hříchů pácháme svým jazykem. Tak to jsem si říkal, že na to si člověk musí dávat opravdu pozor a je to kritika do vlastních řad.
0: Tak to byla svědectví mužů a paní Natálie.
2: Tak co mě se týká, tak vzhledem k tomu, že se v posledních letech starám o tři děti, tak mám občas trochu potíž se sklidnit, tak jako stišit a vypnout, protože jsem pořád naladěná spíš na ty dětské potřeby. Ale díky tomu, že mám teda skvělého muže, který se o děti postaral, tak jsem tentokrát měla možnost se soustředit jenom na svoje duchovní potřeby. A už tohle samo o sobě je taková jako velká věc. Taky musím říct, že co se týká nějakého praktického života, tak mě hodně zaujalo, jak se pan Nádher chová k lidem, kteří s ním chtějí mluvit, protože, jak tady zaznělo, člověk páchá hříchy jazykem. A když pan Nádher mluvil s lidma, tak on jim věnoval plnou pozornost. Poslouchal, nepřerušoval, soustředil se naprosto výlučně na to, co ti lidé říkají. A to je v dnešní době hodně vzácné a pro mě osobně taky do dalšího života hodně inspirativní.
0: Říkala jste, že o tři vaše děti se postaral manžel. Musí to být skvělý muž tedy a jaká byla jeho reakce prvotní, když jste řekla, jedu do Polska, postarej se o děti?
2: Já jsem nejdřív tak opatrně naťukla, že jsem teda po té první zkušenosti v Dobraticích loni byla požádána o ten překlad a že to asi jako nevyjde, ale kdyby náhodou. A on říkal, prosím tě, jeď po 10 letech doma, jeď, já se o všechno postarám, vůbec nemusíš mít starosti. A taky, že jsem žádné starosti neměla, protože manžel je schopný děti naplno obstarat ve všech ohledech, takže i děti nesmutnily, takže mi to hodně usnadnili všichni. Bylo to moc fajn.
0: Tak to byla svědectví, můžeme říci, laiků, ale otec Jan?
5: Ve mně taky zůstalo mnoho myšlenek a rozhodnutí, co změnit ve svém životě, abych nesl svůj kříž a šel dál za Ježíšem. Jak v těžkých chvílích nestracet víru a důvěřovat Bohu. Uvědomil jsem si, že musím znovu tak bytostně uvěřit srdcem, že kříž je jazykem Boží lásky a transformací, proměnou mojí duše, která se díky zkušenosti kříže může měnit k lepšímu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovoříme o nedávných duchovních cvičeních vedených Raimundem Naderem z Libanonu na téma Spiritualita svatého Šarpela Maklufa.
1: Jak hodláte vědomosti o svatém Šarpelovi a celou tu jeho úžasnou spiritualitu promítnout do svého dalšího života? To se musí na člověku nějak podepsat. Paní Natálie?
2: Tak já můžu říct, že se svatým Šarpelem zatím spíše seznamuju a vzhledem k tomu, že to je poustevník, který žil někdy před 200 lety v poustevně jako mnich, tak je pro mě trochu těžké si představit, co praktického do života si od něho můžu vzít, ale určitě si myslím, že v dnešním životě nebo v dnešním světě se vytrácí prostor pro ticho, bere se to jako něco negativního a nudného a zbytečného a svatý Šarpel jako poustevník asi chápal význam ticha hodně dobře a Pán Bůh prostě je slyšet jenom v tichu, tam, kde dostane prostor, on se nikam nevnucuje. A další věc z té spirituality, tak jak byla třeba představena na těch duchovních cvičeních, tak je určitě takové jako umění snášet nepohodlí. Protože život pro nás asi nikdy nebyl pohodlnější a strašně dobře se na to zvyká. Člověk to považuje pomalu za svoje právo, ale když chceme žít jako křesťané, tak prostě to sebou nějaké určité nepohodlí nese, ať už jenom v tom, že jdeme proti proudu, ale i v tom, že máme nést břemena jedni druhých a to se prostě, jak říkal pan Nader, při jedné z přednášek neobejde bez toho kříže.
1: Otec Jan?
3: Lidé, když se seznamují se svatým Šarpelem, mají představu o mši svaté slouženou ke svatému Šarpelovi, modlitbě, ať už korunky nebo novenny, modlitbě za uzdravení, pomazání olejkem svatého Šarpela. V celém světě, kde působí rodina svatého Šarpela nebo také v Polsku rodina svatého Šarpela, vznikají modlitebně formační skupinky. Lidé jsou pastoračně ve farnostech formováni, aby žili tuto spiritualitu asketickou a mnišskou ve svém životě. Tam, kde jsou praxi, uvádějí evangelní rady do života, rozvíjejí teologické cnosti a mají to krásné heslo být mnichy v srdci světa. Já nosím ve svém srdci takovou touhu, aby s touto formační pastorační službou se začalo také

0: svatého ruženci, přimluvné modlitby, lidé mohou využít duchovní rozhovory. Taktéž už je stanoven termín na příští rok těchto duchovních cvičení. Opět to bude od 30. dubna do 3. května roku 2027. A s radostí jsem si přečetl na webových stránkách Hvězda Mořská o prvním poutním zájezdu od nás do Libanonu za svatým Šarbelem, za ostatními svědci, svatou Ravkou, svatým Nimatulahem, blahoslaveným Stefanem, a je tam termín od 12. do 21. listopadu letošního roku 2026. Kéž je velký zájem a i takto lidé chtějí poznat svatou Šarbela. A jinak víme, že do Braticích nejsme jediní. V Kladně je uctíván svatý Šarbel, na Cvilině, v Pohořelicích na Pajedel. Jsou to také Kvasice nedaleko Kroměříže a další místa.
1: Já bych vám všem chtěl poděkovat za svědectví, které jste tady vyslovili, ale na závěr přece jen ještě otázka asi na vás všechny, co byste chtěli vzkázat posluchačům a všem, kteří o svatém Šarbelovi slyší třeba poprvé. Pan Josef.
2: Tak já bych chtěl asi vzkázat, že jak se rozvíjí rodiny svatého Šarbela po celém světě, že to má obrovský význam a víme, že ten rozvoj těch rodin je obrovský i na místech, kde by to člověk nečekal, třeba na Aljašce. A naposledy, když jsme byli v Polsku, tak pan Ader říkal, že na Filipínách je aktivní kněz, který v podstatě za jeden měsíc založil 200 poboček. Takže vidíme, že jako nikdo ani nechápe proč, ale prostě oslovuje svatý Šarbel lidi na celé planetě. Asi takový jeho vzkaz, jak to sám říkal, že mnicha nedělá kutna nebo to oblečení, ale prostě nastavení srdce, takže je možný žít to mnišství i v reálném životě a nemusíme utíkat do pouště nebo být v klášteře. A to je asi takový vzkaz pro nás, pro všechny, co bychom měli zkusit nebo aspoň se na to zaměřit.
1: Pan Jiří, co bych chtěl vzkázat?
3: Já bych se k Ježkovi připojil na jednoduché aspekty duchovního života, modlitba, půst, almužna, a potom by si zjistili posluchači, kdy Raymond Nader dává duchovní cvičení a jeli na ně.
1: Paní Natálie?
4: Tak já bych to vzala tak prakticky a posluchačům bych určitě vzkázala, že jestli se rozhodují, jestli třeba příští rok taky se nepřihlásit na ty duchovní cvičení, tak určitě ať neváhají, ať se nebojí, protože ta akce byla fakt skvěle zorganizovaná, ať už po stránce ubytování, stravování, ta atmosféra tam byla nádherná, ty přednášky byly opravdu unikátní. A pokud nechcete nebo z nějakého důvodu se nemůžete zúčastnit, tak si aspoň přečtěte knihu pana Nádera Poslední úder srdce, protože to je v skutku vynikající.
1: Otec Jan má v rukou útlou knížku, která je ale svým duchovním rozměrem obrovská. Chcete, oče, jen něco přečíst na závěr pro posluchače?
0: Velice rád. Všichni lidé byli obdarováni párem uší, aby slyšeli, ale jen málo je těch, kteří poslouchají. Mezi těmi, kdo slyší, jen málo je těch, kteří chápou. A také mezi těmi, kdo slyší a chápou, jen velmi málo je těch, kteří žijí podle toho, co pochopili. Jen málo je těch, kteří směřují ke království a brána je úzká. Slyšte, chápejte a svědčte. Popřejte sluchu Božímu hlasu. Pochopte pravdu a vydejte o ní svědectví. Žijte ji.
1: Hosty relace Před kostelem byli pater Jan Vojnar, Natálie Ramíková, Jiří Borik a Josef Trajlinek. V pořadu zazněla živá nahrávka modlitby Bože Otče pravdy v aramejštině. Zbývá ještě dodat, že Raymond Nader přislíbil v roce 2027 návštěvu České republiky. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

0: 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo přes 900 lidí. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok a Spojené arabské emiráty popřely íránský útok na vojenskou základnu. Zprávy a Martin Matějka. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 900 lidí, pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
4: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo, silnici, školu. Místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas.
3: Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstávají zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Česko by také mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Deficit by ale podle ní neměl překročit 400 miliard, pokračuje Schillerová.
5: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok výrazně pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Rozpočet by vetoval pouze v případě, že by byly výrazně podfinancované výdaje na obranu. Právě plánovanou výši schodku kritizuje opozice, ekonomika podle jejich představitelů v příštím roce poroste a zvyšovat deficit proto podle nich nedává smysl. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval také před možným nesouladem mezi příjmy a výdaji státu. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
6: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma, tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
3: Zvýšit by se podle něj mohlo třeba zdanění nikotinu nebo majetku. Spojené arabské emiráty popřely zprávu o íránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informaci Íránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty zároveň oznámily zneškodnění íránského dronu nad svými vodami. Útoky mezi Íránem a Spojenými státy se po několika týdnech klidu opět obnovily. Spojené státy v noci zaútočily na íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Írán odpověděl útokem na americké základny v Jordánsku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
7: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Český rozhlas.
3: Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investice, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíře za motoristy si za dokumentem stojí, jak řekl včera v pořadu Poledne s Moravcem.
8: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány. A každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dětský ombudsman sjednotil pravidla pro platbu zubních rovnátek pro děti v dětských domovech. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje s ortodontickou vadou, po které chtěl dětský domov za rovnátka 25 tisíc korun. Měla tak zaplatit polovinu z celkové částky. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše ale musí dětské domovy platit kompletní indikovanou zdravotní péči. Federace dětských domovů sjednocení postupu vítá, říká předsedkyně Jana Koubová.
9: Je dobře, že jednotný výklad, jak máme postupovat, protože opravdu ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady. Když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
3: Dívka už rovnátka má, dětský domov, který kvůli ochraně soukromí dívky nezveřejňujeme, situaci odmítl blíž komentovat. Jeho vedení vzkázalo, že věc vyřešilo ve prospěch dítěte. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v dětských domovech, třeba i na dárcovských webech. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami na 23. kilometru nehoda osobního auta mimo vozovku. Hasiči a policie jsou na místě a kolona je asi na 10 minut. Na D1 je kolona i na příjezdu do Brna z Vyškova, je od Slatiny z kilometru 201 až do omezení na 196. kilometru. Celkové zdržení je asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, na většině území déšť, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na východě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy teď.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

přání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Je 10 hodin a 15 minut na Proglasu, to znamená čas na relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. I v posledním srpnovém týdnu si připomeneme svědectví z našeho archivu. Dnešní vyprávění patří Tomáši Sislovi. Za celý tým rádia vám přeji dobrý poslech.
10: Ahoj, já jsem Tomáš Sisel, pocházím z Karlových Varů a chtěl bych vám říct svůj životní příběh o tom, co mě vedlo k tomu, že jsem zjistil, že je tady Bůh a že existuje naděje i pro lidi, kteří jsou pro svět ztracený. Já jsem z rodiny, která si myslím, že nebyla problémová. Vyrůstal jsem za komunismu prvních 10 let a můj otec i táta měli práci, mám ještě starší sestru a nic nenasvědčovalo tomu, že bych můj život v budoucnosti se mohl ubírat špatným směrem. A přišla revoluce, táta našel zaměstnání, které vynášelo docela dost peněz a protože měl i celkem kladný vztah k alkoholu, tak začal hodně popíjet a on po tom, co začal pít, tak byl hodně agresivní a když přicházel domů z práce, protože vlastně celý týden jezdil kamionem po Evropě, tak soboty, neděle prostě jsme měli všichni strach z toho, když přijde a začne prostě napadat mamku a začne nadávat nám prostě mojí starší sestře, takže doma atmosféra potom byla celkem, když byly peníze, jako nežili jsme si špatně, ale atmosféra prostě a vztahy byly šílený, bylo to rozbitý, bylo to hrozně depresivní a pro mě jako pro malýho kluka to bylo hrozný v tom, že jsem prostě chtěl nějak zasáhnout a zjednat možná nějakou spravedlnost nebo prostě pomoc mamince, ale prostě neměl jsem k tomu sílu a začal jsem prostě vnímat věci hodně negativně. Přestal jsem věřit prostě v to, co jsem věřil předtím, že vztahy v rodině fungují, že se všichni máme rádi a začal jsem prostě si myslet, že svět je zvrácený místo, prostě, že lidi nejsou schopní prostě dobrých věcí. A přišel rozvod našich rodičů, mě bylo asi 12 roků, sestra v té době odešla taky, protože je starší, za přítelem a já jsem zůstal vlastně doma sám. Moje máma chodila od rána do večera do práce, abych nás uživila. Veškerý vztahy v rodině, které jsme měli z tátovo strany a z mámy strany, byly roztrhaný. A já jsem zůstal vlastně doma sám a dá se říct, že mě vychovávala ulice a z Karlových Varů, kde pocházím, tak pocházím ze čtvrti, kde byla celkem problém prostě s kriminalitou, s drogama a vůbec tady s těma věcma. Takže jsem se dostal do party lidí, kteří mi dávali pocit toho, že někam patřím, že mám okolo sebe přátelé, že můžu vlastně jakoby mít lidi, kteří mají stejný zájmy jako já. No a ty zájmy, ale který jsem našel, byly špatný. Já ve škole jsem nikdy nějak problémy s prospěchem neměl, akorát právě díky tady těm věcem, co jsem se dostal pak k drogám, začalo to cigaretama a alkoholem, jsem začínal mít problémy prostě s tím, že jsem začal být násilník, začal jsem prostě lidem vyhrožovat prostě a vůbec jsem si, dá se říct, že jsem si užíval to, že mám nějakou moc nad lidma. Já si myslím, že to právě pramenilo z toho, že když jsem byl malý, tak jsem nemohl prostě nic udělat proti tomu, abych zasáhnul, když táta byl agresivní na moji maminku, tak jsem to začal tady tím násilím. Když jsem to u táty nesnášel, začal jsem vlastně to samý dělat druhým lidem. Dokončil jsem základní školy učňák a přišlo takový rozcestí v mém životě, kdy mi bylo 18 nebo 19 let, vlastně když jsem skončil školu a říkal jsem si, co dál se životem. Já jsem vlastně prakticky veškerý vztahy, který jsem měl i s holkama a tady to, jsem ukončil dřív, než vlastně došlo k nějakému normálnímu třeba rozchodu nebo vůbec k tomu pokračování, protože jsem měl strach z toho, že já budu odmítnutý. Ve 20 letech vlastně jsem nastoupil do práce, bydlel jsem stále u mámy a chytl jsem se lidí, kteří začali brát heroin. Předtím jsem měl zkušenosti s drogama, který svět možná označuje za měkký, jako je tráva a možná i alkohol, když to už je tvrdší droga, ale já si myslím, že to byly právě ty vstupní drogy k tomu, abych se dostal k tomu, k čemu jsem přišel, k heroinu a stav na heroinu byl takový, že najednou prostě veškeré problémy byly tam, bylo mi dobře. Fyzické problémy, které jsem měl i díky sportování, bolesti kloubu mi ustoupily a hlavně, jak jsem říkal, našel jsem prostě lidi, kteří měli stejné zájmy jako já. No a myslel jsem si prostě, že to mám vlastně pod kontrolou, že ta droga mě neovládá, ale že já ovládám jí a že prostě ji beru jenom tak, když já budu potřebovat. Pravda byla ovšem opačná. Drogy jsou věci, které si myslím, že dal světu ďábel a ďábel mě prostě pomalinku dostával pod svoji moc. Začal jsem být prostě loutka, která nedokázala dělat nic jiného, než schánět prostě peníze různou kriminální činností. Většinou to byly krádeže. Začal jsem krást i doma, abych prostě mohl uživit svoji závislost. A bylo to tak, že jsem se dostal asi v roce 2004, když mi bylo 24 let na ulici. Moje maminka mě vyhodila z bytu, protože jsem prodával věci v bytě, přišel jsem o práci, protože peníze, které jsem potřeboval na drogy, jsem z normální legální činnosti uživit nemohl. 5 let jsem objížděl celý západní a severní Čechy, kde jsem prostě kradl po různých obchodech a věcech a scháněl jsem heroin. A pak prostě najednou přišel taková změna do mého života, že jsem se vrátil do Karlových Varů, potkal jsem svoji maminku a ona vlastně od té doby, co já jsem se ztratil, tak my jsme měli ten vztah spolu hodně jsme byli na sebe vázaný, díky tomu vlastně, že máma se rozvedla a veškeré naše vztahy byly s ostatníma členama rodiny rozbitý, takže si myslím, že ten vztah byl možná až trošku nezdravý a tím, že vlastně mi máma hodně dávala peníze v začátcích, tak mi to pomáhalo teda k tomu, že jsem ji začal využívat a začal jsem prostě veškeré ty peníze dávat do drog a do všeho. No a přišel jsem a zjistil jsem, že maminka onemocněla rakovinou a já jsem měl před nástupem do vězení. To mi bylo asi 31 nebo 32 a takový ty myšlenky, které jsem měl předtím, že vlastně kdykoliv budu moct skončit, kdykoliv budu prostě moc začít žít nový život, se převrátili a já jsem najednou zjistil prostě, že mi ujel vlak a že už nemám budoucnost. Jsem se zastavil a říkal jsem si, a co teď? Tak teď buď půjdu do vězení a naučím se ještě spoustu dalších věcí, které těch špatných prostě k tomu, abych mohl pokračovat v té své kariéře prostě násilníka a vůbec a těch všech špatných věcí, které jsem dělal. A nebo prostě dojde k nějakému zlomu a já se stanu dobrým člověkem a všechno to, co jsem dělal v minulosti, prostě odejde pryč. A jsem v té době ještě nějak nevnímal, že to byl právě asi ten tichý boží hlas, který mi prostě říkal, že můj život má smysl, že prostě nebyl jsem stvořený k tomu, abych dělal to, co jsem dělal doteď, ale že Bůh mi dá sílu k tomu, abych prostě mohl žít, abych našel smysl ve svém životě, abych prostě tu násilnickou povahu obrátil v lásku prostě jak pomoci druhým. Seznámil jsem se právě s jednou přítelkyní, která taky byla závislá na drogách a byla to Ukrajinka a ona vlastně, já jsem se k ní nechoval dobře skrze ty drogy a všechno a bydlel jsem na takovém skvotu, což je dům vlastně, nebo dům to je vlastně barák, kde nic není, prostě kde bydlí bezdomovci a ona tam po 2 týdnech, po tom, co jsme se vlastně jakoby rozešli, přišla za mnou a začala mi vyprávět o Kristu. A já jsem pořád prostě měl výčitky z toho, co jsem jí dělal a nechtěl jsem o ní přijít a říkal jsem si, o čem to mluví. Já jsem to absolutně nechápal, protože doteď moje představy i skrze můj život předtím a skrze muziku, kterou jsem poslouchal a všechno, byly o tom, že Bůh prostě neexistuje, že to je výmysl lidí k tomu, aby mohli věřit v něco pozitivního, ale že prostě svět opravdu je místo, kde neexistuje dobro, že prostě všechno je náhoda. Vlastně věřil jsem v evoluci, v to, že vlastně právo silnějšího a tady všechny ty negativní věci a to mi vlastně utvrzovalo mě to v tom, že vlastně musím pořád využívat jenom násilí a sílu k tomu, abych mohl prostě prosadit nějak svoje zájmy, abych mohl žít v klidu. No a jak jsem říkal, přišla teda ze mnou na ten squat a začala mi vyprávět o Kristu a moje první pohnutky byly takový, že jsem měl strach, aby neodvedla nějaká sekta ode mě. Tak mi řekla, abych sníšel do toho shromáždění a bylo to shromáždění vlastně rusky mluvících občanů v Karlových Varech. Bylo tam asi 20 lidí, taková dá se říct větší skupinka a z toho asi 7 národností a jeden člověk, jeden Ukrajinec, který pracoval v armádě spásy, který byl služebník a kterýho jsem znal a ten mi překládal. A já jsem tam seděl a teď jsem to poslouchal, prostě to kázání a chvály mi teda nic neříkali, že jo. Poslouchal jsem kázání a najednou jsem prostě měl pocit, že to slovo, který měl pastor, takže to bylo všechno ke mně, že prostě Bůh mě najednou ukazoval, jaký jsem byl, prostě co jsem dělal, že všechny ty věci, když jsem si dřív možná v minulosti nalhával, že nejsem vlastně tak špatný člověk, tak byly zlý prostě před Bohem a že to není prostě to, kvůli čemu mě Bůh jsem povolal a kvůli čemu jsem se prostě narodil a přišel do tohohle světa. A tak jsem nad tím začal přemýšlet a viděl jsem najednou zájem lidí vlastně, když to řeknu, v zaměstnáních byli třeba manažeři, prostě byli to lidi, kteří pro mě jako kluka z ulice byli nemožní prostě se s nimi nějak bavit a přijít do kontaktu a ty lidi najednou o mě projevili zájem a chtěli mi pomoct. A to je ta věc, která mě právě dostala, láska, kterou jsem nevěřil a A chtěl jsem prostě najednou žít. Najednou jsem dostal prostě chuť žít. Chtěl jsem se pustit všeho toho starého a opravdu prostě milovat lidi a najít nějaký smysl prostě. Akorát, že byl jsem závislý na heroinu a to je závislost, která jen tak nemůže odejít. Tak přišel nástup do toho, do vězení. A ve vězení jsem měl dostat trest, který měl trvat 2 roky. A po 38 dnech přišla minulý rok amnestie a jsem byl propuštěný na svobodu. A říkal jsem si, no, to není náhoda prostě. Bůh prostě chce, abych dělal něco pro něj. A tak jsem se rozhodl, protože prostě nastoupím do Teen Challenge, do toho programu, do kterého vlastně nastoupila i moje přítelkyně. Ona byla v tom ženském v Poštovicích. A během nějakých 2 týdnů jsem si zařídil doklady, které jsem předtím 7 let neměl. Bylo to pro mě něco nemožného a teď najednou to všechno šlo. Já věřím tomu, že Bůh mi v tom pomáhal, prostě služebníci v kavárně v Karlových Varech. A po 3 týdnech, teda, co jsem byl vlastně po tom, co mě propustili z vězení, jsem nastoupil do programu. A první dojem, který jsem měl, když jsem tam přišel a když jsem byl mezi těmi lidmi, já jsem měl obavy z toho, že vlastně zbavil jsem se už závislostí, s tím jsem si jakoby tím detoxem prošel ve vězení. Ale říkal jsem si, tak nemůžu ani kouřit, nemůžu tady ty věci, říkám, to bude asi složitý, ale najednou, když jsem tam přišel, tak jsem cítil obrovskou svobodu od těchto věcí a obrovskou chuť prostě žít a hlavně zájem a lásku od druhých lidí. Já jsem měl pocit, že ty lidi všechny tam už znám prostě několik let, že to je moje rodina a cítil jsem tam obrovský pokoj. Program vlastně trvá od 12 do 18 měsíců. Ze začátku samozřejmě, jak jsem byl nadšený, tak všechno šlo nádherně. Pak přišla po 3 měsících první krize, kdy vlastně jsem opět projevilo to, jak jsem byl v minulosti, byl jsem násilný hodně a nedokázal jsem zkousnout spoustu věcí a moje pícha se tam začala projevovat. A došlo to až k tomu, že jsem byl zbalený, měl jsem zbalený všechny věci a chtěl jsem odejít, ale přišel k mně pracovník, poradce a začal se se mnou o těch věcech bavit a zjistil jsem, že vlastně já neutíkám před tím, co jsem si myslel, že s těma lidma se prostě nedá pracovat, že to nefunguje a že chci prostě vydělávat peníze a řešit nějak třeba i svoje dluhy z minulosti tady to, ale že utíkám sám před sebou a před sebou nemůžu nikdy utíct. A Bůh mě z toho usvědčil a řekl mi prostě, že to, že tam jsem, tak to je jeho vůle a on chce prostě, abych ten program dokončil a že to je priorita k tomu, abych prostě mohl s ním žít. A já jsem cítil to, že kdybych odešel z programu, tak i když jsem si říkal, že prostě s Bohem budu pořád, takže bych prostě šel vlastně proti Bohu a nechtěl jsem už dělat věci podle svého, protože když jsem to tak dělal v minulosti, tak nikdy mě to nedovedlo k něčemu dobrému. Zůstal jsem tedy a došlo k takovému zlomu a my tam máme takové vyučování a to se jmenuje růst skrze pády. A právě i tady ten pád mi naučil to, že musím opravdu být pokorný, že musím prostě být poslušný a i když kolikrát věci nechápu a myslím si prostě, že to pro mě nemá nějaký dobrý užitek do budoucna, tak já věřím tomu, že jak je psáno, že to, co nám na oči nepřišlo a co ani naše uši neslyšeli, nebo já nevím, já ten verš teda parafrázuju, já to nevím přesně, tak Bůh prostě s náma zamýšlí opravdu jenom to dobrý a tak jsem se mu podal. Po roce a půl jsem tedy dokončil program. Teď jsem si vlastně vzpomněl, to je ještě důležitý říct, moje maminka teda umírala na rakovinu a já jsem vlastně po 2 měsících, co jsem nastoupil do programu, měl možnost jet za ní do léčebny dlouhodobě nemocných. A lidi z církve z Karlových Varů, díky kterým jsem já uvěřil, prostě já jsem jim hrozně vděčný za to. A hlavně díky Bohu, protože nebejt Boha, tak opravdu ty lidi prostě by neměli tu sílu mi pomáhat. Tak jezdili za maminkou do té léčebny a maminka prostě těsně před smrtí uvěřila a vyznala Ježíše jako svého pána. A já jsem toho byl svědkem, a doteď, když si na to vzpomínám, tak opravdu mám slzy štěstí v očích prostě, protože maminka měla asi 35 kilo, její fyzický stav byl úplně hrozný, vypadaný vlasy, bylo to opravdu jenom kosta kůže, ale měla v očích takový pokoj, který neměla v životě, který prostě neměla celý život předtím. A já jsem říkal, to je super, tak jsem se s maminkou prostě modlil, četl jsem jí z Bible a úplně jsem cítil, že opravdu do ní vstoupil Boží duch a tady to mě naplnilo takovou radostí a pokojem. Já jsem z toho měl hrozný obavy, protože, jak jsem říkal, v minulosti jsem byl na maminku hrozně vázaný a věřím tomu, že kdybych neznal Boha, tak mě to opravdu možná dostane. A spadl bych zpátky do drog, ale díky Bohu prostě vím, že ona teď je nade mnou a že vidí všechno to, co dělám a že v budoucnosti prostě, až dojde tady moje cesta na zemi, takže prostě přijdu k ní a že se spolu zase setkáme.

0: Tomáš Sisel mluvil o tom, že Bůh přináší naději i lidem, kteří jsou pro svět ztracení. Nehledě na to, jak hluboko jste klesli, nebo jak temný je život lidí kolem vás, na kterých vám záleží, v Bohu je naděje pro každého člověka. I pro vás, i pro ně. Bůh přichází se svým pozváním, odpovězte na ně a zakuste jeho lásku a odpuštění. Pokud byste chtěli vědět o křesťanské víře více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí a opět brzy naslyšenou se těší Milan Remeš.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Začíná řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů. Krásná pozvánka k nám doputovala z horňácké obce Louka, která slaví výročí první zmínky o obci tuto sobotu 5. září večerním programem z úckých koreňů, který proběhne v Čechově dvoře v Louce od 19 hodin. Přijďte s námi prožít slavnostní pořad z úckých koreňů, připravený speciálně k oslavám 980. výročí obce Louka. Na jednom jevišti se setká více než 150 účinkujících. Domácí Lučánek, folklorní skupina dospělých z Louky, verbíři, muzikanti a tanečníci z Louky i hostující soubory Kuželovjan, Lipovjan a Velička. V pořadu uslyšíte horňáckou cymbálovou muziku Háj, hudeckou malanskou muziku, horňáckou cymbálovou muziku Romana Sokola, Petra Mičky a Petra Galečky. Čeká vás večer plný horňáckých písní, tance, verbuň, humoru i vzpomínek. Nebudeme vyprávět historii jen pomocí letopočtů. Budeme ji vyprávět prostřednictvím lidí. Pět Lůčanů vás provede příběhem pěti primášů, kteří se narodili v Louce. Hinka Evjáka, Romana Sokola, Petra Mičky, Petra Galečky a Jarka Kostelanského. Příběhem pěti muzikantů, pěti různých příběhů, které spojuje jedno místo Louka. Přijďte být součástí příběhu, který se v Louce píše už 980 let. V dnešní voničce vám hrajeme horňácké písně v podání muzik Petra Mičky a Petra Galečky. Přejeme ničím nerušený poslech.

0: Článek v Lyonském republikánu je znepokojující.
1: Vrah se vysmívá policii. Policie je bezradná po další v pořadí už čtvrté vraždě ženy, která se přihodila včera večer v jedné z lepších lyonských čtvrtí. Vrah si tentokrát vybral za oběť bohatou vdovu markýzu M. Dnes ráno byla nalezena probodnutá na svém loži. Zdá se, že nikdo z početného markýzina služebnictva nezaslechl během noci žádný podezřelý zvuk. Stará dáma, která nedávno ovdověla, spala sama v prvním poschodí svého velkého domu. Policie nevylučuje, že by vrah pronikl do domu střechou. Kořist, kterou si zloděj odnesl, má značnou hodnotu. Klenoty zesnulé markýzy byly zhotoveny proslulými pařížskými zlatníky. V této chvíli policie stále hledá jakékoliv stopy. Těžko ale asi nějakou najde, je-li autorem tohoto nového zločinu opět zabiják vdov. Dnes ráno varoval prefekt města Lyonu všechny ženy, jež nedávno ovdověly, aby zvýšili opatrnost. Zavírejte dveře na dva západy, radí jim. Zamykejte okna, ke dveřím své ložnice postavte někoho ze služebnictva a ukryjte své šperky.

La Rochelle, 28. července 1793. Má drahá Elizabeth, až dnes si uvědomuji, jak vám musí mé dopisy připadat vážné a smutné. Je pravda, že příležitostí pobavit se moc není, časy jsou opravdu vážné. Nicméně občas se mi přihodí něco legračního. Některé situace tak ukazují, do jaké míry je dnes všechno vzhůru nohama. Vzpomínáte si na ten dlouhý kanál, který ze severu obtéká město La Rochelle? Rádi jsme se tam procházeli. Stín stromů je tak příjemný za horkých letních dnů. Vzpomněla byste si, jaký druh stromů tam roste? Pomohu vám. Jsou to pyšné italské topoly, které se vzpřímeně snaží dosáhnout nebeské výše. Jejich listoví je světlejší, než jaké mají jilmy, které tam také rostou, a tmavší než listy platanů. Jilm a platan jsou vzrůstem menší, ale neméně vznešení. A směs odstínů zeleně a různých forem, která jejich sousedstvím vzniká, je lahodná pro oko, jemuž přináší odpočinek. Ovšem neuplynulo příliš mnoho vody v kanálu od doby, co se už vznešené topoly podél jeho toku netyčí. Byly pokáceny. Že by kvůli nemoci představovali nějaké nebezpečí, příliš se nakláněli? Nic z toho. Jedinou chybou těch ubohých dřevin bylo, že nebyly příliš revoluční. Jejich vznešený vzhled byl členy komise prohlášen za urážku vůči revoluci a také vůči jilmům a platanům. Není to veskrze podivný způsob, jak změnit běh věcí? Topoly se provinili tím, že kradli světlo jilmům a platanům. Jako šlechta okrádá lid. A tak je odstranili. Má drahá sestřičko, jestliže teď tedy někdy na procházce narazíte na topol, tak se mu nezapomeňte poklonit jako největšímu z princů. Doufám, že už brzo budu moci číst zprávy o vás. Charlotte.

La Rochelle, 16. srpna 1793. Má drahá Elizabeth, včera jsme slavili svátek Panny Marie na památku slibu našeho krále Ludvíka 13., který prosil Matku Spasitele o milost mít syna. Samozřejmě, že bylo nemyslitelné uspořádat procesí v ulicích či jít do kostela, ale jaká to byla radost vidět tam i onde kytice květin na rozcestí. Hodně božích muk i soch Panny Marie už zmizelo. Některé byly prostě rozbité, jiné sesazené a rozprodané. Jestliže samotné pomníky zmizely, jejich místa zůstala vryta do srdcí lidí. A tak jsem na rozcestí u statku Fulk našla včera ráno kytičku sedmi krásek. Ta krásná socha Panny Marie, která se na nás usmívala a kde se lidé tak rádi zastavovali a žehnali se křížem, už není na svém místě, ale náboženské zanícení lidu zůstalo beze změny. Každá malá kytička pro mě včera byla balzámem na duši. Jsem přesvědčená, že mnoho lidí skrývá v srdci hlubokou víru. Zmizení božích muk někdy komplikuje mé poslání. Některé vzkazy, které předávám, mají podobu několika kvítků či kamínků u nohou kříže u cesty. Kolikrát se mi už stalo, že jsem přišla na smluvené místo a boží muka tam už nebyla. Jednou jsem dokonce měla položit kytičku petrklíčů u kříže, ale zjistila jsem, že nejenže na místě žádný kříž nebyl, ale nikde nebyl ani jediný petrklíč. Věděla jste, že rostou pouze na jaře a že v létě se těžko hledají? Botanika nepatřila do našeho vzdělání a nikdy jsem si příliš nevšímala těch malých, bledě žlutých kytiček. Můj nový způsob života mi připravuje jedno překvapení za druhým a s potěšením objevuji spoustu nových věcí. Na naději se nám žilo moc dobře, ale byli jsme jako v bavlnce, až příliš chráněné. Nyní se učím poznávat všechny druhy lidí, nejen vzdělané a bohaté, ale také ty nejchudší. A je jich tolik, kteří jsou odvážní, obdivuhodní a tak příjemní. Jistě, někteří jsou odporní, jako všude. Každý den také poznávám o trochu víc přírodu, která mě obklopuje. Mám pouze své vlastní nohy, abych se mohla dostávat z místa na místo. A tak mám spoustu času k pozorování zvířat, střídání ročních dob, prodlužování dnů. Opatrujte se. Charlotte.

Emílie se převaluje v posteli. Nedokáže usnout. Ví, že na druhé straně za zdí prožívá její matka totéž. Z četby článku v Lyonském republikánu ji při večeři zamrazilo. Před spaním Emílie několikrát zkontrolovala vstupní dveře a každé okno v přijímacím pokoji. Stejně tak učinila, když vyšla po schodech do svého pokoje a teprve pak zatáhla těžké modré závěsy. Otevřenýma očima se ve tmě dívá na strop. Novináři píší o zločinech, které začaly před měsícem. Snaží se uklidnit přemýšlením. Tatínek zemřel před více než 2 měsíci, což bylo ještě předtím, než začal řádit zabiják vdov. Maminka se tedy nemá čeho obávat. Úder na sklo jí vyburcoval z přemýšlení. Emílie zadržuje dech, uši nastražené. Pro každý zvuk existuje vysvětlení. Učíval jí její otec, když ještě jako malá měla strach ze tmy. Trpělivě jí vysvětloval, jak rozpoznat zvuk uhlíku, který právě dohořel v krbu, praskání v prknech podlahy, jež se teplem roztahují, bušení špatně zavřené okenice, šramot myši v podkroví. Z ničeho nesmíš mít strach, nabádal ji. Pro všechno se najde vysvětlení. Díky němu se Emílie naučila usínat, aniž by se zaobírala zvuky v domě. Ale dnes večer je všechno jiné. Úder na okno se zopakoval. Emílie se soustředí. Zavři oči, radíval jí tatínek. Snaž se, abys neslyšela nic jiného než ten určitý zvuk. Pak se ti podaří jej identifikovat. Emílie zavírá oči a ani nedýchá. Veškerou svou pozornost upíná na zvuk, který právě slyšela. Brzy se jí stává povědomím. Moucha. Je to moucha, která naráží na sklo. Dívka začíná dýchat klidněji. Ale co když si ten vrah schovává staré noviny? Ptá se sama sebe se znepokojením. A co jestli narazil na oznámení o tatínkově smrti? Emílie jen stěží odolává panice. Další zvuk, tentokrát na střeše, ji znovu vyburcoval. Emílie mžiku vyskočila z postele, otvírá dveře a utíká až k pokoji své matky. Maminko, vyráží, když padne bez klepání do místnosti. Paní Dekošetová sedí na posteli a ani zdaleka nevypadá překvapeně z příchodu své dcery. Trochu se v posteli odsunula, aby jí udělala místo, a vyzývá jí, aby si k ní vlezla. Já také nemohu usnout, svěřuje se. Emílie vklouzla do postele vedle maminky. V její přítomnosti se přece jen cítí bezpečněji. Ruce skládá na přikrývku, zavírá oči a snaží se usnout. Ještě se jí vybavuje jedna věta z Charlottina dopisu. Bůh mi dal tyto ruce, abych se mohla stále modlit. Mám 10 prstů, jako je korálků v 1/10 růžence. Emílie se ještě nikdy nemodlila růženec. Stěží si vzpomíná na modlitby, které jí jako dítě učila její první domácí učitelka. Emílín otec ji poslal pryč, když se dozvěděl, že jeho dceru učila se modlit. Přestaňte jí vtloukat do hlavy takové hlouposti, hromoval. V znepokojujícím tichu pokoje za pravidelného maminčina oddechování se Emílie snaží vybavit si slova modlitby, která jsou zasunuta kdesi hluboko v její paměti. Při počítání zdrávasů na prstech konečně usíná.

0: Emílie otevřela oči. Je už den. Maminka dávno odešla tiše z pokoje. Emílie se protahuje. Jaká to je radost být naživu. Dívka má schůzku s Konstancií. Zatímco obě přítelkyně s netrpělivostí čekají na zprávy ze zámku naděje, rozhodli se ukrátit si čas s představováním si, jak se asi dostali Charlottiny dopisy do skrýše u Emílíny postele. Paní Sériseová jim dovolila, aby se probírali dokumenty v archivu jejího otce. Možná, že v nich najdou nějakou stopu. Čekala jsem vás dřív, vyhrkla Konstancie, která je už ponořená do papíru svého dědečka. Špatně jsem spala, přiznává Emílie. S tím vrahem v okolí.
1: S vrahem?
0: S jakým vrahem? Vy jste nečetla noviny? Ptá se udiveně Emílie. Přitom o něm všichni mluví. Konstancie vrtí hlavou. Nějaký muž zabíjí vdovy z lepších čtvrtí Lyonu, shrnuje několika slovy Emílie. Už má na kontě 4 oběti. Konstancie potlačila výkřik. Ale vaše maminka a vy... Nemyslím si, že jsme ve velkém nebezpečí, snaží se Emílie především přesvědčit sebe samu. Ten zabiják si vybírá oběti v rubrice úmrtí lyonského republikána. Jistě maminka uveřejnila zprávu o tatínkově smrti v tom deníku, ale už před 2 měsíci a ty vraždy začaly až o měsíc později. V každém případě se necítíme příliš bezpečně. Máte někoho, kdo by vás ochránil? Ptá se znepokojeně Konstancie. Obávám se, že ne, odpovídá Emílie. Maminka propustila Julia, našeho zahradníka, protože mu neměla z čeho platit mzdu. Po tatínkově smrti zůstal jediným mužem v domě. Chcete spát u nás? Nabízí hned Konstancie. Po dobu, než se jim podaří chytit tu zrůdu. Kdyby to záleželo jenom na Emílii, okamžitě by nabídku přijala. Nechce ale nechat maminku samotnou. Ne, děkuji. Všechno bude určitě v pořádku. Našla jste něco zajímavého? Ptá se, aby změnila téma hovoru. Ještě ne, ale máme toho dost na probírání, odpovídá Konstancie. Paní Sériseová přenechala dívkám obrovské množství písemností všeho druhu. Mezitím vším je také několik krabic se starými upomínkovými předměty. Jako mladá dívka se paní Sériseová těmi věcmi probírala a vyčlenila to, co ji nejvíce zajímalo. Maminčin starý růženec, sošku tanečnice, brož s perlou, miniaturu s podobiznou své matky jako malé dívenky. Zbytek pak nechala ve velkých papírových krabicích. Já se budu zaobírat písemnostmi a vy se podívejte na všechny ty věci, navrhuje Konstancie. Začněme raději obě dvě pročítáním dokumentů, doporučuje Emílie. Půjde nám to tak rychleji. Konstancie s Emílií sedí přímo na koberci v pracovně a prohlížejí složky, které mají rozprostřeny před sebou. Čas od času zvedne Emílie hlavu, aby své přítelkyni položila otázku. Váš dědeček se jmenoval Benjamin Lejeune? Ano, ano. Tady mám jeho oddací list. 17. června 1839 si vzal za ženu Ofélii Merkerovou. Bylo jí 19 let a jemu 23. Moje babička zemřela 6 roků po svatbě, pokračuje Konstancie. Dědeček se už znovu neoženil. Jeden jako druhý se narodili v Lyonu, poznamenává Emílie. Ani jeden nepochází z La Rochelle. Škoda. Emílie odkládá oddací list a pokračuje v pátrání. Dům byl postaven v roce jejich sňatku, 1839, poznamenává Konstancie, která se právě dobrala starých plánů a jiných dokumentů z kanceláře architekta. Dali si jej postavit? Myslím, že ne, odpovídá Konstancie. Plány jsou podepsány architektem nějakým panem Ebertem a ještě jiným mužem, panem de Porpignal. Bez pochyby zadavatelem díla. To nevím. Nikde nevidím kupní smlouvu. Musí být u nás, lituje Emílie. Myslím, že vaše maminka nám ji při koupi domu předala. To je pravděpodobné, ale maminka nám může pomoci. Ty papíry má určitě prostudované.

Emílie s Konstancí pokračují v třídění písemností. Objevují rodný list Konstancíny maminky, Marie Sérisejové, narozené 16. srpna 1840 v Lyonu v ulici de la Plume. To je na mé adrese, poznamenává Emílie. Rok po postavení domu tam tedy moji prarodiče bydleli, vyvozuje z toho Konstancie. Pochybuji, že ten, kdo ho dal postavit, měl čas v něm bydlet. Emílie souhlasí. Pokračujme, říká. Není možné, abychom nic nenašli. Objevili jste něco? Paní Sérisejová vstoupila do pracovny. Nic, co by stálo za zmínku, přiznává Konstancie. Víte, kdo byl pan de Porpignal? Dodává. Pan de Porpignal byl zámožným velkoobchodníkem s textilem. Investoval svůj majetek do výstavby domu ve vaší čtvrti. Dům mých rodičů mu původně patřil. Nevíte, jestli v něm bydlel? Ptá se Emílie. Určitě ne. Měl vlastní přepichový palác. Dům mých rodičů byl pro něj jen investicí. Vaši rodiče jej koupili hned po ukončení stavby? V podstatě, můj tatínek dědil po staré tetě své kmotře nedlouho předtím, než se oženil. Díky dědictví mohl docela brzy koupit dům pro rodinu. A to nás nikam nevede, konstatuje Konstancie. Dům nám neprozradil žádné tajemství a mý prarodiče pocházeli oba dva z Lyonu. Počkejte, paní Sérisejová přerušuje svou dceru. Moji praprarodiče přišli do Lyonu z jiného koutu Francie, vzpomíná. Na to jsem nepomyslela, když jste k nám poprvé přišla, Emílie. Oba rodiče mé maminky pocházeli z oblasti Charont. Z oblasti Charont? Opakuje Emílie. Ano, potvrzuje paní Sérisejová. To je departement, kde se nachází města Rochefort a La Rochelle. Města, odkud pocházejí Charlotiny dopisy, dodává značením Emílie.

0: Tak to bylo čtení na pokračování, podepsána Charlotte, desátá část. Reprízu můžete vyslechnout ve 22 hodin.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: tramvaje a všude chodím pěšky.
1: I pro mne doba nová je, kdy Mozart hraje z flešky.
0: Já neutíkám za štěstím, jen věřím, že ho potkám.
1: Čekáš, ale co já s tím, jsem černobílá fotka.
0: Já s kamarády na pivo zajdu jenom zřídka.
1: A říkáš si ty protihlasy, kůrka nebo střídka.
0: Ta nenasytná potvora je čas, co kolem letí.
1: Jen díky němu okorá fotka vlastních dětí. Co já s tím, okorá fotka vlastních dětí.

0: Kde jsou životy lehký i ty těžký, kde jsou, já v kleci nenacházím ješky, kde jsou, řekni, kde jsou. Po místním nádraží vítr honí zmačkaný leták zbyly.
1: Bezďáček sbírá flašky, co se nerozbily.
0: Zapomněl na svoji první lásku.
1: Zastavte čas aspoň na obrázku.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

padl stín na údolí, kde ten muž chatu měl, na chvíli zastavil, leknutím o něm měl. Co uviděl, byla bílá holubice, jak svírá je ve chřtánu vlk. Pak se pousmál, když pochopil, že do třetice povede pluk.

Na znamení, že přijímám, už zase lutoval, později litoval. Doba už je jiná. Tu zasypá déšť plamínku celé údolí, ani to nebolí.

není, kdo by vystřelil, tam není, kdo by padl. A já jsem uvěřil, že se mír podaří.

0: Mladí lidé z litoměřické diecéze vyměnili na konci prázdnin školní batohy za těžké krosny. Už po 26. vyrazili na tradiční pěší pouť. V sobotu 29. srpna cesta vrcholila diecézní poutí rodin v Jablonném v Podještědí. Ředitel diecézního centra mládeže pater Jiří Smolka prozradil, že poutí se neúčastnili pouze mladí.
1: Nejstarším poutníkem byl kněz, kterému je už kolem 60, a nejmladší poutnicí byla 3měsíční Cyrilka, která tam šla s maminkou a s tátou, nebo spíš se nesla. Ale převážně to byli samozřejmě mladí lidé, kteří se ale i připojovali a odpojovali během pouti tak, jak kdo potřeboval, ale dohromady se do té pouti zapojilo asi 20 osob. Putovali jsme ze Sobotky přes Mnichovo Hradiště, Český Dub, Stráž pod Ralskem do Jablonného v Podještědí, kde jsme společně oslavili tu diecezní pouť rodin. A co se týká nějakých zajímavostí během pouti, asi bych řekl, že nás provázelo jako téma pouti povídání o svatém Františkovi a různých takových hlavních důrazech jeho spirituality, o jeho obrácení, o jeho vztahu k chudobě a pokoře, o Františkovi jako o tvůrci pokoje a taky o jeho vztahu k sestře smrti. Čili každý den jsme měli takové témátko, během kterého jsme si něco o svatém Františkovi řekli, a na to navazovalo vždycky silencium, čili nějaký čas mlčení, kde jsme mohli přemýšlet o tom, čím nás ten svatý František oslovuje. Taky jsme měli každý den mši svatou a ranní chvály a kompletář na začátku a na závěr dne. Většinou jsme spali na farách, anebo jednu noc jsme spali také venku v lese. Mše svaté taky byly někdy v kostele, někdy v přírodě. Takže to bylo asi to, co pro mladého člověka je zajímavé, že to nebyly jenom tradiční místa, kde jsme se pohybovali nebo slavili liturgii, ale i možná ve spojení s tím svatým Františkem hodně jsme byli samozřejmě v přírodě.
0: Mladí poutníci si letos nesli všechny věci sami, šli totiž bez doprovodného vozidla, popsal pater Jiří Smolka.
1: Pouť je vždycky příležitostí zkusit si takovou jednoduchost života, kde člověk řeší jenom nejpodstatnější věci a je odpojen od toho každodenního schonu. Tak si myslím, že i ta pouť bez doprovodného vozidla je ještě jako takovým silnějším zážitkem, kdy člověk všechno, co potřebuje k životu, si prostě nese sebou a tím pádem zredukuje množství těch věcí na minimum, vlastně na to, co je opravdu podstatné. Tak o to jsme se taky snažili a myslím, že to fungovalo velmi dobře. A když jsme přišli do Jablonného, do cíle, tak samozřejmě to všechny potěšilo, že už jsme v cíli naší pouti. Myslím si, že pro některé poutníky byla ta cesta náročná, protože nejsme už zvyklí tak jako dlouho chodit pěšky ještě s zátěží na zádech, ale myslím, že ten největší užitek celé té pouti je to, co ovlivňovalo během těch dní ta naše srdce, ty různé jako zamyšlení nad svatým Františkem, liturgie, společnost, rozhovory a modlitby. Myslím, že mladí lidé mohli načerpat do toho nového školního roku, že věřím, že z toho budou žít.
0: Říká Jiří Smolka a potvrzuje, že vrcholem pěší pouti mladých z litoměřické diecéze byla sobotní pouť rodin v Jablonném v Podještědí. Vedle bohoslužby s arcibiskupem Stanislavem Přibylem připravili organizátoři doprovodný program pro děti i jejich rodiče.
1: Otec arcibiskup měl krásnou promluvu o životě rodin a o tom, že v každé rodině jsou taky těžkosti, ale že s vnímáním té boží vlídnosti, laskavosti, takže přijímáme prostě i to, co je těžké, a neseme to. A samozřejmě tam bylo daleko víc myšlenek, ale tak to je asi takové to hlavní, co z toho já třeba odnáším. A potom tady byl pro rodiny s dětmi připraven bohatý program, byla tady přednáška pro rodiče o tom, že děti vždycky nežijí podle představ svých rodičů a jak k tomu přistoupit. Co jsem slyšel z reakcí rodičů, tak přednáška se jim moc líbila. Během té přednášky byl připraven program pro děti, takže mohli děti v klidu odložit, svěřit lidem, kteří se o ně starali, a to byli taky částečně právě ti mladí lidé, kteří s námi šli tu pouť. No a mohli s nimi projít různá stanoviště, kde byl pro děti připraven zajímavý program o svatých, zvláště o svaté Zdislavě. Mohli si tady opíct burta, koupit si párek v rohlíku, dát si kafičko rodiče a občerstvit se. Výborná polévka, kterou tady sestry dominikánky distribuovali. Myslím si, že nálada tady byla skvělá a že každý z těch rodinných příslušníků si mohl přijít na své.
0: dodal v rozhovoru na Proglasu pater Jiří Smolka, ředitel litoměřického diecézního centra mládeže.

Za 9 minut bude poledne, máme pondělí 31. srpna a před myšlenkou na den si vyslechneme ještě písničku. Jejich natáčení jsem se osobně před více než 30 lety také zúčastnil.

0: o člověku, co byl nej. Na kříž byl za nás dán a tím byl hřích vymazán.
1: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Silvestr prázdnin. Dnes je poslední den prázdnin, poslední den léta. Já vím, že astronomický podzim začíná až třetí týden v září, ale zdá se mi, že jak začne škola, začne taky podzim. Nemáte taky ten pocit? Samozřejmě taky vím, že dnes má svátek Pavlína. Ona má funkci Silvestra prázdnin. Navrhuju na večer připravit obložené chlebíčky, jednohubky pro děti, rychlé špunty a pro rodiče dát chladit láhev sektu nebo proseka. Oslavit konec prázdnin a osladit tak trochu zahájení nového školního roku by se mohlo ve velkém stylu. Stejně je zajímavé, jak podle toho, jaké jídlo máme na stole nebo jaké potraviny nakupujeme, poznáme, jaké je datum nebo jaký svátek slavíme. Kdy jindy, než před Silvestrem, všichni kupují veky, vlašák a bublinky k pití, kdy je největší spotřeba špenátu a prodává se zelené pivo, nebo kdy máme na talíři smaženého kapra s bramborovým salátem. Když uvidíte na stole dort se zapíchnutými svíčkami, hned víte, co jediné to může znamenat. Pokud vstoupíte do domácnosti a tam se pečou malinké kynuté koláčky s náplní, logicky se ptáte, kdo se bude vdávat. A když jsem dneska viděla v samoobsluze před sebou ve frontě u pokladny pána, který měl v košíku pár piv a brambůrky, napadlo mě, že to na výlet nevypadá. Nejspíš tento večer bude trávit u televize. Jistě, že existují výjimky. Jistě, že se můžeme nechat oklamat. Někdo to dělá schválně. Moje kamarádka Simona peče svému manželovi k svátku vanilkové rohlíčky a on má svátek 18. června. I když to dělá skoro pravidelně, vždycky ho překvapí. No, kdo by v červnu čekal vanilkové rohlíčky? Legrační je, že vlastně i stravovací tradice jsou v podstatě biblická záležitost. Podle božích nařízení se měly k určitým svátkům připravovat určité pokrmy a nápoje, aby slavnosti byly dostatečně slavnostní. Baví mě, že to děláme taky.
1: Myšlenku na den Silvestr prázdnin Hany Pinknerová interpretovala Marta Kunčarová.

0: Dvě. Dolní Lomná, Salajka a Bocanovice jsou místa, na která dnes zvláště pamatujeme. Modlitbu povede Antonín Žonerčík. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Anděl Páně zvěstoval paní Marii
1: a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně,
1: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné,
1: ať jim svítí,
0: ať odpočívají ve tvém pokoji.
1: Amen.
0: Svatý Michaeli Archanděli,
1: braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o vzkázu duší.
0: Amen. Svatý Raimonde,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobro řečme Pánu.
1: Bohu díky.

Máme pondělí, poslední srpnový den a v tradičním čase začíná odpolední hudební siesta. Jako první opus můžete vyslechnout skerco pro hoboj a smyčce Clemence de Grandvalla. Solový hoboj interpretuje Lajos Lencéš a je doprovázen souborem Budapešťské smyčce.

Tak to bylo skerco pro hoboj a smyčce Clémence de Grandvalla. Následuje koncert pro violončelo a orchestr o číslo 1 opus 33 A-moll Camille Saint-Saëns. Solové violončelo interpretuje Stephen Isserles a londýnský symfonický orchestr řídí Thomas Michael Filson.

Skončil koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 opus 33 A-moll, jehož autorem je Camille Saint-Saëns. Následují uherské tance Johannese Brahmse. Uherské tance číslo 8 až 21. Vídeňské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu navrhla ministryně financí na 389 miliard korun. Šlo by o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Ekonomika České republiky loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. A povodně v Nepálu nepřežilo více než 900 lidí. Úřady evidují dalších víc než 4 tisíce pohřešovaných. Tady je Plus a zprávy. Dne pondělí vám přeje Ondřej Látal. Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
3: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
1: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% hrubého domácího produktu. Vláda musí rozpočet schválit do konce září, následně ho předloží poslanecké sněmovně. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr Evropské unie byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
4: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
1: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala ještě minulá vláda Petra Fialy z ODS.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
5: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břeše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábra, Český rozhlas.
1: Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany, nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firm Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele. Přidáme taky dopravní informace v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru se zastavíte. Nesouvislá kolona hlavně kamionů pak pokračuje až do Brna na 196. kilometr. Ke sjezdu na Bratislavu osobními auty se popojíští k Rohlence na 207. kilometr. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna zastavují kamiony na 4. kilometru. Kolona pokračuje až k nájezdu na D1. Nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. Na okruhu v Praze směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov k omezení před Ořechem mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrboholské spojce se pak jede pomaleji směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice až k Europarku a plný je taky Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy ulice. Dobře dojďte. Je oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm anebo přeháňkami, teploty 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy, tady je Pondělní plus.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
7: Jsem děsně línej, umím jen pár akordů, proč bych se namáhal, dám si panáka na kuráž a půjdu vodům dál.

Kam mít, když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti, že se dá

0: Jakube, tak co máme dělat s tým dopisem na rozloučenou?
1: Máme 13 hodin 15 minut, čtvrt na dvě, pondělí 31. srpna, poslední srpnový den, a já bych rád upozornil na tři víceméně hudební pořady. Ve 14 hodin to bude tradičně hudební kompas, dnes o polské skupině Sarakína. Potom hodinku před pátou, 16 hodin, čaj do páté, a to křižovatky zaměřené na Dolly Parton. A jako třetí vybírám Jak se vám líbí, 19 hodin 15 minut, Mé dobré město Znojmo, rozhovor se skupinou Lucrecia Borgia.

0: Skladatelka a hudebnice Markéta Irgelová a scénárista, textař a herec Zdeněk Svěrák převzali v pátek v Poděbradech cenu Festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Uděluje se za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě. Mnohé písně vzešlé ze Svěrákovy dlouholeté spolupráce se skladatelem Jaroslavem Uhlířem patří ke klasice české populární a filmové hudby.
1: Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film. A to je Není nutno pro Tři veterány a Severní vítr pro Vrchní prchni. Nebýt filmu, tak by nebyly. No ale pokud jde o hudbu, ona je opravdu čarodějka a nejde přes mozek do toho srdce, ale rovnou do srdce.
0: Prozradil nám Zdeněk Svěrák.

zapnu uši. Zhrej jak vítr, okenici cloumá, ať ze zlé panty mají druhý hlas. Ta hudba, ta je někde v nás a já dávno nevím, kde má doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť, tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to purku tenkrát bylo za tole, a pak mi zahrej, je

0: Katolická charita pomáhá v Nepálu po rozsáhlých povodních, které zasáhly několik horských oblastí. Caritas Nepál vyslala do terénu desítky pracovníků a dobrovolníků a rozváží lidem základní zásoby. K pomoci se připojuje také Charita Česká republika, která vyhlásila veřejnou sbírku.
1: Vatikán News informuje, že povodně si v Nepálu vyžádali přes 500 obětí a více než 1000 stále pohřešuje. Caritas Nepál rozváží do zasažených oblastí potraviny, léky, přikrývky, stany a hygienické potřeby. Zaměřuje se především na lidi, kteří přišli o domov a na zranitelné skupiny, například matky s malými dětmi a těhotné ženy. Kvůli poškozené dopravní infrastruktuře se ale některé obce nedaří snadno zásobovat. Pomoc mohou poskytnout také lidé z Česka. Charita Česká republika vyhlásila sbírku Charita pro Nepál. Výtěžek využije na pitnou vodu, potraviny, lékařskou péči a přístřeší a později také na obnovu postižených obcí. Papež Lev XIV. Mezitím vyjádřil soustrast rodinám obětí a ujistil je o svých modlitbách. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochop,

bílé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rosto divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté vedví. Viděl jsem, jak blaženě spí a jak bezútěšně.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Do Česka se po téměř půl století vrátila nejdražší známka světa, One Cent Magenta, známá také jako britská Guyana. Je součástí výstavy Poklady světové filatelie 3 v Pražském obecním domě. Hodnota všech vystavených známek se podle pořadatelů blíží miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. One Cent Magenta, vytištěná na purpurovém papíře, je jediným exemplářem svého druhu, říká za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
1: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko

0: jako ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím kdo dělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat, že?
1: Výstava Poklady světové filatelie 3 potrvá v Pražském obecním domě do neděle 6. září.

Je pondělí 31. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Raimunda Nonata, španělského kněze z řádu mercedářů s posláním vykupovat zajatce v Africe. Zemřel roku 1240. Stal se patronem těhotných žen, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. Připomínáme i 46. výročí založení polské solidarity na podnět a s podporou papeže Jana Pavla II. V tento den roku 1990 byla v Berlíně podepsána smlouva o sjednocení západního a východního Německa. A před 3 lety odešla bioložka a spisovatelka profesorka Jana Šmardová, označována za filozofku buněčné biologie, osobnost Masarykovy univerzity v Brně. 81 let se dožívá americký houslový virtuos, dirigent a hudební pedagog izraelského původu Yishak Perlman, několikanásobný držitel prestižních cen Grammy. No a svátek má Pavlína. Jméno z původně latinského Pavel znamená malá, skromná, nepatrná.

Za pár okamžiků bude 14 hodin a s tímto časem přichází čas na hudební kompas pro dnešní den. Dnes nám hudební kompas představí polskou skupinu Sarakina a její nové album Suspended in the Mist, což bychom mohli přeložit jako zahalení v mlze. Začneme instrumentální skladbou Shepherd's Dance, pastýřský tanec.

ještě malá vsuvka, dovoluji si pozvat, anebo spíš přivítat posluchače tady z Brna a okolí, kteří poslouchají klasicky přes 107,5, protože jste tu opět s námi a jsme rádi, že jste tu s námi. Budeme pokračovat, posloucháme polsko-bulharsko-českou skupinu Sarakína z jejího nejnovějšího alba Suspended in the Mist. Kapela se pojmenovala podle vesnice Sarakíny, která se nachází v oblasti Meglen v severním Řecku, nedaleko hranice se severní Makedonií. Nové album chápe kapelník Jacek Grekov jako symbolický návrat domů. Většinu repertoáru tvoří totiž písně a tance právě z této řecko-makedonské oblasti, tedy z míst, odkud jeho skupina dlouhodobě čerpá. Název alba odkazuje na mlhy, které často zahalují údolí obklopené horami Voraz, Dzena a Pajko. Album však není vystavěno pouze na rychlých balkánských tancích. Vedle dynamických a rytmicky výrazných čísel se na něm objevují lyrické a téměř písňové momenty, takže nahrávka průběžně mění tempo i náladu. Ještě dodám, že ačkoliv skupina působí v Polsku, jejím členem je také český hráč na klarinet a tamburu Jan Mlejnek. Poslechneme si ještě písně Kito, Mari Kito a Domakine.

Představili jsme si nové album polsko-bulharsko-české skupiny Sarakína. V příštím vydání Hudebního kompasu nám své nové písně nabídne slovenský křesťanský písničkář Peter Janků. Poslouchejte zítra od 7 hodin 45 minut ráno.

0: Devátý ročník Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem začíná zítra 1. září v Českých Budějovicích. Slavnostní zahájení s výstavou fotografií se uskuteční v galerii Rabenštejnská v Hradební ulici od 17 hodin. Více doplní ředitel festivalu Vít Podroužek.
1: Mě samotného fascinuje, že se dneska hraje hudba, která vznikala před 4, 5, 6 stoletími. A od roku 2018 vozíme tuto hudbu do Českých Budějovic, protože se stará hudba u nás hraje jen sporadicky. Zde to tedy návštěvníci mají možnost všechno zažít během září a října na 5 koncertech. My se v programech snažíme každým rokem držet nějakou dramaturgickou linku. Může to být třeba výročí nějakého skladatele, akcent na nějaké konkrétní nástroje, no a letos to bude žena. Žena skladatelka, žena zpěvačka, žena hudebnice. My situujeme koncerty nejčastěji do budějovických kostelů nebo do památkových objektů přirozeně kvalitní akustikou, kde se stará hudba ve své době mohla hrát. Takže letos využijeme například nově zrekonstruovaný kostel svatého Prokopa na Starém Městě, poprvé také katedrálu svatého Mikuláše.
0: Festival nabídne několik koncertů.
1: Úvod festivalu nám obstará řecký soubor Helikon Ensemble pod vedením Alexise Mastichiadise. Program Amata Femina představí barokní skladby, které jsou dílem výhradně ženských autorek a skladatelek. Druhý koncert nabídne vystoupení ensemblu For Several Friends, složeného z hudebníků souboru Collegium 1704, kde pod vedením houslistky Heleny Zemanové zazní triové sonáty Johanna Georga Horstlera. Španělsko-český soubor Misterio del Amor s uměleckým vedoucím Janem Čižmářem ve třetím koncertu představí program sefardských písní, které zaspívají sopranistky Beatrice Lafont a Eliška Tesařová. Soubor Viaggio Musicale potom pod vedením houslisty Jiřího Sichy uspořádá spolu s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou hudební cestu Evropou od baroka až po klasicismus, kde v doprovodu zahraje též harfistka Barbora Placha. No a závěrečný koncert nám provede belgický soubor La Penseroza s uměleckou vedoucí houslistkou Majou Silberstein. Tam uslyšíme perly raně barokní hudby se zaměřením na tvorbu Claudia Monteverdiho.
0: Ředitel festivalu Vít Podroužek také představil program na příští rok.
1: Příští rok budou zahraniční soubory 3, čehož bych zmínil určitě ensemble Il Gardelino s vynikajícím houboistou Marcelem Poncel. Tenhle koncert jsme osobně domlouvali v Regensburgu v Německu. Možná bych zmínil i rok 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, protože se nám už nyní podařilo dojednat opravdu super hvězdu barokního sopránu, španělskou zpěvačku Nuri Rial. Podrobné informace jsou na našich stránkách hudbanasoutoku.cz.
0: To byl Vít Podroužek, ředitel Mezinárodního festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem v Českých Budějovicích.

A máme 2 minutky po 14:30, máme pondělí 31. srpna a krásný den vám od mikrofonu Rádia Proglas přeje Martin Novotný.

0: Více než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a lidi na rodičovské dovolené. V nich si mohou zopakovat pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je aktivních řidičů starších 65 let v Česku 500 000.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře, než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První 45-minutovou lekci pod vedením zkušeného instruktora dostanou zájemci za 800 korun a druhou k tomu bezplatně. Akce je určená pro seniory od 60 let a mámy a táty na rodičovské dovolené nebo krátce po jejím skončení. Registrovat se mohou přes web zpátkyzavolant.eu.

0: tam někoho z nich sežere lev a nebo tygr.
1: Páteční tornádo 28. srpna vážně poškodilo jeden z nejpozoruhodnějších středověkých chrámů italské Lombardie, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Kremoně. Zřítila se horní část jedné z věží impozantního domu. Extrémní bouře zasáhla i radnici a další budovy. Původně románskou svatyni s gotickými, renesančními a barokními prvky pokládají znalci za perlu mezi italskými památkami. Jeden z nejvýznamnějších příkladů sakrální architektury na severu země.

na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

jestli však jen jednou z dálky zavolá na ní malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky, ta dívka rychle opustí tě. Poletí spolu dál jako ptáci, dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

0: Nízkoprahové zařízení Modrý pomeranč v Hradci Králové zve na zítřejší komunitní akci pro děti a mládež s názvem City Jam. Za organizátory hovoří sociální pracovnice Lucie Chmelíková a Iveta Merglová.
1: Pomáháme dětem a mladým lidem zvládat dospívání, náročné životní situace i nejrůznější výzvy, které sebou život přináší. Jsme sociální pracovníci z neziskové organizace Selinčero, konkrétně z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč. A právě Modrý pomeranč vás zve na už 18. roční komunitní akce City Jam.
2: Letošním tématem je wellbeing, tedy péče o duševní i fyzické zdraví. Čekají vás aktivity, při kterých si děti i dospívající budou moci vyzkoušet, jak o sebe pečovat, co jim pomáhá cítit se dobře a jak udržet zdraví těla i mysli. City Jam se uskutečně v Formánkově ulici na Moravském předměstí.
1: Přijďte si užít společné odpoledne, něco nového vyzkoušet a dozvědět se o tom, jak pečovat sami o sebe. Těšíme se na vás na City Jamu.

0: kterou netuší odpověď 2/3 dětí v Česku. A Česko má z fondu obnovy po pandemii COVID-19 čerpat v přepočtu skoro 215 miliard korun, jak si vede v plnění podmínek. A do kyrgyzského Biškeku dorazili na summit státníci mocných středoazijských zemí. Jaké bude hlavní téma jednání? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Ondřej Látal.
1: Přeju hezké pondělí. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
1: Ministryně financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z ANO potvrdil dnes v kauze Čapí hnízdo odvolací soud. Vrchní soud v Praze odvolání Naďové zamítl s tím, že není třeba provádět další důkazy, které navrhoval její advokát. Rozhodnutí je pravomocné, je možné pouze využít dovolání k nejvyššímu soudu anebo ústavní stížnost. S rozsudkem byl dnes spokojený státní zástupce Mojmír Frček.
3: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné. Nyní bude samozřejmě potřeba ještě počkat na detailní písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí.
1: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo z dotačního podvodu a poškozování zájmu Evropské unie je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Vláda neprobrala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument šéfa rezortu kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat.
4: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
4: Rezort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 000 000 000 korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4 000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro 1000 pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
7: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po koleno v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení. Oznámil to premiér Serhii Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
8: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámili sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech. hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré odpoledne. Města po celém Česku častěji zavádí takzvané školní ulice. Ty mají zajistit bezpečnější cestu dětí do škol. Při ranní špičce proto radnice některých měst uplatňují ranní zákaz vjezdu aut do ulic u základních škol. Omezení dopravy se od nového školního roku bude týkat nově třeba základní školy Hovorčovická na Praze 8. Režim takzvané školní ulice bude mezi 7:30 a 8:00 ráno v ulicích Hovorčovická v úseku mezi Mirovickou a Neratovickou. Pokračuje radní pro dopravu městské části Martin Jedlička, Stop 09.
9: Jde o to, že tam opravdu přes ty dvě křižovatky přechází stovky dětí ráno, jo? Takže je to kvůli tomu prostě, že se tam trochu sklidní ten provoz, ale opravdu jenom před tou 8:00 a pak tam po zbytek dne vlastně funguje normální dopravní režim.
1: Doprava bude omezená jenom ve dnech výuky na rezidenty a integrovaný záchranný systém se zákaz nevztahuje. Informace z dopravy v odpoledním plusu. Na dálnici D1 z Přerova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Vyškov západ. Na 218. kilometru se zastavuje, fronta pak pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna pozor za sjezdem na Slavkov. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se sune až do Brna ke sjezdu na dálnici D1. Nárazově se zastavuje taky v levém pruhu. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Plná je taky jižní spojka v opačném směru od sjezdu na Strašnice. V Kbelské ulici v Praze směrem do Hloubětína teď řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské ulice. Kolona se táhne už od sjezdu z Cínovecké. Zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lokovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Naberete asi 10 minut navíc. A plná je teď magistrála v obou směrech u hlavního nádraží. Dobře dojeďte. Noc bude polojasná až skoro jasná, teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, ojediněle se vyskytnou přehánky. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přehánkami. Teploty zítra 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem oslovila k stému výročí založení s operní pěvkyní, jejíž má jméno. Mezzosopranistka Randová se zúčastnila mistrovských kurzů se zpěváky z Česka, ale i z Anglie, Polska nebo Ukrajiny a odpovídala na otázky při besedě v muzeu. V prosinci oslaví devadesátiny. K městu a jubilující škole má vztah od dětství.
1: Mám velikou radost a považuji za velkou čest, že tato škola nese moje jméno, protože opravdu já jiné hudební vzdělání nemám, než to, které mi dala právě tato hudební škola.
0: Se začátkem nového školního roku se základní umělecká škola Evy Randové spojí se základní uměleckou školou Neštěmice. Oslavy své stovky uzavře gala večerem s absolventy 25. října v divadle města Ústí nad Labem.

0: Na dnešek, tedy 31. srpna, připadá v ostravsko-opavské diecézi Den modlitby za domov. Jedná se o neobyčejné modlitební setkání za Moravskoslezský kraj.
1: Zveme ke dni modlitby na dvou vyvýšených místech našeho kraje, na Lysé hoře a na Pradědu. Na obou místech se zároveň budeme modlit v 15 hodin. Modlitbě bude předcházet nabídka společného výstupu. V případě Lysé hory vychází biskup Martin David s dalšími poutníky v 11 hodin od kavárny Cokafe na Ostravici. V případě Pradědu tam vychází generální vikář Jan Čudek a další poutníci už v 10 hodin od hotelu Hubertus.
0: Upřesnil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl. K účasti na modlitbě za domov je zvána široká veřejnost.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: Po více než 70 letech od objevení vystavuje Svitavské muzeum od soboty 29. srpna Stříbrný poklad. Tvořili ho tři dřevěné soudky s více než 4000 stříbrnými mincemi, které se našly roku 1955 při stavebních pracích v jednom z domů na náměstí Míru. Váží přes 23 kilogramů. Nález byl uložen v Moravském zemském muzeu v Brně a do Svitav se přechodně vrací v roce, kdy si město připomíná 770 let od první písemné zmínky. Poklad byl ukryt někdy po roce 1830. Dům v té době patřil řezníkovi a pivovarníkovi Bajerovi, upřesnil ředitel muzea Hynek Stříteský.
1: Samozřejmě řezníci, pivovarníci patří mezi tu bohatší měšťanskou vrstvu, takže je i velmi pravděpodobný, že by to skutečně mohl ukrýt on. Důvody, proč to udělal a důvody, proč to tam zůstalo, to nevíme.
0: K nejstarším ražbám patří drobné a střední mince Leopolda I., Josefa I. a Karla VI., které však představují pouze malou část nálezu. Poklad mohl být ukrytý v souvislosti s bouřlivými událostmi revolučního roku 1848 nebo roku 1866, kdy po porážce u Hradce Králové procházela českými zeměmi pruská vojska. Podle ředitele muzea Stříteského mohl být ale důvod zcela soukromého rázu, například obava z okradení. Ve své době představovala ukrytá hotovost přibližně 1460 zlatých, tedy hodnotu odpovídající asi 24 kravám.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

sadlem, druhá se brouzdá parkem v listí s padlem a sčítá křivdy, jen co jich tu je. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá a v nás všech hoří jedna stejná touha být jedinou, co tě miluje. Být tou, co tě miluje.

před zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí s padlem, sčítá křivdy, jen co jich tráví. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá, a v nás všech hoří jedna stejná touha, být jedinou, co tě miluje.

0: Máme pondělí, poslední srpnový den, 15 hodin a 39 minut. Putování po sušírnách ovoce se koná tuto sobotu, tedy 5. září, ve Vlachovicích na Zlínsku. O program se s námi podělil Roman Frizelka, jednatel pořádajícího spolku Dokopy.
1: Můžu navštívit 8 starých sušíren historických, ale do toho ještě mohu navštívit ostatní zajímavé stavby ve Vlachovicích, takže například Vlachovské muzeum, Bednářské muzeum, dále Bednářství, farmu Květomluva, kde je den otevřených dveří, farmu Vrbětice, Pálenici a tak dále. Program hlavně se jedná o to, taková příjemná nálada, je taková turistika po těch sušírnách, čili se sám může vybrat, co navštíví jednu, dvě, tři nebo všechny sušírny, a s tím, že do toho tady vlastně máme 3 cymbálovky, různě jsou tady po těch místech, okolo 10 harmonikářů, 2 gajdoši, potom spousta korovaných, kteří vlezí po vozech mezi těma sušírnama, a určitě výborné jídlo, občerstvení, takové tematické právě tady k tomu sušnému ovocu. Svým způsobem každý, co se nachystá doma tu sušírnu nebo to místo, jak se to udělá, tak jak chce.
0: Sušírny hrály na Jižním Valašsku důležitou roli, vysvětluje Roman Frizelka.
1: Tady ta půda nebyla vůbec dobrá, a tak potřebovali se nějakým způsobem uživit, proto v 18. a 19. století začali vysazovat ovocné stromy, když zjistili, že se jim tady daří. Aby to ovoce zakonzervovali, tak začali stavit sušírny. A konkrétně třeba i u nás v Vlachovicích bylo těch sušíren 25. Ta role byla význačná, až řekněme, že do začátku 20. století, kdy přišly velké mrazy a naprostá většina těch sadů se zničila

0: Více než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a lidi na rodičovské dovolené. V nich si mohou zopakovat pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je aktivních řidičů starších 65 let v Česku 1,5 milionu.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře, než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První 45-minutovou lekci pod vedením zkušeného instruktora dostanou zájemci za 800 korun a druhou k tomu bezplatně. Akce je určená pro seniory od 60 let a mámy a táty na rodičovské dovolené nebo krátce po jejím skončení. Registrovat se mohou přes web zpátkyzavolant.eu.

0: Máme 15 hodin a 55 minut. Za 5 minut budou 4 hodiny odpoledne a krásný zbytek pondělního posledního srpnového dne vám od mikrofonu Rádia Proglas přeje Martin Novotný.
1: Internetové stránky Rádia Proglas. Na 4 tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. Ačkoliv ta písnička, která zazněla jako první, byla sebeironická, tak patrně většina z vás poznala hlas, který je v poslední době připomínán bohužel se smutkem na všech možných rozhlasových i televizních stanicích velmi často. Zemřela totiž 25. srpna v Nashvilleu v Tennessee výjimečná americká zpěvačka Dolly Parton ve svých 80 letech. Nebyla pouze zpěvačkou, byla skladatelkou, herečkou a především filantropkou, o čemž bude ještě později řeč. Celkem 13krát získala Grammy. Na svém kontě měla více než 3000 vlastních autorských písní, nahrála přes 50 alb a prodalo se celkem 100 milionů jejich nahrávek. To hovoří jasně. Dalo by se říci, že to byla populární osobnost, ale ona byla především nesmírně citlivá, vnímavá a také velmi oblíbená. Snad nikdo v poslední době, kdo z význačných osobností odešel na věčnost, nemá na sociálních sítích tolik pozitivních reakcí na to, kým a jakým člověkem byla. Od jejího prvního velkého hitu uplynulo už více než 50 let a my jsme ho právě slyšeli na úvod. Jmenuje se Dumb Blonde, tedy hloupá blondýna. Napsal ho pro ní Carly Putnam roku 1966 a naprosto přesně definoval její schopnost sebeironie. Ona totiž vstupovala na poměrně maskulinní pole americké country hudby, které bylo, bych řekla, přísně chlapské a ona sama byla, dalo by se říci, vnadnou blondýnou, která měla být ozdobou, ale ona to ozdobou být nechtěla, tedy nechtěla být pouze ozdobou a postupem času vystoupala několikrát na vrchol americké singlové hitparády. Celkem 25 jejich vlastních skladeb se ocitlo v tom vrcholu a 41 jejich alb se umístilo v nejlepší desítce americké hitparády alb country. Její charakteristický soprán, obliba ukázalých šatů a také schopnost sebeironie a vyprávění anekdot, ne příliš slušných, mělo její vlastně dokonalou charakteristiku pro posluchače i pro vydavatele country hudby. Pravda je, že pocházela z velmi skromných poměrů a nikdy na to nezapomněla. Narodila se jako čtvrté dítě z 12 sourozenců v malém městečku Sevierville v Tennessee. Nejenom ona, ale i její sourozenci se výrazně prosadili. Například její sestra Viladin je básnířkou, Stella je zpěvačkou, její dvojčata Floyd Parton a Frida Parton jsou skladatele a zpěvačka a její sestra Rachel je herečka. Rodina byla velice chudá, bydlela ve vesnické chatrči s jedinou světnicí, ale v krásném prostředí Národního parku Great Smoky Mountains v jižní části Apalačských hor na hranicích států Tennessee a Severní Karolína. Na začátku své autorské dráhy dost často vyprávěla právě o svém dětství a o nelehkých začátcích, anebo také o sociálních problémech, které se vyskytovaly v místech, kde žila. Taková je i píseň Joshua, která vypráví o dívce, která trpí nešťastnou láskou a opuštěností. Krásná píseň, jeden z dalších jejich hitů, Coat of Many Colors z roku 1971, připomíná její velmi populární historku, kdy jí matka jako dítěti ušila z odstřižků různých látek mnohobarevný kabát, za který místo, aby se styděla, tak na něj byla pyšná a ráda na něj vzpomínala. Poctou jejímu rodišti je pak píseň My Tennessee Mountain Home. Poslouchejme a vzpomínejme.

Média prezentovala Dolly Parton jako sexuální idol a je tak trochu paradoxní, že se vážně zamilovala jako 18letá a vdala se 30. května 1966 jako 20letá po dvouleté známosti za o dva roky staršího Karla Deana. Ten v té době rozbíhal obchod s výrobou asfaltu a poměrně dobře dokázal rodinu zabezpečit. Ovšem velice výrazně a rozhodně se držel celou její dráhu v pozadí. Měli poměrně volné manželství, Dolly se netajila svými většinou krátkodobými poměry, ale svého manžela doprovázela celých 60 let až do jeho smrti před 2 lety. A za poslední 2 roky, kdy on trpěl nevyléčitelnou chorobou, tak ho víceméně dochovala do hrobu a výrazně omezila svoji koncertní činnost. Jako 9letá začala zpívat na veřejnosti. Zřejmě to bylo i proto, že její rodina se výrazně nábožensky prezentovala v obci v době, kdy se výrazně zpívalo. Tím pádem ona měla co dělat jak se sborovým zpěvem, tak s gospely, které velmi často také prezentovala ve svých pořadech. Samozřejmě měla i ráda bluegrass, to uslyšíme za chvíli. Ale začátek, její první album, nahrála jako 13letá v místním vydavatelství a vystupovala v programu Grand Ole Opry jako jedna z nejmladších účastnic tohoto programu. Spolu s programem vysílá Nashville na 11. kanále spolu s televizními přenosy na Great American Country Network. Odmaturovala a v roce 1964 se osamostatnila a přestěhovala do Nashville. První úspěchy dosáhla, kromě onoho hitu Dumb Blonde, který jsme slyšeli, jako autorka písní pro Hanka Williamse anebo Skeetra Davise. Roku 65 podepsala smlouvu s vydavatelstvím Monument Records. V roce 67 po úspěchu skladby Put It Off Until Tomorrow, kterou napsala pro Billa Phillipse, jí její vydavatelství nabídlo nahrát právě 2 singly. Prvním bylo již zmíněný Dumb Blonde a Something Fishy. První kompletní hudební album vyšlo pod názvem Hello, I'm Dolly. Bylo to o rok později, tedy v roce 68, a v témže roce ji požádal již v té době velmi známý Porter Wagoner o spolupráci ve svém televizním programu věnovaném country. Dolly v něm nahradila odcházející zpěvačku a zároveň podepsala smlouvu s vydavatelstvím RCA Victor. Od té doby začala umělecká spolupráce, která přetrvala 2 desetiletí. Stali se úspěšnými reprezentanty country žánru jako duet, ale i jako soloví umělci. Dostali se do top ten country, ovšem Dolly si počase uvědomila, že je pořád ve stínu Portera Wagonera a opustila společnou spolupráci, což tehdy 50letý umělec nesl poměrně úkorně. Nicméně mu satisfakcí bylo, že mu věnovala svůj vůbec největší hit, který nahrála v roce 1973 a nese název I Will Always Love You. Ano, je to titulní píseň z filmu Bodyguard, který byl natočen o 2 desetiletí později v roce 1992 a stal se obrovským hitem již v podání Whitney Houston. Ovšem málo kdo zdůraznil a připomenul, že Dolly Parton ho nejen jako první naspívala, ale především ho složila. V témže roce napsala i svůj vůbec největší hit, a to píseň Jolene, což je prosba vdané ženy dívce Jolene, aby ji neodváděla manžela. Píseň měla úžasný náboj, je to vůbec nejčastější cover verze ze všech písní Dolly Parton, pořád má mnohým co říct.
Další její velký hit pochází z roku 1980 a je to titulní píseň ze stejnojmenného filmu 9 to 5, který pojednával o údělu newyorských sekretářek, které pracovali od 9 do 5 a bojovali o, dalo by se říci, lepší podmínky pro svou práci. Tento film byl nejenom autorským debutem, pokud jde o filmovou hudbu, ale také hereckým debutem Dolly Parton. Ještě později hrála ve filmu Ocelové magnolie. Julia Roberts výjimečně vzpomínala na Dolly právě jako na kouzelnou a radostnou bytost, kterou bylo štěstím poznat, a Slunce dnes svítí méně, napsala ona sama. Za titulní píseň ve filmu 9 to 5 byla dokonce nominována na Oscara. Později Oscara nakonec získala, ale byl to pouze čestný Oscar. Takže nyní tři největší hity Dolly Parton.

Tak takto naspívala I Will Always Love You Dolly Parton v roce 1973, 20 let před Whitney Houston, se svým výrazem, svým stylem a také s oním osobitým silným projevem, který její sopránový jasný, čistý, průzračný hlas provázel. Teď si místo dalších hitů poslechneme několik ukázek z dvojice jejich bluegrassových alb, pochopitelně. Mám k tomuto žánru velmi blízko a je radost si vzpomenout na to, jakým způsobem pojala ona svůj přístup ke svému oblíbenému bluegrassu. Ostatně pochází z Tennessee, takže pochopitelně k tomuto žánru měla výrazný vztah. Připomneme si dvě alba, The Grass is Blue z roku 1999 a Little Sparrow, což byla jedna z jejich přezdívek, které vydala o dva roky později. Za album The Grass is Blue, z jehož si budeme nyní hrát několik ukázek, byla nejen nominována, ale získala cenu Grammy za nejlepší bluegrassové album za tento rok. Doprovázeli na ní výjimeční bluegrassoví muzikanti, například dobrista Jerry Douglas, mandolinista Sam Bush, který pak byl několik let součástí její koncertní skupiny, Jim Mills na banjo, Stuart Duncan na housle, Brian Sutton na kytaru a Barry Bales na basu. Takže písně Traveling Pale, Cash on the Barrelhead a Endless Stream of Tears.

Tak to bylo několik ukázek z alba The Grass is Blue, čistě bluegrassového, které naspívala Dolly Parton natolik úspěšně, že za něj získala Grammy za rok 1999. To následující album Little Sparrow je o dva roky mladší a sama Boucher na něm vystřídal další výjimečný mandolinista Chris Tilly. Vzpomenul na Dolly Parton takto. Nikdy jsem nepoznal geniálnější hudebnici, inspirativnější lídrini ani laskavější a ohleduplnější bytost, než je Dolly Parton. Čas, který jsem strávil v její blízkosti mě o hudbě i světě, naučil víc než cokoliv předtím či potom, možná vůbec nejvíc. Aha, takhle se tedy píše od srdce. Takhle se dělá pořádná show. Takhle se člověk chová k lidem kolem sebe. Chci se podělit o každou historku, kterou s ní mám, a chci slyšet i ty vaše, takže se nestyďte, až budeme příště stát ve stejné frontě na kávu. Několik

několik let jsem hrál na mandolínu v doprovodné kapele Dolly Parton, konkrétně v období vzniku a vydání alba Little Sparrow. Byla stělesněnou štědrostí. Neustále nás muzikanty povzbuzovala mezi jednotlivými záběry. Mimochodem, její pracovní vokály byly naprosto bezchybné. Také se zajímala o naše další projekty, v zákulisí se seznamovala s našimi rodinami a také připomínala, kdyby cokoliv potřeboval Chrissy, stačí říct, říkávala. A protože to znělo upřímně, požádal jsem jí, jestli by se mnou nevystoupila na mém teprve třetím solovém koncertě v klubu Station Inn, který má kapacitu pouhých 150 lidí. A ona souhlasila. Den předtím jsme si to trochu zkoušeli, nemohli bychom dát Jacksona, hrozně ráda bych si ho s tebou zaspívala. A pak přesně podle plánu, uprostřed vystoupení, nenápadně prošla dveřmi, které vedou přímo na pódium z levé strany. Plynule jsem přešel z právě hrané písně do doprovodného riffu a do toho jsem prohlásil, lidi, nemůžu uvěřit, I can't believe, že to můžu říct. Přivítejte prosím Dolly Parton. A jelo se. Lidé šíleli nadšením. I když později při podávání rukou a pozdravech jsem se od několika z nich dozvěděl, že mnozí z nich byli přesvědčeni, že jde jen o tu nejlepší imitátorku Dolly všech dob. Skutečně byla a stále pro nás je vším, co jsme doufali a o čem jsme snili. Dolly Parton.

Tak to je naše malá hudební podsta právě ze Smolé doly Pártn, která patřila a vlastně stále patří mezi nejtalentovanější a nejplodnější autorky skladeb ve stylu country. Z jejich doteď nahraných bezmála 1600 skladeb, 37 získalo nějaké ocenění. Pravda je, že například to I Will Always Love You nezískalo svůj kredit pouze jako filmová hudba. Dokonce požádal o možnost nahrávku cover verze skladby i Elvis Presley. Dolly zpočátku souhlasila, ale pouze do doby, kdy Presleyho manažer nedodal, že v případě této nahrávky bude Presley vlastnit většinu práv k ní. Takže okamžitě, byla totiž dobrá obchodnice, svůj souhlas odvolala. Později získala víc než 6 milionů dolarů za různé cover verze této skladby a z toho většinu za tu verzi, kterou naspívala Whitney Houston pro soundtrack filmu Bodyguard. Je zajímavostí, že byla velkou podporovatelkou gramotnosti dětí, dodnes existuje nadace, která ji podporuje, a také v době covidu podpořila více než milionem dolarů dar firmě, která se snažila vyvíjet vakcínu proti covidu. Její štědrost byla ostatně pověstná. Stojí za to připomenout ještě jednu vtipnou okolnost. Možná si pamatujete jméno první naklonované ovce, která získala jméno Dolly právě podle slavné americké country zpěvačky. A neuvěříte proč. Skupina vědců ve skotském rostlinově institutu ji totiž stvořila z buňky mléčné žlázy a nikdo si prý nedokázal vybavit působivější prsatou ženu, než byla Dolly Parton. Je docela symbolické, že končíme vtipně. Mimochodem, krásnou písničku na rozloučenou, možná i se životem, naspívala právě na album The Grass is Blue a bude to píseň I am ready. To je z dnešního Čaje do páté všechno. Doufám, že jste na Dolly Parton zavzpomínali stejně rádi jako my ve studiu. Loučí se s vámi z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bradfieldová. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Děkuji, Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje. Nepál povolává další záchranáře k pátrání po stovkách lidí uvězněných v tunelech hydroelektráren. Po ničivých povodních narůstá počet pohřešovaných. Tenistky Bejlek, Bousková a Muchová už za okamžik zabojují o postup do druhého kola dvouhry US Open. Na silnici 3 z Prahy do Tábora brzdí provoz nehoda u Bystřice. A počasí i zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblečno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
4: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
3: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Politici z opozičních stran a hnutí označují plánovaný schodek za nezodpovědný. V době hospodářského růstu podle nich nedává smysl. Počet obětí ničivých povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 939. Záchranáři v Nepálu teď posilují pátrání po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá vlna totiž po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
5: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Katmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
3: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je taky o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
6: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
7: České volejbalistky budou hrát proti Švédkám o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zápas v Brně začne v 19 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová už za chvíli rozehrají své úvodní zápasy na US Open. Bejlek čeká v prvním kole Španělka Bukšová, Bouskovou Francouzka Jeanne Monotová a Muchovou Rakušanka Krauzová. Do druhého kola už v noci postoupila Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička totiž otočila souboj s Belgičankou Van de Winklovou.
8: Bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašných gemech jako gambuly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
7: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
9: nehody v Praze, tak i u Benešova. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště bourala 3 auta u sjezdu do Evropské ulice na 28. kilometru a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Pražský okruh je ucpaný i ve směru z letiště na D1, a to před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 15 minut od plzeňské dálnice. Na D1 čekáme teď kolony za Prahou směrem do Brna. Na 12. kilometru za sjezdem na Pražský okruh se v levém pruhu srazila 3 auta. Přijeli i hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. V Praze jinak velmi silný provoz, fronty na obvyklých místech už taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je ucpaná obousměrně za Benešovem. U Bystřice se střetlo nákladní auto s osobním a projdete Kivadlově. Kolony asi na čtvrt hodiny obousměrně. A ještě do Brna, dálnice D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždí už od 223. kilometru. Je to nesouvislá fronta až k omezení v Brně. Pro osobní auta asi na půl hodiny. Dost ucpaná je i D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Tam to jsou hlavně kamiony od 12. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploměry zítra ukážou 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut radiožurnálu.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zase jsem nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad o tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že zrovna nevině, byla se kostra.

tam cesta nevede, no tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. No a láska, ta se včera nikde válela, vždyť za prachy dělá.

0: Dobrý den, milí posluchači, po delší době, protože jsme v prázdninách, se vám hlásí z Rudlu, tentokrát plné obsazení, Martin Holík,
1: Jaroslav Vojtěch
2: a Milan Tesař.
0: Je to pořád o věcech z kuchyně Proglasu, o tom, co bylo, co se chystá, jaké jsou výhledy. Tak začneme jako vždycky narozeninami. Tak mám tady čtyři kamarády Proglasu, kteří mají půlkulaté narozeniny v srpnu, případně v září, takže jsou to Marie Fantová z Hradce Králové, Pavel Linhart z Nového Bydžova,
1: Marie Bartošíková z Hlohovce, Vít Richter z Desné.
2: Tak to byly kulaté nebo půlkulaté narozeniny našich kaprů, kamarádů Proglasu, a teď tady máme seznam dárců, kteří mají určitý věk, mají narozeniny v těchto dnech a darovali nám v minulém roce větší částku. Jsou to Jaromír Sovadina, Anna Řezaninová,
0: Václav Fanta z Brna, Tomáš Novotný z Prahy 4, Marie Feglerová ze Spálova. Tak vám všem gratulujeme, přejeme dobrý čas dalšího roku života a moc děkujeme za vaši podporu všestranou. No a potom je tady radostná věc, a to je, že za srpen má naše společenství 6 nových členů, posluchačů, kteří se nějakým způsobem zavázali k trvalému přispívání.
1: A jsou jimi, a my děkujeme za ten vstup, Karla Vaculínová z Kroměříže, Pavel Voňka z Chotěboře,
2: Tereza Škanderová z Třince, Pavel Koráb z Liberce,
0: Drahomíra Vytázková z Kravař, Jiří Rybenský z Veselí nad Lužnicí. Tak, děkujeme a ano, budeme i v tomto Rudlu mluvit vlastně o tom, co nás čeká ve vývoji, v zásobování penězmi a dalšími dobrými věcmi, mohutnostmi. A teď se možná ohlédneme za tím, co v těch třech týdnech, co jsme se v Rudlu neslyšeli, co se odehrálo. Tak ty jsi byl, Jardo, s dalšími našimi pracovníky na svatém Hostýně na Orelské pouti.
1: Tak já jsem to chtěl vzít ještě trošku za větší nebo širší konec, jestli ti to, Martine, nevadí, protože je to tak, že jsme celé ty prázdniny měli těch Rudlů jenom pár, ale myslel jsem si, že shrneme i ty věci vlastně předchozí, takže chtěl jsem ještě navázat i předchozími akcemi, což byla třeba folkové prázdniny v Náměšti, byl to festival Slunovrat v Opavě, byl to teď festival United Vsetín a ty se stal na ten Hostýn, Martine. Orelská pouť byla výborná na Hostýně. Myslím, že je dobré podporu Orlům tímto způsobem vyjadřovat. Bylo tam velké množství lidí, velké množství posluchačů, velké množství podporovatelů. Byli jsme moc rádi.
0: To je krásné, já navážu, že v týtéž dny jsem byl na výjezdu v Milonicích, to jsou ty Milonice u Nesovic a ty Nesovice jsou u Bučovic a ty Bučovice jsou u Brna. Tak a tam už bylo 30. zahradní slavnost. Přijel tam i pan biskup Pavel, bylo to krásné, milé, domácké, radost pohledět na takovou malou obec, kde je tolik dobrých duší. Takže tam jsme měli také stánek, rozdávali jsme tam balónky, vlastně ono dneska to není nic náročného, jenom se nechat vidět, být viděn a sám vidět. A potom už můžeme třeba do té farnosti poslat materiály a říct, přátelé, potřebujeme a stojíme o to trvalé podporování modlitbou, nejlépe také financemi. Takže to byla jedna z těch poutí, další to tam byla, myslím, naše Martina Trembuláková, Alenka Pochylá, to byla pouť rodin v Rajhradě, to je diecézní brněnská.
1: Tak bylo tam našich lidí více, ale to celkem nevadí. Ta byla včera, ta diecezní pouť rodin. Zase byl to výjezd s tím naším modrým stanem, jednodenní. A teď, co jsem měl zprávy po ránu, bylo tam mnoho lidí, otec Pavel a podobně, čili bylo to opět jako pěkné. Já bych ještě chtěl přehodit tady výhybku pomyslnou na Milana, protože my jsme ještě Milane nezmínili. Měli Maraton hudby Brno, rekord živých koncertů tady od nás ze studia. Prostě bylo toho za ty prázdniny velké množství.
2: Tak, to jsou samozřejmě věci, o kterých některých jsme se už v Rudlu bavili, ale já bych ještě doplnil ten festival United, taky tady byl zmíněný zatím jenom velmi krátce. Ten se konal ve Vsetíně vlastně v tutéž dobu, jako ty akce, o kterých jste mluvili, myslím Oralská pouť a Milonice. Letos tam vyjeli dvě naše kolegyně, Zdíša Horníková a Jana Rambousková, a dohromady natočili 5 dlouhých pořadů, což si myslím, že je pěkné, protože to je zase trošku jiný model. Jedna věc a velmi mimořádně důležitá je být na těch akcích vidět, propagovat naše rádio, mít tam ten stán. Druhá věc je, že pokud se na nějaké akci, pokud tam dochází ke koncentraci zajímavých lidí z různých oborů, tak není na škodu tam vyrazit a nabrat tam zásobu na zajímavé pořady. Kolegyně si to dokonce rozdělili, takže Jana natáčela slovesné pořady a Zdíša zkusila s hudebníky poprvé. A já se na to moc těším, na výstupy jejich práce. Je to vlastně po několika letech návrat k něčemu, co jsme na festivalu United před lety běžně dělali, že tam vyjel třeba tenkrát Luděk Strašák, natočil 5 rozhovorů s muzikanty a byla z toho zásoba na nějakou dobu dopředu. Pak jsme tam párkrát byli jenom právě reprezentativně, ale bez nějaké redakční účasti, takže letos jsme to zkusili zase takto.
0: My to bereme trošku tak jako technicky, technologicky, že vytvoříme zásobu témat a pořadu, ale vždycky je to s ohledem na to, co si myslíme, že se vám, milí posluchači, může líbit, protože málo kdo dneska dělá, že by propagoval nebo uváděl nové kapely, skupiny, zvlášť třeba u toho Unitedu, který je každý rok ve Vsetíně, aby tam byli lidé věřící, kteří dělají dobrou muziku. Jo, třeba se Slovenskem se moc nemůžeme měřit, to je velmoc, a tak jsme rádi, že třeba tento ojedinělý festival existuje, takže považujeme za přirozenou povinnost naši v uvozovkách, že tam budeme, abychom vám přinesli něco, co jinde neuslyšíte.
2: Přesně tak.
1: Já jsem chtěl ještě se vrátit, Milane, k tomu, a to je zase přesmyčka, protože ty jsi zmínil návrat. Návrat k tomu, že po několika letech jsme byli takhle účastní na Unitedu dobře a plně a s těmi rozhovory a tak dál. Já se vlastně dneska chci malinko ohlížet, nebo už jsem to udělal a samozřejmě chci to tam taky směrovat. Vlastně dneska nám končí prázdniny, zítra nám začíná nový školní rok. Takže proto jsem chtěl se myšlenkově vrátit k těm prázdninám.
0: Tak, a my jsme se tak dostali do programu, začali jsme trochu těmi pořady z Unitedu, anebo dalšími o prázdninách natočenými. Jistě jste si, milí posluchači, všimli, že jsme zvláštním přenosem bohoslužebným zmínili a připomenuli život a dílo otce biskupa Vojtěcha, emeritního biskupa brněnské diecéze, který slavil 80. a 50 let kněžství. Tak, Milane, ty bys mohl ještě dodat to, co se chystá se změnou právě na školní rok?
2: Některé změny nebo návraty jsou očekávatelné, takže od zítřka, od úterý 1. se vrací ranní zíváček. Rozhlasové městečko budeme vysílat až od října, ono to tak v řadě let bývalo, takže tam zatím ten prázdninový režim zůstává, tam vlastně dodržujeme spíše akademický rok, co je samozřejmě tím očekávatelným návratem, tak jsou mše svaté z naší kaple v úterky, to znamená opět už zítra, 1. září v 18 hodin. Platí, tak jako po celý rok můžete přijít, kdo to nemáte k nám na Pelikovu 20 daleko, přijďte to společenství vytvořit s námi, to znamená v 18 hodin v úterý. Tak z dalších programových věcí úplnou novinkou je měsíční přebírání po odkastu. To je podcast Ostravsko-Opavské diecéze, jednou měsíčně připravovaný pořad zhruba v délce našeho radioreportu, taky v jeho rámci jej budeme vysílat a náš první díl bude teď ve středu 2. září ve 2015, takže po odcast.
0: Nebo to je vtipné, protože to je
2: Ostravsko-Opavská diecéze, přesně tak. Takže ten první díl bude o aktivitách manželů Vrabcových v Karlově Studánce, což jsou tedy i nám velmi dobře známí lidé.
0: Milí přátelé, u kterých jsme už v roce 1996, prosím, měli duchovní cvičení, propůjčil nám k tomu ten velký sál vlastně v tom vyšetřovacím ústavu, jak se ta budova jmenuje. No.
2: Tak a já ještě pozvu na naše koncerty do studia, v září jich je docela dost, nepůjde o kompletní výčet, ale pár tipů. Písničkářské duo David Kourek a Tereza Homolová ještě se dvěma hosty, teď v pátek 4. září, příští týden 10. září Jiří Maršálek a Zosima Kvartet, to je soubor na pomezí vážné hudby a hudby, řekněme, nějaké severského folkloru se zajímavými nástroji. Kapela Slehni mech, což byl loni téměř vítěz Porty, myslím, že těsně na druhém místě byli, 14. září.
0: A to se píše s vykřičníkem? Nebo bez?
2: Bez vykřičníku, myslím, ale je ten název je krásný.
0: Ano, slehníme. Ano, slehníme.
2: Tak a potom mimo jiné třeba ještě tady bude rocková skupina Sejkory 17. září, což je zase specialita našeho Jošky Javůrka, který je sám rock'n'rollový kytarista a je to nějaký jeho objev a budou další a další.
0: Tak, výborně. Já se teď věnuji chvilku technickým věcem. Na web jsem umístil a umisťujeme tam, sice ne úplně pravidelně, ale umisťujeme, že výluky, to znamená plánované vypnutí z nějakého důvodu nějakého našeho DAB vysílače, a bude se to teďka už týkat vlastně takhle každého, že zhruba jednou za půl roku z nějakého důvodu, jo, někde se obnovuje internetová trasa, někde ohlásí rozvodný závod, třeba ČEZ, že tam bude vyměňovat vysokonapěťový transformátor, takže to půl dne tam nebude vysílat, to znamená ani ta záloha u toho vysílače na to nestačí. Jo? Nebo jsou různé plánované opravy, výměna antenního systému, údržba před zimou a tak dále. Potom jsou takzvané výpadky a to je, když se stane něco nenadále. Tak my to vlastně potom se dozvíme od těch provozovatelů víceméně v té chvíli, anebo těsně po, protože první povinnost je to, jak si zkusit opravit a potom teprve dát vědět, že už je to zase v pořádku. A my máme ze zákona povinnost ohlásit úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vlastně, když nevysíláme, tak od kdy do kdy a proč. Jo, takže to posíláme jednou měsíčně na hlášení, není s tím žádný problém. Takže tam jenom chceme říci, že když neuslyšíte v jednu chvíli proglas, tak to prostě zkuste za chvilku, a nebo se podívejte na web, jestli tam není náhodou právě ta novinka s tím termínem, a případně pro kontrolu, a to budeme moc rádi, zavolejte. Zavolejte, protože hlavně u těch FM vysílačů nám teďka chybí ty zpětnovazební kontrolky. Nevíme úplně přesně proč, pořád na to nemáme ještě úplně čas, aby nám to poslalo zprávu, jestli chybí modulace nebo chybí napájení a co s tím je. No, jinak ptal jsem se jednoho z provozovatelů DABu, jak postupují další koordinace dalších vysílačů, tak je to teď tak, že přes prázdniny i ty úřady mají lidi na dovolených, takže se to zastavilo a teď zase od září se rozběhnou ty koordinační práce, a co je taková novinka, tak firma Teleco spustila svůj promo kanál, v kterém nabízí své služby ve vysoké kvalitě, vysílá jednoduchou, tedy ta hudba nemusí být jednoduchá, ale je to vlastně prostý program, kde je taková veliká smyčka, a tam bychom my sami měli veliký zájem, aby se připravili další zájemci, protože to Teleco nemá málo vysílačů. Ta plocha pokrytá je velmi dobře pokrytá, jo? To je zhruba třetina, možná skoro k polovině našeho území, na co dostali oni licenci. A ten druhý vysílatel, ten je už skoro celoplošný, tak tam se jedná o jakési zahušťování těch lokalit. Takže tam se nás zase můžete ptát skrze to naše webové rozhraní, jak to vypadá. A my doporučujeme v této chvíli, protože vidíme, že to je běh na velmi dlouhou trať, tak doporučujeme kupovat ty přijímače, které mají tři možnosti přijmout, a třetí vedle FM a DAB je ten internet. A tam to je skoro vždycky vždycky, když starší člověk bydlí třeba u mladých, tak tu wifinu tam vždycky mají a lze krásně přijímat bez sebe menšího problému, není tam k tomu potřeba žádná odborná znalost. No a my se teďka dostáváme k tomu, že máme před sebou takové velké rozvažování. Jsme tady na Pelikově ulici vlastně od doby, kdy jsme podepsali smlouvu, už to bude právě rok. A my máme před sebou rok a čtvrt zhruba, tedy 2 roky a čtvrt dalšího pobytu, čili se budeme také přemýšlet, jak dál, s kým a kde. A abychom to všechno dožili, tak budeme potřebovat, ty jsi to, Milane, propátral, co by se dalo dělat, a my vlastně máme takový trošku rozpor, že si říkáme, pojďte zachránit, anebo pojďte podporovat tak, abychom žili standardním způsobem, a ten standardní způsob je vlastně dneska nejmodernějším ze všech způsobů, to znamená, chcete-li nás poslouchat, zapněte si to, ale nechcete-li být takzvaným černým posluchačem, tak za to taky nějakou korunu pošlete. A zatímco třeba u těch podcastových věcí nebo textových nebo jakýchkoliv je to tam třeba zamčené za tím paywallem, že se něco musí zaplatit a člověk to má k dočtení a nebo si to předplatí na celý rok, tak u toho dabu, i když to technologicky možné je, tak se k tomu nikdo neuchýlil a všechno se to vysílá nezamčené. To znamená, vy to můžete poslouchat, kdy chcete a nemusíte za to nic přispívat. Samozřejmě, že ono to něco stojí, takže my budeme stát o to, abychom dosáhli rovnováhy. No a teď je to s námi tak, a to už můžeš pokračovat, Milane, ty.
2: Tak, my jsme, jak víte, se v loňském roce stěhovali. To stěhování mělo hlavně právě ekonomické důvody, protože za tu dobu, co jsme byli na Olomoucké v krásných velkých prostorách, tak jsme každý měsíc vlastně šli do mínusu, že v našem rozpočtu, protože ceny za energie tam výrazně vzrostly za těch 5 let, byla to ta doba té velké inflace. No a bylo to dlouhodobě neudržitelné. Takže teď jsme se dostali i s velkou laskavostí brněnského biskupství, které nám tady dalo krásné podmínky, tak jsme se dostali do prostředí, kde bychom řekli, že náš rozpočet by mohl být vyrovnaný, co se týče příjmů a výdajů. Ale jsou tady dva háčky. Jeden je ten, že ještě z doby toho stěhování si vlečeme velké dluhy, které jsou v nějakých půjčkách a nesplacených, a ty jsou, to stěhování stálo kolem 5 milionů, takže jsou to zhruba v téhleté úrovni nesplacené závazky, které potřebujeme nějakým způsobem umořit. A druhá věc je, že vyrovnaný rozpočet, co se týká provozu, je krásný, ale my potřebujeme nějaký polštář. Potřebujeme polštář na občasné investice. Teď jsme v situaci, že když se nám třeba rozbije nějaký přístroj, tak v podstatě není možnost ho, pokud je to dražší věc, jí koupit bez toho, že bychom se zase víc zadlužili. Takže takový ten běžný provoz, tam si vystačíme, a co se týká nějakých větších investic, které by byly potřeba, tak na to v tuto chvíli nemáme, a to je právě ten polštář, který bychom potřebovali.
1: Já myslím, Milane, že za těch posledních pár let jsme opravdu udělali obrovský kus práce z hlediska té ekonomiky, ale samozřejmě ty naše okamžité pohledy na tu ekonomiku nebo na ta čísla jsou nepříznivé právě tady z těch důvodů, které si řekl. Já si myslím, my jsme to vykopli na tom začátku, opravdu se nejedná o záchranu, ale vlastně ten koloběh proglasu, který trvá 31 let, tak je trošku někdy prostě nahoru, někdy trošku dolů a podobně, ale teď máme velmi dobře našlápnuto k tomu tu ekonomiku mít skvělou a nepotřebujeme k tomu úplně moc.
0: Já to možná zhrnu krátce, trošku jsem si to spočítal, dá se krásně zapamatovat že potřebujeme zhruba 36 milionů ročně, což je 2 miliony měsíčně. Ono je to vlastně 36 děleno 12, takže 3.
2: 3.
0: A my jsme dostávali ty 3 zhruba a vždycky jsme k tomu měli ještě podporu od České biskupské konference. V jistých letech to bylo třeba 12% našeho rozpočtu, někdy to bylo 10%, teďka je to asi 8%, ale stalo se, že v některých letech jsme nedostali nic, to už potom přešlo na ty sbírky od dárců. A také jsme absolvovali vlastně 2 ta stěhování, to je potřeba říct, čili za posledních 6 let jsme navíc, když bychom se nemuseli stěhovat, vydali na první stěhování 11 milionů, na druhé stěhování 5 milionů a to, co nám chybilo od ČBK, já to dávám do úvozovek, protože nárok na to není žádný, ale tak nějak jsme s tím po celých těch 30 let počítali, tak to je 11,5 milionu, čili to je naraz 27,5 milionu, které musíte rozpočítat na těch 6 let, na každý rok něco. A to něco je 4,6 milionů ročně navíc. Čili naraz přijdete na to, že to musí být přes 40. A vemte si, že v tomto období, když teda říkáš, Jardo, jak jsme se vyšvihli, ono je to tak. Přečkali jsme koronavirus, přečkali jsme inflaci, koeficienty, zdražování nájmu a všeho. Zvládáme přechod na DAB s vypínáním FM. To je vlastně největší změna v dějinách, řekl bych i v dějinách všech rádií v České republice. Potom dosahujeme rozšíření už na 85% území. Jo? Potom tady máme dluhovou službu za to, co si teda různě půjčujeme, což by také nemuselo být. Tak a když by se řeklo, že vlastně inflace stále zhltne víc těch peněz, tak proč 36? No, my toho dosahujeme tím, že jsme efektivnější, že zmenší množství lidí s pomocí AI, s pomocí nových dalších technologií, zvládáme daleko víc věcí, že nás tedy stačí méně, abychom zvládli to též. Jo, takže je to svým způsobem husarský kousek, tak trošku se chlubíme vlastním peřím, ale je to tak. Čili to, co my bychom potřebovali, tak, že rozpoutáme kampaň na dosažení rovnováhy. To znamená, abychom nemuseli každého 1. ledna začínat od nuly, od spodu, dokonce s půjčkami, které máme rozpůjčené na nějaké úroky a zase to budeme prostě v termínu jistém splácet. Takže spočítáme to, dáme to vědět, uděláme kampaně na sociálních sítích, všude samozřejmě v našem vysílání a uvidíme, co by s tím šlo dělat. Jo, tak. No a zároveň s tím tedy souvisí už to, jestli budeme moci zůstat na Pelikově dále, anebo jestli bude zase další výdaj na stěhování někam jinam, který podle mě zase nikdy nemůže být pod 5 milionů, protože tohle stěhování bylo vlastně nejlevnější, jaké si lze představit. To znamená žádná nová technologie, ale vlastně vybudování sádrokartonových stěn, oprava elektroinstalace, vodoinstalace odpadů, já nevím co všeho, posazení těch oken akustických a je 5 milionů šup sem tam. Jak ty třeba Milane zmiňoval, že nemáme rezervní přístroje, no tak třeba ten Optimot firmy Orbán, který je naprosto nezbytný pro každé rádio, tak ten, když je slušný, tak stojí 250 tisíc. Když je ještě o trošku lepší, tak stojí přes 300 tisíc. A je to vlastně vlastní srdce toho rádia, které sedí na konci, aby upravoval ten signál pro všechny typy vysílání.
2: Tak a ten náš už má zasloužilý věk.
0: Ten má zasloužilý věk. Zdá se, že nakonec, že ta porucha nebyla u něho, nicméně nemáme ho teďka nastavený v ideální pozici, ale nějak to funguje. Nemáme třeba tady dodnes optiku na internetové připojení, zatímco kde kdo má doma optiku anebo rychlý koaxiální kabel a my tady máme prostě hloupých 17 megabajtů ven za vteřinu a to není žádná slavná hodnota. Takže děláme, co můžeme pro to, abychom to tady zvládali.
1: Já chci pouze říct, než ještě tu kampaň spustím a tak dál, tak samozřejmě moje obvyklá prosba těm, kteří nás slyšíte v těchto dnech, prázdniny vždy bývají horší na tu úhradu. Pokud byste měli nějakou korunu navíc oproti běžným příspěvkům, budeme moc rádi a nám to teď pomůže. Skutečně ta situace není jednoduchá, nicméně nejde o tu záchranu, tak jak jsme víckrát zmínili, jde o to, že bychom se konečně chtěli dobře stabilizovat a máme velmi dobře našlápnout.
0: Tak letos v srpnu dojde asi 1,5 milionu a spotřebujeme zcela určitě dva. Čili v srpnu je ta ztráta 500 000, což vypadá hrozivě, ale zase v celkovém tom našem rozpočtu to nic hrozivého není, ale ta cash není k dispozici. Právě takže budeme rádi, že jestli někdo říkáte si, že ke konci roku, jak vyjdete, tak pošlete, tak kdybyste sedli a zamysleli se, že to vypadá dobře, ta vaše trajektorie, že byste tu částku poslali teď ještě v srpnu či v září, budeme moc rádi.
1: Přesně to.
0: Tak to je z Rudlu všechno, loučí se a myslím, že teď už budou pravidelně Rudly zase každé
2: pondělí. Ano, je to tak.
1: Těšíme se.
0: Loučí se Martin Holík,
1: Jaroslav Vojtěch
2: a Milan Tesař.
1: Děkujeme.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí podá. Samota v tichu,

mali dřív. Mrazení v zádech, oči na každý zdi, mají krvavý nádech. Moje soukromí sny, tak se to konečně krátí.

0: Nyní jste zváni k poslechu Myšlenky na den. Autorem i od autorky Hany Pinknerové, která je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Silvestr prázdnin. Dnes je poslední den prázdnin, poslední den léta. Já vím, že astronomický podzim začíná až třetí týden v září, ale zdá se mi, že jak začne škola, začne taky podzim. Nemáte taky ten pocit? Samozřejmě taky vím, že dnes má svátek Pavlína. Ona má funkci Silvestra prázdnin. Navrhuju na večer připravit obložené chlebíčky, jednohubky pro děti, rychlé špunty a pro rodiče dát chladit láhev sektu nebo proseka. Oslavit konec prázdnin a osladit tak trochu zahájení nového školního roku by se mohlo ve velkém stylu. Stejně je zajímavé, jak podle toho, jaké jídlo máme na stole nebo jaké potraviny nakupujeme, poznáme, jaké je datum nebo jaký svátek slavíme. Kdy jindy než před Silvestrem všichni kupují veky, vlašák a bublinky k pití, kdy je největší spotřeba špenátu a prodává se zelené pivo, nebo kdy máme na talíři smaženého kapra s bramborovým salátem. Když uvidíte na stole dort se zapíchnutými svíčkami, hned víte, co jediné to může znamenat. Pokud vstoupíte do domácnosti a tam se pečou malinké kynuté koláčky s náplní, logicky se ptáte, kdo se bude vdávat. A když jsem dneska viděla v samoobsluze před sebou ve frontě u pokladny pána, který měl v košíku pár piv a brambůrky, napadlo mě, že to na výlet nevypadá. Nejspíš tento večer bude trávit u televize. Jistě, že existují výjimky. Jistě, že se můžeme nechat oklamat. Někdo to dělá schválně. Moje kamarádka Simona peče svému manželovi k svátku vanilkové rohlíčky a on má svátek 18. června. I když to dělá skoro pravidelně, vždycky ho překvapí. No, kdo by v červnu čekal vanilkové rohlíčky? Legrační je, že vlastně i stravovací tradice jsou v podstatě biblická záležitost. Podle božích nařízení se měli k určitým svátkům připravovat určité pokrmy a nápoje, aby slavnosti byly dostatečně slavnostní. Baví mě, že to děláme taky.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. A já vás nyní zvuk poslechu modlitby z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede jáhen Jan Špilar.

Třeba ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, vy všichni, kdo nás slyšíte na jakémkoliv médiu, vítejte při modlitbě z oficíny, kde se zamýšlíme nad texty toho daného dne. A snažíme se v modlitbě sjednotit s Bohem natolik, aby nás ta slova skutečně obnovila a prostoupila, abychom byli Bohu blíž a uvědomovali si jeho blízkost. Aby se nám to lépe dařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane, smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Vzal na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. V jednotě svatého ducha žiješ stále u Otce, aby se za nás přimlouval, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy, a doveď nás do života věčného. Amen. V antifoně na začátku těchto textů tak je žalm 86, 3. a 5. verš. Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Ty jsi totiž, Pane, dobrý a schovývavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají. A v duchu tohoto textu žalmu se pomodleme. Bože, v tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží a ne na moudrosti lidské. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pane, ty máš slova věčného života. Pane, ty máš slova věčného života. Jak miluji tvůj zákon, Hospodine, po celý den o něm rozjímám. Pane, ty máš slova věčného života. Moudřejším nade mne nepřátele mě učinil tvůj předpis, neboť na věky je se mnou. Pane, ty máš slova věčného života, rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních. Pane, ty máš slova věčného života, rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení. Pane, ty máš slova věčného života. Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova. Pane, ty máš slova věčného života. Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože ty jsi mě poučil. Pane, ty máš slova věčného života. Aleluja, duch Páně nade mnou poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja, Pane tě s vámi.
slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby přečítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji, nalezl místo, kde stálo, duch páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu a abych vyhlásil milostivé léto páně. Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k ním mluvit. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali. Divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefův. Řekl jim, jistě mi připomenete přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau. Dále řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy, mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na 3 léta a 6 měsíců a nastal velký hlad po celé zemi. Ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen ke vdově do Sarepty v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroku Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste, radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. V evangeliu i čtení jsme slyšeli podivuhodná slova. Pavel nás uvádí do toho, jak káže. Říká, že jeho slova jsou skleslá, že má vlastně depresi. Tento týden už je to druhý text, Jeremiáš taky měl depresi, protože měl prorocky mluvit o Bohu a to, co mu Bůh vlastně vnukal, a oni ho se mu vysmívali, už toho měl plný zuby, tak toho chtěl nechat, ale vlastně Bůh mu dal ty slova do srdce jako hořící oheň a běda, také Pavel to i taky někde jinde píše, běda mi, kdybych nekázal, běda mi, kdybych ty slova nereprodukoval, nedával je ven. My často se setkáme v situaci, kdy vlastně naše víra, to, co prožíváme s Bohem, tak vyžaduje svědectví. Možná si myslíme, to je blbý o tom mluvit, to je takové společnosti, proč tady do té profání společnosti vnášet nějaké náboženství. Víte, ale náboženství, nebo respektive víru, kterou nám přinesl Ježíš Kristus, to je úplně jiná liga. Je to náš život. A my žijeme v Kristu a on žije v nás. My vlastně tím, že jsme uvěřili, byli jsme pokřtěni, někteří bizmováni, a tak jsme byli vysláni církví, abychom a Bohem především, abychom vlastně hlásali. Máme hlásat svědectví o tom vztahu, který prožíváme s Bohem. A to nemusí být žádný mlácení Bible do hlavy někomu jinému, vysvětlování a argumentování, víte? Ale měli by to na nás ty lidi poznat, že jsme šťastní s Bohem. A vlastně by tam v nich měla přirozeně vyvstat ta otázka, jak to mají, jak to, že jsou tak šťastní. Jo? Pavel tady zrovna šťastný v tom není. Říká, bratři a sestry, když se k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí, rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista a to ukřižovaného.
Pavel měl zlou zkušenost. Na Areopágu mluvil geniálně, měl to oargumentované, prostě byl to vzdělanec, tak mluvil, prostě citoval prostě i filozofii tehdejší doby. Prostě byl to fakt jako, byl bedna, byl fakt chytrý, jo, ale vůbec to nepůsobilo. A byl to pro něho šok. Byl to pro něho obrovský šok. A uvědomil si, že to nepomáhá. Ta chytrost, ta moudrost je zajímavá a pro spoustu lidí plodná a obohacující. Ano, proto každé kázání má být poučné, má být vlastně dojemné a má být trošku pobavené. Má nás trochu pobavit, jo. Tak to samozřejmě, když má ten kazatel na mysli, tak je to příjemné, že jo. Ale ten duch boží, ta boží moc se projevuje jiným způsobem. Také někdy chytrostí, také někdy vtipem, také někdy dojetím, ale především přítomností Boha, kterou zažívá ten, kdo vlastně mluví nebo svědčí o Bohu, takže to necháme toho Boha, aby to dělal. Víte? Máme prostě pracovat, jako by to bylo na nás, ale máme věřit, že je to na Bohu. Je to prostě zvláštní paradox křesťanství. A tady vlastně v tom čtení říká Pavel dál, že vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. No to bychom do Pavla neřekli, vidíte. Takovej prostě velikán, takovej apoštol. A tady prostě má strach, obavy a skleslou náladu. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování ducha a moci. Tedy Duch Svatý se projevoval a moc Boží působila. Proto se děly ty zvláštní věci, že když spadl chlapec při jeho kázání z okna a vypadal, že umřel, tak vlastně Pavel přišel, pomodlil se a chlapec byl zdrav. To je prostě součást toho, že se projevoval duch a zároveň Boží moc. A my si můžeme říct, proč se teda neprojevuje Boží moc, když kážou lidi v kostele. Proč se neprojevuje Boží moc třeba teď, když slyšíte moje slova. Proč? Ale ona se projevuje, víte. Ale jak uslyšíme v evangeliu, není prorok doma přijímán. Nikdy ve své vlasti, ve svém místě, tam, kde žije, tak to proroctví, jak kdyby, nebo to nějak nefunguje, nebo prostě lidi mají příliš velká očekávání a rozebereme to hned vlastně v tom evangelijním textu. Ježíš přichází do Nazareta, kde vyrostl a jak měl ve zvyku, což je velmi dobrý zvyk, šel do kostela, do synagogy, ale oni chodili v sobotu, my chodíme v neděli, protože v neděli slavíme vzkříšení Páně. V sobotu byl odpočinek, den odpočinku a měl se věnovat každý jenom Bohu anebo rodině. A my to máme přesunuto na neděli, protože slavíme to, že Pán Ježíš vstal a radujeme se každou neděli z toho. Povstal, aby přečítal z písma. To je každý Žid, který vlastně projde bar mitva, to je vlastně takové bizmování naše, nebo prostě i v jiných církvích takové to přijetí dospělosti, přijetí zodpovědnosti, tak vlastně mu podali knihu proroka Izajáše a on četl, mohl ale i vykládat, mohl tedy i kázat. V podstatě každý Žid může přečíst a může, který je teda takzvaně jakoby iniciován, tak může nebo mohl v té době přečíst a pak to vyložit. Otevřel písmo proroka Izajáše a nalezl, teda to byl svitek, jo, takže to neotevřel, rozvinul to, nalezl místo, kde stálo. Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Takže Duch Páně je nade mnou. Vlastně, když si představíme, že co pak Ježíš řekne, že se to stalo v tu chvíli, on se vlastně přiznal k tomu, že je Mesiáš, tím, že naplnil proroctví proroka Izajáše. Ten Duch Svatý, ano, Duch Páně nade mnou, proto mě pomazal, tedy to je to Mašiach, to je to Mesiáš, to je pomazaný, Kristus je také pomazaný, to není od křtu, křesťané, Kristus je vlastně pomazaný. Takže Mesiáš nebo pomazaný je, nebo Kristus, to je ten, který je vlastně uschopněn k tomu, aby splnil ten úkol.
poslal mě, Duch Svatý ho poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst a abych vyhlásil zajatým propuštění. Radostná zpráva znamená, že to pro chudé, pro lidi, kteří to potřebují, nejen fyzicky chudí, ale i lidé, kteří vlastně touží po Bohu, cítí to prázdno, tak najednou to pro ně je radostná zpráva. Abych vyhlásil zajatým propuštění. Jistě, že to je i o vězních, kteří byli za nějaký delikt zavření, ale také dlužníci, kteří vlastně nesplatili a byli ve vězení pro dlužníky. A zároveň je to i pro lidi, kteří jsou spoutaní jakoukoliv závislostí a jsou vlastně zajatí tou závislostí tím, že na něčem lpí tak moc, že to omezuje v běžném životě. Slepým na vrácení zraku. Lidé vidí, ale nic nevidí, vlastně nechápou. Podívejte, půlka národa volí prostě tak, že máme u moci trestně stíhané lidi, kteří rozkrádají republiku, rozkrádají ten rozpočet prostě a lidé to nevidí. Jo? To znamená, Ježíš přichází slepým navrátit zrak, aby viděli pravdu, aby viděli pravdivě to, co je pravda a trošku se taky podle toho pak chovali, tedy rozumně při volbách třeba. Abych propustil zdeptané na svobodu. To znamená, že lidé, kteří jsou jako Pavel, byl prostě zdeptaný, byl prostě nebo Jeremiáš, tak vlastně osvobozuje Duch Boží skrze Ježíše Krista, prostě osvobozuje lidi zdeptané. Nemluvíme tady o depresích, které jsou nemocí, ano, ty normálně berte léky dál, ale lidé, kteří mají jako jsou smutní, jsou zranění, jsou prostě zklamaní situacema, partnery v práci, kariérním růstem, nerůstem, prostě čímkoliv, prostě mají blbou náladu, tak pro ty je tady to. Ano, on propouští zdeptané na svobodu. Ježíš osvobozuje, když se k němu přimkneme, tak dostáváme tu naději a dokážeme i navzdory veškerým problémům, které se na nás hrnou, tak můžeme vlastně žít plný a krásný život v něm, i když to třeba má to své samozřejmě problémy, to nese a může nás to třeba i bolet. Abych propustil zdeptané na svobodu a abych vyhlásil milostivé léto, Páně. Milostivé léto bylo léto, kdy se odpouštěly dluhy a všichni otroci byli propuštěni, všechno bylo prostě propuštěno. Milostivé léto, Páně, bylo vlastně, my to trošku zažíváme, když se odpustí lidem dluhy třeba vůči státním institucím, jako je finanční úřad nebo sociální zdravotní, tak vlastně, když splatíte tu základní částku, tak ty úroky, které vlastně jsou navíc, tak jsou v tom milostivém létu odpuštěny. Bohužel tato vláda žádné milostivé léto ani nenaznačuje, že by třeba to chtěla udělat. Jo? Takže to je také prostě známka toho, jak my jsme slepí, že nevidíme, co je pro nás dobré. Vláda, která měla 2 léta během svého volebního období, tak jo, a tato vláda nic a ještě prostě zatěžuje lidi. Takže buďme v tomhle tom trochu prozíravější. Blíží se nám volby, tak buďme rozumní. Volme lidi, které známe, kterým věříme a víme, že chtějí dobro, opravdové dobro pro obec, pro město nebo prostě pro lidi, a kteří jsou ochotní být trochu obětaví a nejen myslí jenom na sebe. Tak, pak zavřel knihu, vrátili služebníkovi, usedl a všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Byli plní očekávání. Začal k ním mluvit, dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Vidíte, a všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefův, řekli jim, jistě mi připomenete přísloví lékaři uzdrav sám sebe. A udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že si udělal v Kafarnau. Jenomže pak říká, a to je samozřejmě naštve, amen pravím vám, žádný prorok není vítaný ve svém domově, tak je zklamává vlastně. Evidentní je, že žádný zázrak nebude, žádné show, žádné náboženské, prostě nic, co by mohlo jako splnit jejich přání, jejich předsudky, představy, to, po čem touží. Říkám vám, podle pravdy, mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnu Eliášových, a kde se nebe zavřelo na 3 léta a 6 měsíců, nastal velký hlad po celé zemi, ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen ke vdově se Sarepty v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea,
A nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni splanuli hněvem. On jim připomíná, že Bůh skrze proroky posloužil pohanům. Ano, vdova ze Sarepty i Náman ze Sýrie nebyli Židé, nebyli z vyvoleného národa a přesto Bůh učinil tak velký krok, že se dotkl a změnil přírodní zákony. A vlastně navzdory tomu, co my považujeme za normální, tak vlastně uzdravil Námana a Eliáš vlastně pomáhá té vdově ze Sarepty. Jo. Takže prostě je to šokující a není divu, že se rozlobili, pochopitelně, ale pro nás to samozřejmě mrzí, že jo, protože se na to díváme z dnešního pohledu, nedíváme se na to z pohledu jich. Možná, kdybychom byli v té synagoze, tak nás to taky naštve, že vlastně v našem kostelíčku to nechce ten skvělý Ježíš udělat, ale on má své důvody. On chce, aby lidé věřili opravdu ze srdce, aby byli prostě s Bohem sjednoceni v srdci a ta víra, aby byla opravdu oproštěná od všelijakých těch manýrů, které se na ní mohou nalepit, jako je třeba to, že budou pyšní na to, že nějaký kluk z Nazareta, který vlastně nebyl nic nikdy, jo, nějaký prostě pomocný dělník u tatínka Josefa nebo pěstouna Josefa, tak najednou prostě dělá divné věci, jo, a vypadá to, že bude nějaký prorok nebo něco výjimečného a vlastně by se s tím jako svezli, víte, jakože když vyhrajou prostě kluci naši čeští nebo moravští prostě hokej, tak se my jsme vyhráli, jo, ale když prohrajou, tak řekneme, že oni jsou teda špatní, jo. To je prostě takový zvláštní, jak se přimykáme k jako popularitě a úspěchu druhých lidí a vlastně z toho jakoby najednou jsme hrdí, jo, na to. A když dělají něco špatně, tak se zase hned to na ně pinkneme, že to je jejich vina. To se vlastně tady naprosto stane. Oni splanou hněvem, zavedli ho, vyhnali ho ven z města, vedli ho až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál, protože nepřišla jeho hodina. Tak, co s tím? Co to teda bylo, víte? Co to bylo? Co to teda, jako se tam stalo? Víte, když má někdo něco jiného a má toho víc než my, tak máme tendenci závidět. A ti lidé záviděli Ježíšovi, že má tu moc, že něco dělal někde, to, co oni prostě by rádi, aby zažili taky. Pak záviděli těm v tom Kafarnou, že to zažili. A říkali si, hejda, to bude něco, to taky zažijem. Jo. Víte, nebyla televize, nebyly mobily, nebyl Instagram ani Facebook. Všechno se to předávalo ústně a lidé si hodně pamatovali a pro ně takovýhle zážitek v synagoze byl opravdu vrchol kulturního děje. Jo. To prostě kromě nějakých svadeb a nějakých oslav, tak jako církevních nebo jako náboženských, tak vlastně seděli a vyprávěli si příběhy. A my máme televizi, máme možnost rozhlasu, můžeme cokoliv. A je to neuvěřitelné, jak moc těch médií máme, ale křesťanství se rozšířilo jako prací pár lidí, kteří vlastně šli a ústně vyprávěli o Ježíšovi. A rozšířilo se to v tehdy celém, tehdy známém světě. Ne v celém, samozřejmě jako známe my dnes, ale prostě v tehdy v celé té římské říši tak se rozšířilo křesťanství a později se dostávalo i dál. Ale ze začátku to vlastně byli prostě opravdu jedinci, kteří procházeli prostě městy, vesnicemi, obcemi, místy prostě a povídali o Ježíšovi. Takže my jsme všichni k tomu pozváni, víte. Bylo sice 12 apoštolů, ty byli jako zásadní, ale bylo na nebe vstoupení bylo 500 lidí, při poslední večeři kolem 150 lidí, víte. Jako musíme trošičku si to uvědomit, že se nás to týká, že to není jenom pár vyvolených, jakože pan biskup nebo pan farář, ale každý z nás je poslán, aby svědčil o svém vztahu s Bohem, abychom dokázali šířit tu radostnou zprávu, aby se lidé mohli uzdravovat a aby mohli vidět opravdu pravdu a nejenom to, co za pravdu někdo vydává. K tomu jsme pozváni všichni, jako jeden muž nebo jedna žena, prostě všichni spolu. Možná je to ta pravá synodalita, o které tak rádi lidé mluví, ale moc těžko se realizuje.
Tak nás, Pane, dej, ať na té cestě kráčíme spolu s tebou, ať tě necháme, aby si skrze nás svědčil a hlásal dobrou zprávu všem, které potkáme, když to nebude třeba slovy, ale bude to třeba milým úsměvem, nebo časem, který s tím člověkem strávíme, nebo nějakou službou, kterou mu můžeme pomoci skrze Krista, našeho Pána. Amen. Budeme zpívat Nadáte turbe, nadáte spantek, jana dostiene, nadále falta. Je to nic, ať tě nezmate, nic, ať tě neděsí, vždyť kdo má Boha, nic mu neschází, Bůh sám ti dostačí. Nadáte turbe, nadáte spante, jana

vstá. Nic ať tě nezmate, nic ať tě neděsí, vždyť kdo má Boha, nic mu neschází, Bůh sám dostačí. Nebeský Otče, předkládáme ti své prosby a prosíme tě za všechny děti, které jdou zítra do školy, za všechny ty, které, za všechny, prosíme tě, vyslyš nás, prosíme tě za ty, které nejsou nadané a mají z toho strach, prosíme tě, vyslyš nás, prosíme tě za všechny děti z chudých rodin, které nemají peníze na to, aby třeba se vyrovnali svým spolužákům. A dej nám sílu k tomu pomoci těm chudým rodinám a vidět ty potřeby toho, kdo to potřebuje. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za děti, které jsou šikanované ve škole, nebo se bojíme, že budou šikanované, mají strach, cítí se méně cení. Prosíme tě, Pane, abys je ochránil, abys jim dal sílu a abys dal také tu prozíravost těm rodičům, aby to zasáhli, případně děti přeložili do jiné školy a nenechali je trápit. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, také za mír na celém světě a hlavně v našem srdci. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za vládce našich zemí, hlavně těch velmocí, jako je Rusko a Spojené státy, Turecko, prostě těch zemí, které mají vliv, aby ti vládci měli rozum a přestali válčit a přestali zlobit. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše biskupy, aby měli rozum a dělali správné věci pod vlivem Ducha Svatého a nenechali se ovlivnit názory lidí, kteří mají strach ze života. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za uzdravení všech, kteří mají těžkou nemoc a prosíme tě také za úlevu v těch těžkých chorobách a nemocích. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za dnes pohřbeného pátra Richarda Čemuse, pana profesora a starce podle východního vzoru. Dej, aby mu odpustil všechny hříchy, přijal ho do nebeského království a aby byl s tebou a přimlouval se za nás. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Milé sestry, milí bratři, 4.9. i v pátek v 18.30 jsme jedno a není nám to jedno o závisti. 5.9. na Starém Brně ve 12 hodin je svěcení kněží prvních augustiniánů od války. 6.9. na Starém Brně bude primice otce, novokněze, otce Jakuba Starého, takže jste všichni zváni, abyste s ním oslavili a přijali jeho novokněžské požehnání. Prosíme tě, Pane, abys skrze Krista vyslyšel naše prosby a abys v našich rodinách způsobil opravdu pokoj, který nikdo jiný nemůže dát, ale také vzít. Amen. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

0: Haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Mažu 100

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Každá soutěž je pro děti zajímavá, ale spíš pro ty, které vyhrávají. A tak se nemůžeme divit, že občas někoho napadne, že by si měl svoje vítězství zajistit jinak, třeba ne právě čestným způsobem, jako v dnešním pohádce Dany Holubové.
1: Velká vajíčková soutěž.

0: V jednom úplně obyčejném městě, možná právě v takovém, jako je to vaše, žila jedna rodina. Tatínek, maminka, starší Rosťa, mladší Adélka a pes, kterému říkali Brok. Blížili se Velikonoce a to znamenalo v domečku, kde všichni bydleli, velké přípravy. Kromě jarního úklidu a jiných věcí, to bylo i chystání dětí na velkou soutěž o nejkrásnější vajíčko.
1: Maminko, maminko, prosím tě, kde jsou voskovky?
0: Volal Rosťa.
2: A pro mě taky!
0: Hned se ozvala Adélka.
3: Najdete je v kuchyni ve stole.
0: Odpověděla pohotově maminka a dodala.
3: A vajíčka k tomu náhodou nepotřebujete?
2: Potřebujeme!
0: Ozvalo se dvojhlasem.
3: Dám vám každému raději dvě, kdyby se vám jedno nepovedlo.
2: Děkujeme!
0: Slyšela ještě maminka, ale to už si Rosťa i Adélka zalezli každý do svého koutku a protože jim na té soutěži moc záleželo, nebylo je skoro celé odpoledne vidět. Až k večeru přinesli oba své výtvory ukázat. Maminka si vajíčka pozorně prohlédla a řekla:
3: Ukáž, Rosťo, tu pomlásku si nakreslil moc hezky a krásně si ji ozdobil. A tak nádherné sluníčko a kytičky, jaké si nakreslila ty, Adélko, jsem už dlouho neviděla. Ještě, že nejsem v porotě. Nevím, kterému vajíčku bych dala přednost. Jsou obě stejně hezká.
0: Opatrně položila vajíčka do ošatky a oběma dětem dala pusu. Adélce se z toho samou radostí rozbušilo srdíčko a zčervenala až po uši, ale Rosťa byl jaksi nespokojen.
1: To je nespravedlivý. Jsem starší a tak má být i moje vajíčko krásnější a teď se bude Adéla nade mnou vytahovat a dobírat si mě.
0: Brumlal si pro sebe. Jenže něco takového Adélku vůbec nenapadlo, měla totiž skutečnou radost. Možná právě proto, že Rosťovi nikdo o Adélčině bezelstnosti neřekl, možná proto, že jeho závist byla příliš velká, nemohl Rosťa večer usnout. Přemýšlel, jak to udělat, aby se Adélčino vajíčko na výstavu nedostalo a on vyhrál. A pak na to přišel.
1: Já ho prostě schovám a jako ho najdu až po soutěži. Svedu to na to, že si ho někde sama založila a hotovo šmitec.
0: Jak řekl, tak udělal. V noci se potichoučku vykradl z pokoje, vzal vajíčko a ukryl ho dolů do spíšky. Pak se vrátil do postele a jak lehl, tak usnul. Lehce se mu ale nespalo. Sotva zavřel oči, zdál se mu podivný sen. Vajíčko ve spíži začalo volat lidským hlasem.
2: Pomoc! Pomoc! Někdo mě tu uvěznil, když jsem spalo! Pomoc!
0: Volání slyšel Brok.
4: Kdo to volá? Kde to volá? Ozvi se ještě jednou.
2: Tady ve spíži, pospěš si.
4: Vždyť už běžím.
5: Af!
4: Kde se ty dveře otvírají? Aha, tady. Tak, kde jsi?
2: Tady!
0: Ozvalo se docela blízko. Brok zavrtal čumákem a vajíčko hravě našel.
4: Je, ty jsi krásné. Pojď rychle ven. Já jsem Brok. Těší mě.
2: Mě taky těší. Já jsem Adélčino vajíčko a nebýt tebe, tak se zítra na soutěž o nejkrásnější vajíčko nedostanu. Děkuji ti.
4: To nestálo za řeč. Hlavně, že Adélka nebude smutná.
2: To je pravda. Je totiž moc hodná. Když mě malovala, říkala, že drží palečky i svému bráškovi a že si moc přeje, aby i jemu se to povedlo.
4: Dobře, dobře. Ale teď mi raději řekni, kam tě mám posadit, ať můžeme jít spát.
2: Tam nahoru, vedle Rosťova vajíčka.
0: Brok ho tedy opatrně zvedl, položil do misky, popřáli si dobrou noc a šli spát. Ráno sotva se první sluneční paprsky dotkly peřiny, vyskočil Rosťa z postele a utíkal se podívat, jestli to byl skutečně jenom sen. Seběhl do kuchyně a rovnou k misce. Mrkne do ní a kouká, a kouká a kouká.
3: Rosťo, co se ti stalo?
0: Ptá se maminka.
3: Proč se tak koukáš do té misky? Měl jsi strach, že se ti vajíčko přes noc ztratilo? Neboj se, je v pořádku. Obě vajíčka jsou v pořádku.
0: Možná si teď myslíte, že se Rosťa cítil zklamán, protože mu jeho plán nevyšel, ale to byste se moc spletli. Ono se mu totiž ulevilo. Jak v noci slyšel o Adelčině přání, hrozně se zastyděl a moc si přál všechno napravit. A hleďme, ono se to napravilo samo. A nebo ne samo? To už je jedno. Důležité je, že vše je, jak má být. Možná by vás ještě zajímalo, jak to dopadlo se soutěží. Porota se nakonec usnesla, že neudělí žádné druhé místo. Za to první byla hned dvě. Adelčino sluníčko a Rosťova pomláska byly skutečně nejkrásnější.

Slyšeli jste pohádku Dany Holubové o velké vajíčkové soutěži, která vznikla v začátcích našeho vysílání pro pořad Parvínek. Od zítřka už si budeme číst knížky Mít svoje vlastní zvířátko od Zuzany Novákové. Teď je čas na dokonce dvě písničky a ty se jmenují Ty rád se touláš a Bulíci. Tak si je pojďme poslechnout.

0: Ahoj kamaráde, prožíváš zrovna neúplně šťastné období?
1: Trápíš se, nebo ti něco prostě a obyčejně štve?
0: Na sobě nebo na druhých?
1: Chceš se už dlouho na něco zeptat, ale nesebral si odvahu doma ani ve škole?
0: Napiš nám do Barvínku a my se pokusíme ti pomoci.
1: Jsme tu pro tebe na e-mailu barvinek@proglas.cz.
0: V Barvínkově poradně se nemusíš ničeho bát, i kdyby ti starosti dělal tvůj vzhled, situace doma, kamarádi, klima, války a nebo třeba Bůh.
1: O všem se dá mluvit. Anonymně.
0: Na Proglasu.
1: V Barvínku.
0: Na tvůj e-mail se těší Naty
1: a Alča.

To byly obě slíbené písničky a teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, děkuji za celé prázdniny, které jsem mohla prožít s tvým požehnáním. Prosím tě, přijmi můj dík za to, co bylo v dnešku dobré a odpust mi prosím to, co se nepovedlo. Daruj nám všem pokojný spánek, ať se zítra dobře probudíme do nového dne. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Antonín Maceček ze znojemské kapely Lucrecia Borgia. Tondo, vítej.
1: Dobrý den, vítám všechny posluchače z Rádia Proglas. Zdravím.
0: Tak, my jsme se tady před začátkem rozhovoru jsme narazili na to, jak dlouho vlastně jednak vy hrajete s kapelou a jak dlouho my se vlastně známe, protože my se u rozhovorů potkáváme už hodně let.
1: Hele, Milane, čtvrtstoletí, 25 let se znám. Je to šílený, ale je to tak, no.
0: Tak dnes je to na téma, vlastně já si vzpomínám, že jsme to téma před pár lety nakousli, že si o tom mluvil, že byste jako kapela chtěli natočit ne nové album, protože těch alb, nebo dvoj alb, docela výpravných bylo za těch 25 let hodně, ale že by to měl být film.
1: No ano, ano, to v roce 23, když jsme naposledy tady spolu byli a dělali nějaký vánoční CDčko naše, tak jsem to nakousl a v podstatě to bylo v těch fázích prvopočátku, jako opravdu jsem ještě netušil, co mě čeká, to si tady řekneme, ale už jsem to měl tu vizi v hlavě. Mám říct, jak tomu došlo, nebo...
0: To si řekneme za okamžik. Já teď prozradím, já jsem schválně zdůraznil, že jste znojemská kapela, samozřejmě to se sluší říkat i v jiných souvislostech, ale film, o kterém se budeme bavit, se jmenuje Mé dobré město Znojmo, takže s tím městem velmi souvisí. Podrobnosti tedy za chvíli, ale teď možná jenom, co vlastně budeme poslouchat na úvod. Bude to píseň Nad Moravskou plání, tak já tě poprosím, jestli bys ji mohl nějak uvést.
1: Je to jediná písnička, kterou tady dneska uslyšíme, která se neobjeví ve filmu, ale proč ji používáme? Proč ji dáme jako první? Protože z filmu vznikne soundtrack a ten se bude jmenovat právě Nad Moravskou plání.
0: Podle písně, která na něm na soundtracku bude, ale ve filmu nebude.
1: Ve filmu nebude. Je to, skutečně se to jmenuje podle té písně, to CDčku.
0: Dobře, tak Lucrecia Borgia, film Mé dobré město Znojmo a soundtrack a píseň Nad Moravskou plání.

0: A teď tedy, Tondo, nastal ten čas si říct víc o filmu. Ten film, pokud nás tedy posloucháte v premiéře, to znamená na úplném konci srpna 2026, tak ten film má, myslím, pár dnů do uvedení. Je to tak?
1: Premiéra filmu je 4. září 2026, teďka v pátek, v znojemském kině Svět.
0: Tak a teď tedy vůbec říkal si tedy, že byl nějaký plán natočit film. Teď co bylo dřív? Bylo dřív téma? A nebo to teda, že jste si vůbec řekli, že nějaký film a pak jste to téma horko těžko hledali? Nebo jak to bylo?
1: Nejdřív byla myšlenka takhle. My posledních 10-15 let točíme celkem filmové videoklipy. A vždycky k nějakému výročí, no a ať už to bylo teda výročí 300 let narození Marie Terezie, výročí první pražské defenestrace, husitská tématika, výročí 200 let narození Boženy Němcové, 100 let založení republiky a ke všemu vznikaly filmové klipy. A vždycky, když jsem dotočil nějaký ten klip, tak se vždy ozval někdo, ale to bylo v podstatě ze zastupitelů města Znojma a ze Znojmáku. Proč ne něco o Znojmě? Vždycky. Proč teda husity, když to Znojmo bylo vyloženě křižářskou baštou? A já jsem říkal, no my děláme kulatá výročí a teď... Kdyby Znojmo mělo kulaté výročí, to bylo někdy, řekněme, před řádově 7 lety, říkám, tak bychom to snad udělali. A najednou, za 3 roky Znojmo slaví 800 let založení města Znojma. No tak co je teda kulatějšího, že jo? Dalšího už se nedožijeme. Tak a teď o čem? No takže myšlenka byla kulaté výročí, 800 let, a teď o čem? Znojmo má jednu velkou historickou událost, takovou hodně slavnou, znojemské historické vinobraní. A tahle ta akce přijíždí král Jan Lucemburský do Znojma, takže to bylo téma. A teď znojemské historické vinobraní, to jsou turnaje, hodokvasy, no prostě taková komerční záležitost. A já jsem chtěl, a ono to není úplně přesně podle historie, tak já jsem si říkal, tak to využijeme, je to podpora a zároveň tím oslovím město, který s tím bude souhlasit, což samozřejmě souhlasilo. No a uděláme to trošku, aby taky ta historie se tam objevila, protože sice jsme natočili dobrodružnou, historickou, hudební komedii, ale s nadsázkou, ale ta historie a všechno tam sedí. To je podle, ten základ jsou skutečné události. No a teď už to byl nějaký rok 23, no a scénář. Tak prostě tuhle tu historickou událost opentlit scénářem. Jako ano, měl jsem vizi, že by to mohlo vypadat meta. To je meta, ne, že to tak bude. Meta. Třeba Slasti otce vlasti. Aha. Nebo Noc na Karlštejně. Jako děcko jsem ujížděl těžce na Šilně smutná princezna. Tak to byly takové historické komedie s písničkami. No a tohle to byla meta a na základě toho jsem udělal scénář.
0: Takže ty jsi autorem scénáře filmu.
1: Ano.
0: Tak. Osoby obsazení, k tomu všemu se dostaneme, kdo ve filmu účinkuje a jaké je tedy propojení s kapelou jako takovou. Ale teď si dejme tedy druhou ukázku, to bude píseň Mandragora, to už se ve filmu objeví.
1: No dokonce je s ní počítáno jakože s komerčním hitem. hitem. No prostě je taková účelově dělaná, to si třeba producent vyložně vyžádal. I když producentem jsem zase já, ale vždycky přišlo. Ať je tam něco, co si ty lidi můžou zpívat. Tak to je jedna z těch...
0: Takže to bude takové to Lásko má já stůňu v tomto filmu.
1: Ne,
0: víš, jako v té Noci
1: ne,
0: na Karlštejně, tak tam to byla tahle ta píseň. Tak...
1: Hele, za Lásko má já stůňu je tam něco jiného. Finální nějaký duet, ale ten neuslyšíme. Na to si přijďte na premiéru. Tohle to je prostě písnička prostě žertovná.
0: Dobře, tak Mandragora.

0: víc.
1: Nic!
2: Naším hostem je Antonín Maceček, kapelník skupiny Lucrecia Borgia, která svou hudbu čtvrtstoletí propojuje mimo jiné s historickými scenériemi, ale Tonda je tu dnes nejenom jako kapelník, jako muzikant, ale taky jako jeden z hlavních autorů filmu Mé dobré město Znojmo, jak už jsme si říkali, premiéra 4. září ve znojemském kině.
3: Svět?
2: Tak a samozřejmě potom...
3: Repríza, protože tohle to je uzavřená, je to na pozvání pouze ta premiéra. Aha. A to kino není úplně nafukovací, je tam nějakých do 200 míst, takže jsme byli nuceni okamžitě druhý den udělat, jestli to už teď
2: určitě
3: mám říct. To znamená, to je 5. budou dvě další jetí filmu.
2: V tom též kině.
3: V tom též kině, jedno první bude v 17 a druhý bude asi o 7:30 večer.
2: Takže kdo je ze Znojma, nebo to má blízko, nebo by chtěl přijet, tak pořád ještě asi šance se na film podívat. Tak já bych teď ještě rozklíčoval jednu věc. Já mám před sebou CDčko, to se jmenuje Mé dobré město Znojmo, ale vzniklo už v roce 2024. A my si kromě toho pouštíme skladby ze soundtracku, který není totožný s tímto CDčkem a který teprve vyjde, nepletuli
3: ano,
2: se.
3: Ano.
2: Takže jak to je vlastně s těmi nahrávkami?
3: No, já jsem musel začít trošku odjinut, protože já jsem hudebník, to znamená, že každý chtěl slyšet písničky napřed než scénář. Takže jsme v roce 24 napsali, ale já jsem ty skladby skládal i tak, jak jsem psal scénář a došel, já jsem psal chronologicky od začátku do konce a vždycky jsem si vytipoval, tady by mohla být písnička, tak jsem ji složil a pokračoval jsem dál. No a když jsem dopsal scénář, no tak jsem měl složeno vlastně jsem měl složený ne soundtrack, ale písničky k tomu filmu. Je to trošku zašmodrchanější, protože k tomu se můžeme dostat, to bych nerozvíjel ještě, že se jich tam dostalo, řekněme, malá část, čtvrtina, a to ještě ne v plných verzích, protože film je něco jiného a počet písniček taky něco jiného. No a potom vlastně, takže to jsme měli písničky do filmu. No a když jsme film natočili, když jsme udělali ty obrázky, to natáčení proběhlo v roce 25, tak já jsem vlastně od začátku roku 26, od Vánoc de facto už 25, začal skládat podkresovou muziku. To znamená hudbu k filmu. To znamená, aby podpořila dané situace, ať už to byly, já nevím, historické scény, bujaré nějaké, veselice. Je to teda mimo jiné dost akční i ten film. Na to, že je to komedie, tak je dobrodružný akční. Takový možná křížený až trochu s tím Fanfánem, Tulipánem nebo třema mušketýrama. Je tam docela hodně dobrodružných scén. No, takže i tohle jsem musel podkresovat. No a když jsem to složil, tak když jsem to všechno dodělal, tak vlastně jsem měl, no a použilo se tam taky nějaké to množství písniček, řekněme, že v tom filmu bude 6-7 písniček a k tomu ta podkresová hudba, písničky nejsou v celých verzích, tak jsou tak, jak budou použity ve filmu. No a vlastně z tohohle toho jsme udělali soundtrack. Podkresová muzika a písničky, které ve filmu budou použité.
2: Takže my, to, co tady teď posloucháme, tak jsou jednak tedy ukázky z toho soundtracku a jednak uslyšíme i některé písně z toho původního alba, tak, jak ty písničky tedy na něm znějí v plných verzích. Ve filmu je pak tedy najdete zkráceně.
3: Teď to bude teda vlastně, jo?
2: Bude teď to bude píseň Hoď mě nějak za sebe.
3: Jo. Tak to je to hoj, taková ta, jak jsi říkal, aby si lidi mohli zpívat.
2: Dobře, tak pojďme na to.

0: Tak pojďme si teď, Tondo, ještě něco víc říct tedy k osobám, k obsazení. Napřed vůbec role kapely jako takové. Tak samozřejmě vy jste natočili to první CDčko, Dobré město Znojmo, ale do jaké míry kapela Lucrezia Borgia účinkuje potom přímo na tom soundtracku?
1: Pochopitelně jsem chtěl, aby tam byla co nejvíc a dramaturg mi to rovnou zatrh v prvopočátku a možná bych mohl. Takže Lucrezia se tam objevuje jako pouliční kapela v těch krčmách a tak dále a tak dále. Nemá tam rozhodně hlavní roli, spíš doplňkovou. No ale všechno to nahrála a v podstatě něco i naspívala. Já bych se ale zmínil vůbec k tomu, jestli mohu.
0: Určitě.
1: K filmu, jak to vlastně všechno začalo, když přišel prvopočátek. Bylo téma, měl jsem napsaný scénář, našel jsem si dramaturga, byl to starý, už umřel, bohužel se nedožil premiéry, starý pán profesor Rudolf Adler, který dělal dramaturgii pro Českou televizi 40 let, učil dokonce všechny ty herce v Praze a tak dále a tak dále. A byl to znojemský patriot a tak já jsem ho oslovil, jestli by mi pomohl s dramaturgií, a tak jsem mu poslal scénář a měli jsme první schůzku a on mi říká: pane Macečku, historický film? Vy jste se zbláznili. Já říkám, no tak asi jo, no, jinak bych to nemohl dělat. On říká, teď tam není nic jednoduchého. Všechno, když je to normální film, tak se to natočit buď v téhle ulici, nebo v té druhé ulici, ale historický film tam prostě, tam musíte mít, kromě teda hromady peněz, což je důležitý, aby to nějak vypadalo, tak musíte mít herce, kteří umějí zpívat, když je to komedie, hrát, když je to akční, tak šermovat, jezdit na koni, to všechno musí umět. Musíte mít lokace, kostýmy, všechno stojí hromadu peněz, to prostě, tak já říkám, no, tak já vím, no, a tak už mám scénář, a on říká, tak já se vás zeptám, jak si myslíte, že ten film bude podle toho scénáře, který máte dlouhej? Nicméně říkám vám na začátku, že první, co je úplně skvělý, co mě nadchlo a proč do toho jdu, je téma, protože udělat film jako Noc na Karlštejně, jak jsem vycítil z toho scénáře, tak to tady desítky let nebylo. To je, myslím, jakoby fakt zlatá žila. Ale všechno ostatní je jinak. A říká, jak si myslíte, že ten film podle vašeho scénáře bude dlouhý? Já říkám, no tak já nevím, 3/4 hodinu a 3/4. A on říká, 3,5 hodiny. A já říkám, aha, no tak tušil jsem, že to nebude tak jednoduché. Takže on říká, jdeme do toho, první, co uděláme, scénář vykrátíme.
0: Škrtat.
1: Takže to byla první verze. Skončili jsme u 18. Aby z toho vzniklo vlastně 75-minutový film, což je víceméně už celovečerní film, krátkej.
0: Uh-huh. Takže žádný Odysseus nový to neměl být,
1: ne, ne,
0: tříhodinový.
1: Ne, ne, ne, ne, ne.

0: Ale ne tak, jak jsme si představovali.
1: Prosím tě, Konspirace v kryptě, to je název jedné z těch instrumentálních pasáží na soundtracku.
0: Tak... Podkresových. V tomhle duchu se zhruba ponese vlastně veškerá podkresová scéna, scénická hudba.

0: Stále si povídáme o filmu Mé dobré město Znojmo. Tondo, kde jste tedy nakonec našli ty lidi, kteří umí hrát, tancovat, jezdit na koni, šermovat, popíjet?
1: Tak první bylo, že co, naučit hrát herce, anebo naučit herce šermovat. A, no samozřejmě, naučit herce šermovat je jednodušší, protože film musí být hlavně o hereckých výkonech. Mně se podařilo, jestli se za něco teda ale opravdu pochválím, tak je to za casting. Ten mám na svědomí kompletně já. Až třeba na jednu postavu, dvě, která nám nevyšla podle představ, tak se na poslední chvíli zháněla, protože děvčicu jednu v hlavní roli nepustili zrovna z filmařské školy. Ale podařil se mě neskutečně úžasné herce. A já je samozřejmě nadiktuji. Hlavní roli dvou kladných, pozitivních rytířů, volnomyšlenkářů, kteří úplně nedělají, co by měli, a ten Lucemburk je Jan Lucemburský král, o kterém ten film je docela peskuje, tak jsou ostravský herec a zpěvák, vystupuje ve spoustě různých uskupení, momentálně v divadlech pražských, Radek Melša. Šikovnej kluk. Krom toho, že je fakt hezký, já jsem taky hledal hlavní postavu, protože se mi líbil Hanzlík, tak jsem říkal, musíme najít někoho, kdo vypadá jako Hanzlík, a tenhle ten herec to fakt splňuje a je šikovný a je to lidský úplně úžasný člověk. A jeho parťáka hraje herec Městského divadla Brno Libor Matouš, takže to jsou dvě hlavní postavy. Ten mimochodem i zpěvák taky zpívá poměrně často u pana Moši. V hlavních rolích, teď myslím, hraje Janošika zrovna. No a další herci. Král Jana Lucemburského, Jirka Mách, Městské divadlo Brno, královnu Elišku Přemyslovnu, Renata Vašicová-Mrovsková, taktéž divadlo. Já mám vlastně skoro celý casting v hlavních postavách z Městského divadla Brno. Tak je to. Potom je tam zhýralý mnich, jak to je potřeba, tak Tomáš Sager, taktéž Městské divadlo Brno. Hlavního paroucha hraje Petr Sikora, a to je ostravský herec, ale myslím, pořádá Shakespeareovské slavnosti.

0: jsem tak... jo, a hlavní postavu znojemského Purkmistra. Jo, a taky děvčice musím zmínit v hlavních rolích. Hraje Antonín Míček, což je člen znojemského divadla Rotunda, a v hlavních rolích se představili děvčata, aby kluci měli partnerky, tak jsou Martina Vybíralová, znojemská herečka, a Eliška Brejchová, pražská herečka a zpěvačka. To jsou ty hlavní postavy.
1: Tak a teď ta otázka, která se tady nutně nabízí a kterou ti tedy vlastně položil nepřímo ten dramaturg. Jak se shánějí peníze na takový projekt?
0: Hele, to je dramatická pauza, protože došlo do situace, kdy prostě, já jsem samozřejmě to rozjednal s městem Znojmem, ale ono to není úplně tak jednoduchý, to běháte po těch různých odborech, přesvědčujete všechny grantové komise, nejenom znojemské, ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj a další, aby vám poskytli nějaké ty peníze. A prostě už mě to tak zlomilo, že jsem byl přesvědčený, že s tím končím, a ve chvíli, kdy jsem šel na znojemskou radnici oznámit tím, že s projektem končím, tak mi zvoní. Doslova to, když bychom si řekli jako něco z hůry, že se stalo, tak se skutečně stalo. Jdu na znojemskou radnici, zazvoní telefon a v té chvíli se mi ozve statutární místostarostka města Znojma a říká: pane Macičku, řekneme vám to otevřeně, dáme vám 2,5 milionu. A já jsem v tu chvíli nevěděl, jestli je to opravdu výhra nebo Damoklův meč, protože natočit historický film v řádově v desítkách milionů, prostě za 2,5 milionu je sci-fi. To není historie, to je sci-fi. No a je pravdou, že už jsme měli od města dostali rok předtím, v roce 24, už jsme dostali nějaký peníze na přípravné práce a teďka město mi řeklo: tak, máš tohleto a dělej. Jihomoravský kraj přispěl, ale samozřejmě soukromí privátní sponzoři, ale to už nejsou velký část. Hmm. Jako, jo. No prostě je to film nezávislej a točili jsme ho s rozpočtem nepřevyšujícím 3 miliony. Někomu se to může zdát strašně moc, ale to prostě není. Když si vezmete, že jenom pronájem filmové techniky stál přes 3,25 milionu, jenom techniky, kde jsou koně, který stály stovky tisíc. Kde jsou honoráře hercům? A to připomínám, že Znojmo kompletně, všichni znojemští, ať už v hlavních rolích, v komparzu, všichni prostě věděli, že a táhli za ten provaz a abychom to udělali, tak šli zadarmo. A ve finále i herci, profici prostě věděli, že to chceme dodělat, tak prostě se... Ale kompromisy jsme dělat museli, jako v každém případě. Jako když máte... na film, který potřebujete třeba příklad 20 natáčecích dní a máte jich 14, protože navíc už nemáte prachy. To jsou další stovky věcí, které jsou potřeba zaplatit od kostýmu přes cokoliv dalšího. No, tak prostě se dělají kompromisy a teď děláme ty kompromisy tak, co bolí nejmíň. Ale nicméně, když jsem teď dělal podcast s těma dvěma hlavními herci, s těma klukama, s Liborem Matoušem a s Radkem Melšou, tak ten Libor říká, samozřejmě to myslel s nadsázkou, říká: Tony, ty až se dozví v Hollywoodu, za kolik jsme natočili celovečerní film, tak ty budeš nejúspěšnější asi hollywoodský producent. To je pochopitelně s nadsázkou, protože je to zázrak. Je to zázrak, že se nám to podařilo dotáhnout do konce.
1: Tak výborně, tak já se i ve světle tohoto budu těšit na další už třeba hollywoodské rozhovory, ale pojďme teď na další ukázku, teď to bude z toho původního CDčka Jezu Kriste, světla Bože.

0: Naším hostem je Antonín Maceček z kapely Lucrecia Borgia. Povídáme si o filmu Mé dobré město Znojmo, které má, jak jsme slyšeli, premiéru 4. září a další reprízy tedy 5. září 2026 ve Znojmě. Tak Tondo, než se rozloučíme, tak jenom stručná otázka po tom všem, co si tady vyprávěl, všech těch peripetiích, ale zároveň podle mě i dobrodružných a asi i radostných chvílích, doufám, šel bys do něčeho takového znovu, nebo rýsuje se ti třeba v hlavě nějaký další film?
1: No, dívej, já nerad šlapu pořád do stejné vody. Já prostě furt něco špekuluji a ten film se nabízel, prostě chtěl jsem si to zkusit. Úplně proč vlastně, já jsem si chtěl zkusit filmovou muziku, jež jsem autor, to, a možná to bylo ještě předtím, než ten film, že tam furt něco bylo. Udělej tu filmovou muziku, vyzkoušej si filmovou muziku. Jestli bych do toho šel, když poslouchám různé rozhovory, tak ty tvůrci těch nezávislých filmů říkají už nikdy a já říkám okamžitě, ale spoustu věcí bych si pohlídal.
0: Mm-hmm. Jako? Tak já, jak jsem říkal, budu se těšit na další rozhovory, ale je jedno, jestli o hudbě nebo třeba zase o dalším filmu. Předposlední kratička, ukázka Noc má zuby a drápy.

0: Tak a to už je z našeho pořadu, jak se vám líbí pro dnešek, prakticky vše. Naším hostem byl Antonín Maceček. Povídali jsme si o filmu Mé dobré město Znojmo. Tomto co závěrem?
1: Já teda rozhodně nesmím a nechci zapomenout poděkovat opravdu všem, kteří do toho se mnou šli. V první řadě město Znojmo. Město Znojmo, město Znojmo. Herci, úžasní. Ty ses mě ještě zeptal, co mi to dalo? Strašnou spoustu krásných vztahů a setkání s herci. Děkuji jim všem, všem jim děkuji. A děkuji zároveň posluchačům Progresu, jestli se mnou došli až sem.
0: Tak já budu přát spoustu spokojených diváků, nadšených a třeba se mi taky podaří film vidět. A tobě, Tondo, moc děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou. Co uslyšíme na závěr?
1: Je to písnička s Jirkou Zonigou, který tam mimochodem taky má menší roli, končila. A je to písnička krásná jak Godiva.
0: Tak to byl Antonín Maceček, loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek. Ještě jednou ukázka z filmu Mé dobré město Znojmo.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus, zprávy.
2: A hezký večer vám přeje Anna Horáčková. Opozice ostře kritizuje plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok. Má se zvýšit na 389 miliard korun. Za nedávnou uprchlickou vlnu do Seuty na severu Afriky stále podle španělského premiéra taky dezinformace z Ruska a Izraela. České volejbalistky bojují na domácím euru o účast ve čtvrtfinále. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno, teploty většinou do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
3: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
2: Ministrině financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sancheze nezjistil, že by Maroko spolu organizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Seuty. Sanchez španělskému rádiu Cadena Ser ale řekl, že 10 000 migrantů k překročení hranic motivovaly dezinformace cizích států.
4: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodním ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
2: Podle Sancheze cílili dezinformace na Španělsko kvůli geopolitickým postojům jeho vlády, která kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu. Podobně jako OSN taky označuje izraelské útoky v pásmu Gazy za genocidu. Izrael i Rusko premiérovo prohlášení odmítli. Říčany u Prahy otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí pro 540 žáků. Je to největší pasivní dřevěná škola v Česku. K provozu spotřebovává minimum energie, vytápění a taky chlazení zajišťují tepelná čerpadla a na zelených střechách jsou fotovoltaické panely. Vybudování školy stálo přes 700 milionů korun, pokračuje ředitel školy Adam Kobr.
5: Myslím, že žáci jsou nadšení. Oni už tu tak nějak chodí v průběhu celého měsíce, tu byli několikrát se dívat okolo v budově, ale myslím, že jsou nadšení. Obzvlášť pyšní jsme na robotickou učebnu, na přírodovědnou učebnu a určitě na nahrávací studio.
6: České volejbalistky hrají o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Na brněnském výstavišti nastoupili proti Švédkám. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
7: Zatím se ten zápas pro české hráčky nevyvíjí dobře, protože domácí volejbalistky prohrávají se Švédskem 0-2 na sety. První sada byla poměrně jasná, Švédky vyhrály 25-19, druhá podstatně dramatičtější, ale nakonec Švédky zvítězily 25-23. Z Brna David Kvinda, Radiožurnál.
6: Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát se radoval i z titulů na šampionátu Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v barvách amerického Interu Miami.
8: Překážka na D5 u Žebráku a kolony na příjezdu do Brna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z Bystřete na 33. a půltém kilometru hlášeno hořící vozidlo. Na místě zasahují hasiči, jede se jedním pruhem a do pomalu jedoucí kolony se dojíždí na 32. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Holubice. Od 210. kilometru zejména kamiony v pravém pruhu budou popojíždět až k nájezdu z D2 20 minut. A na D2 z Bratislavy do Brna fronta nákladních vozidel od 6. kilometru. Popojíždět budete 4 hodiny, osobní auta projedou bez většího zdržení. Na pražském okruhu z D1 na letiště stále hustší provoz za tunely. V pomalu jedoucím proudu vozidel se z 15. kilometru k Ořechu zdržíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Večer a v noci bude většinou polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a taky severozápadě čekejte až oblačno a výjimečně se tam objeví přehánky. Ochladí se na 15 až 11 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku naměříte 18 až 14. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách, výjimečně s přehánkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Zavře se hladina, rozplynou páry, tajemně dýchá čas, ten tichý ran hojič a občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ran hojič

0: Bůh už dávno nikoho nezajímá. Tuto větu slyšíme čím dál častěji, někdy s úlevou, jindy s hořkostí. Co to znamená, když víra přestane být otázkou? Když náboženství ztratí místo v srdci i veřejném prostoru a když ani absence Boha už nebolí? Německý profesor Jan Lofeld zkoumá, jak se proměnila západní spiritualita, proč sekularizace není jen ztrátou, ale i výzvou k nové podobě víry, a jak může křesťanství znovu oslovit člověka, který nic nehledá. Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Jde to i bez Boha, která proběhla 20. listopadu 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. S Janem Lofeldem rozmlouvali teolog Tomáš Halík, farářka církve československé husitské Sandra Silná a šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Sekularizaci můžeme vnímat jako narrativ, který říká, že moderní společnost a náboženství jsou v permanentním střetu, který nemůže končit jinak než koncem náboženství. Proto většina lidí, když se snaží bojovat za náboženství, tak se snaží tu sekularizaci brzdit. Vy říkáte, že ta sekularizace je nezvratný proces, že to je něco, co bude pokračovat a že je možná důležitější mít tu nadějnou představivost, co může nastat, co může vlastně být v budoucnosti. A je jasné, že ta podoba náboženství nebude stejná jako v minulosti.
2: Ja, genau. Das ist auf den Punkt gebracht. Vielen Dank.
3: Myslím, že jste to skvěle shrnul. Děkuji. Já samozřejmě říkám slovo sekularizace, ale nemám tím na mysli tu klasickou sekularizační tezi, na které je něco teleologického a historicko-teologického. A sice je tam to konstatování, že jednoho dne přijde konec náboženství, tedy moderná sekularizace zvítězí. Proto v té knize hovořím o transformace. Tady jsem se něco přiučil u Tomáše Halíka. Transformace je totiž složitější než jednokolejný proces. A v tom asi vidím tu naději. Když řekneme, že přistoupíme na tuto komplexnost, na tuto transformaci, tak je to nadějnější. A nebo budeme mít daleko širší pohled, než když se zaměříme jednokolejně pouze na ztrátu. Pak totiž budeme moci, a to je pro mě velice důležité heslo, pak budeme totiž moci vidět, nebo budeme schopni vidět, že sekularizace má něco společného i se svobodou, nějak s ní souvisí. Jestliže věříme, že Bůh stvoření dal svobodu, že nechtěl vytvořit dvojče sebe samého, ale chtěl spolumilujících, kteří ovšem budou milovat ve svobodě, pak i život bez něj bude muset minimálně být možný. Ne, a to ne v tom smyslu, že to bude okamžitě ocejchováno jako hřích, v tom smyslu, že ti lidé mají všichni něco proti tomu, nebo úmyslně to nedělají, anebo chtějí Bohu vytřít zrak. Ne, spíše jde o to, že nikdy nebyli postaveni před tu otázku a myslím, že to je u vás stejné jako v Nizozemsku a stále více v Německu či ve východním Německu a sice nikdy nebyli postaveni před otázku a před rozhodnutí a vlastně jim vůbec nechybí, že před to nebyli postaveni a přesto vedou život ve svobodě. A pak je nesmírně důležité to vidět z více perspektiv. My vidíme, že tento svět je stvořen Bohem a věříme tomu. Pro tyto lidi to není varianta. Není pro ně důležité, že to tak je. Ale protože žijeme s těmito lidmi na stejném světě, jsme s nimi spjati. A my vždy věříme, že jsme spjati naším společným stvořitelem, ale nemusíme těm lidem vnucovat, aby to viděli taky tak. A tady je další důležité slovo, suverenita Boha. On o tom rozhoduje. V podstatě tu máme dvě stanoviska suverenity vybavené, technicky řečeno svobodou. Tak jednak je tu ten svobodný suverénní Bůh a my nevíme, jak on to vymyslel, ale věříme, že to vymyslel dobře a zároveň
2: den Menschen, den er auch ganz in die Freiheit gelassen hat.
3: Tento Bůh ponechal lidi ve svobodě. Pochopitelně lze tu svobodu ztratit. Existuje i hřích, ale hřích je vlastně myslitelný pouze ve vztahu k Bohu. Hřích je vlastně relační pojem. Takže vlastně musíme těm lidem, kteří žijí v této svobodě a nikdy se s Bohem nesetkali ani nechtěli se s ním setkat, tak jim musíme vyhradit možnost existence a smýšlení. V podstatě to může nám dát novou svobodu a suverenitu v pastoraci. V podstatě i odlehčení můžeme Bohu přenechat, jak on to má vymyšleno. Vždy také byla otázka, zda máme složit ruce do klína. No nikoliv. Samozřejmě musíme všechno udělat proto, protože jsme přesvědčeni, že je dobré znát Boha a Bůh, život s Bohem je mimořádně bohatý, tak musíme udělat všechno proto, aby co nejvíce lidí poznalo Boha. To poslední instancí je ale Bůh. To musíme přenechat Bohu, co z toho nakonec bude.
4: Já jsem často zažil, když jsem studoval to, že lidé už nemají žádný náboženskou touhu, ale všichni jsou spirituálně založeni a tady se to musíme věnovat. To byl často používaný výraz. Paternalisticky, maternalisticky je musíme tady vést. To znamená, musíme je dovést do vyššího stupně evoluce. A to pro mě bylo důležité, abych toto vyjádřil, že si to lidé rozhodují sami, co považují za důležité, kde se teď nacházejí, jak to budou pojmenovávat. To znamená, mě šlo o to, abych tuto formu, tuto podobu spirituality, a v tomto máte, myslím, pravdu, to, co tady možná nabývá jiných podob, tak bych to možná takto ponechal. A nechtěl bych to přímo označit jako hledání nebo jako deficitní formu, v tom smyslu, že tady přece jenom něco chybí. Když tady nemáme nějaký odkaz na Boha nebo podlitbu nebo něco podobného. Ale nechal bych to takto jako sebetranscendenci, jako transcendenční praktiky, kdy si lidé sami rozhodnou o tom, co budou dělat, jak to budou dělat, s kým to budou dělat a tak dále. Tedy chtěl jsem to vlastně znovu pustit do svobody a nechtěl jsem to nějak hodnotit.
1: Druhá základní výtka nebo výhrada nebo poukaz, který s tou knihou je spojen, je jedna z těch vašich základních tezí. A totiž to, že současní lidé žijí spokojeně, smysluplně, naplněně, i když k tomu nepotřebují velké ideje Boha a tak dále. Paralelně vedle toho jsme všichni svědky obrovského nárůstu vlastně duševní nepohody, duševních problémů, obrovských epidemií, úzkosti, depresí, sebepoškozování, ztrátu smyslu života a tak dále. Je samozřejmě strašně ošemetné udělat mezi tím rovnítko a říct, ti lidé mají deprese, jsou úzkostní a mají panické záchvaty, protože nevěří v Boha. To by bylo levné a jednoduché. Ale zároveň opomenout tadyhle tu zkušenost našeho světa minimálně od doby covidu, ale určitě je to starší fenomén, tak úplně toto opomenout taky není jako úplně v pořádku.
4: To bylo takové trošku provokativní říct, že lidé jsou šťastní bez Boha, ale oni jsou taky nešťastní bez Boha. Štěstí a neštěstí, pocit neštěstí, to nemá ani náboženské příčiny, ani to nemůžeme přes náboženství vyřešit. To jsem pocitoval jako důležité to říct. Protože pocházíme z této tradice. Stále hledáme nějaké trny, mezery, do kterých by se Bůh vešel. A bylo důležité, abych toto řekl, abychom to nechali. Abychom to nechali, aby s tím přestali vždycky hledat tyto deficity u druhého, deficitní antropologie.
3: Rány tohoto světa, rány, nichž lze identifikovat Boha, spirituálně řečeno i vzkříšení, tak to jsou místa, kde lze poznávat Boha, setkávat se s ním. Jinak by křesťanství nebylo sebou samým. Správně jste hovořil o těch ranách světa, ty se projevovaly různým způsobem, ale pořád jsou to rány. Já si opravdu myslím, že tohle je ta budoucnost. Už teď to vidíme. Od té myšlenky vykoupení se křesťanství obnovuje. Tam, kde je Bůh vnímán jako léčivý, kde je pastorace léčivá, léčí duši, léčí ducha. To jsou ty zkušenosti, o kterých hovoří Karel Rahner, nebo na základě nich se lidé stávají křesťany. Tyto prožitky jsou většinou prožitky uzdravení. Ale pro mě je důležité, abychom to z toho nečinili účel, aby to se nestalo novým církevním paradigmatem. A sice v tom smyslu musíš tu svou ránu zhojit s Bohem. Ne, je potřeba i zde ponechat svobodu. Ani to nevyužívat pro účely církve a neříkat, jen u nás najdeš nejlepší uzdravení a milost, která tě vykoupí navždy. Protože jsme učinili tu zkušenost, že lidé nemají pocit, pak nemají pocit, že bereme vážně jejich svobodu. Já jako člověk pohybující se v pastoraci, jako kněz, vidím spoustu bezmoci, protože staré myšlenky, metody, koncepty, některé díky Bohu a některé bohužel, už nejsou pro lidi schůdnou variantou.
2: A tím,
3: přesně toto jsem měl na mysli tím prázdným místem. Já to totiž často zažívám. Bylo by krásné, kdyby pro tebe Ježíš Kristus měl stejný význam jako pro mne, ale nemohu to vynutit.
1: Máme tady takový ten syndrom té postkomunistické země, která doufala celou tu dobu, že až se nám podaří ty technické věci vytunit a vyladit tak, jako to mají v Německu, tak pak to bude dobrý, protože jinak tady vlastně všechno máme. Takže až budeme mít ty technické všechny věci a budeme mít ty auta a ty počítače a faxy a podobně, tak to všechno bude fungovat. A vy vlastně jako velmi dobře mluvíte o tom, že tohle to vy už jste jako zjistili, že nefunguje.
3: Já píšu vlastně proti tomu a říkám to, co jste právě řekli i vy. Nejde o to, abychom rezignovali na kvalitu pastorace, ale ta logika jednak jedné se musí relativizovat. A sice to, že když se zlepšíme, budeme mít lepší output. To znamená, že zlepšení kvality bude znamenat zvýšení kvantity a vice versa. Pastorační práce ukazuje, že tak to není. Ani když zavádíte inovativní programy, v Německu je to mimo jiné spojeno s mnoha financemi, v tom je strašných peněz, církev, biskupové na tohle vydávají ohromné prostředky. No a zároveň ty výstupy z evaluací jsou velice chabé a lidé si kladou otázku, proč tomu tak je. Proč se snažíme vysvětlit tento fenomén, proč to dělám? Vychází to i z mé biografie. Když jsem doprovázel rodiny, které někoho křtili, nebo když jsem doprovázel k biřmování, tak jsem to prožíval jako velice naplňující. Ti mladí lidé byli zcela zaujatí třeba biblickými příběhy a těmito tématy. Vedl jsem v té době mnoho zajímavých rozhovorů, kdy mladí lidé kladli různé otázky a promýšleli věci. Já si pamatuji na mnoho biřmovacích skupin, kdy jsme odjížděli třeba na týden, pak přišlo biřmování a ty lidi to opravdu uchvátilo, byli tam duchem přítomně a pak najednou zmizeli. A pak už jsem je viděl třeba jenom 2 ze 70 na vánoční mši. Oni měli církve prostě dost. Řekli, byl to hezký čas, když jsem je potkal ve městě, tak děkovali. Oni neřekli, já už nechodím, protože si něco pokazil, nebyl si dost dobrý, nebo tak něco. Oni to vnímali jako dobré pro sebe, ale vyvodili z toho pro sebe jiné konsekvence, anebo to začlenili do jiného životního rytmu, než my jsme si mysleli, že to udělají. Já jsem si říkal, no tak když už jednou objeví evangelium, tak se tím musí zabývat každý den a ono to tak nebylo. Oni se tím určitou dobu zabývali a pak jako kdyby si to uložili někam na hard disk, s tím, že jednoho dne se k tomu mohou vrátit. Vedle mnoha dalších oblastí, které mají také uložené na hard disku jako dobré zkušenosti. To neznamená, že by optimalizace nic nepřinášela, neměla žádný přínos, ale nepřináší to, co bychom chtěli a ani to, na co jsme ji koncipovali. A to je, myslím, velice hluboký vývoj v teologii milosti. Vždy tam šlo o tu otázku a nikdo vlastně nemohl vysvětlit, jak působí milost. Sedm svátostí objektivně prostě tu byla milost, ale jak působí, to nikdo neumí vysvětlit, jak účinkuje. Ono toto souvisí se suverenitou Boha, jak Bůh působí. Nedělá to podle našich kritérií, podle metrických kritérií, měřitelných, podle kritérií proveditelnosti. Tak to nedělá. Já si myslím, že tou alternativou jsou skutečně lidé, které oslovilo evangelium a oni tím nakazí i ostatní lidi oslovení evangeliem. A jsou i místa oslovená evangeliem a místa naplněná tradicí zbožnosti a modlitby. A tam se s tím člověk může setkat, jak na tom místě, tak i in persona, jak jste to vylíčila vy. I když jsou to lidé, kteří byli evangeliem dotčeni různými způsoby. To je zkušenost, kterou jsem učinil v Nizozemsku. Už neexistuje stereotypní věřící. Takový a takový, musíš být, takhle musíš fungovat, takhle, tohle musíš dělat. Ne. Každý i z našich studentů má vlastní příběh a ty příběhy se mimořádně liší. Biskupové v Holandsku považují za mimořádně zajímavé, že ti lidé existují, ale už jim ta jejich diverzita zase tak zajímavá nepřijde, protože oni se potom nehodí do toho starého systému, který máme, který nám říká, jaká musí být víra. A já myslím, že v této situaci se musíme nově naučit, že máme různé lidi a pro různé lidi potřebujeme různě přístupné formy evangelia. Myslím, že každý z nás musí žít s tím, že někdo říká to, jak ty to děláš, jak slavíš bohoslužbu, jak kážeš, tak to mě oslavuje. Ale minimálně stejně tolik lidí bude, kteří řeknou, ne, tohle mě neoslavuje. A když budeme schopni takhle pracovat s diverzitou a s víceznačností, tak si myslím, že to bude možná ten nejpřiměřenější přístup k procesům, v nichž žijeme.
4: Karl Rahner se jednou ptal, jak definovat Boha. A řekl, to je svaté tajemství. Existuje ještě jiný hezký výraz, zjevené tajemství, tedy jako paradoxon. Můžeme to pojmout jenom jako paradox a paradox to je vlastně učení a přesně toto musíme nechat otevřený. Myslím si, že toto je ona velká zkušenost, které se můžeme poučit pro my dnes. Ten to Bůh, který je zde a který se zároveň vymaňuje, o kterém se můžeme myslet, že má příběh s každým člověkem a možná můžeme takto přemýšlet za ostatní věřící, ale ne paternalisticky, maternalisticky. A zároveň musíme akceptovat to, že Tito lidé to možná vnímají úplně jinak. To je pochopitelně skutečný pluralismus, který není relativismem. Toto bych chtěl zdůraznit, protože perspektiva, ta je rozhodná. Vyplynulo to z víry, ale právě z víry, která má dost velký prostor pro Boha, který to umí ještě úplně jinak, než bychom to chtěli mít.
3: Myslím, že papež František to intuitivně cítil. Cítil, že tohle je ten velký problém. A sice, jak propojit to partikulární diverzní s obecnou vírou. Myslím, že jeho impuls přemýšlet o církvi radikálně, synodálně, pochází právě odtud. A sice musíme partikularismy a diverzity v rámci církve konstruktivním způsobem propojit s depozitum fidei nebo s univerzálním příslibem spásy. To byla myšlenka. To byla prostě vize, synodální vize. Ale ne plochá synodalita, ale jestli to tedy německy sebekriticky mohu takhle říci, je potřeba si položit otázku, kdo pak má moc. Biskupové, laici, jde pak především o toto. Jestli jsem pochopil, jak to správně chápal František, tak to bylo komplexní dění. A sice zprostředkování mezi různými instancemi, o kterých jsme přesvědčeni, že z nich zaznívá hlas Boží. U Františka pak bylo samozřejmě jasné, jakou roli hrál ten úřad. A sice pomůcka při provázení, anebo pak je otázka, jestli je to udržitelné, jak si to představoval František. Myslím, že tohle je impuls, který on daroval církvi. A sice promýšlel to radikálně nově. V koncilu už to bylo zakotveno. Tam ještě hrála větší roli koloniální otázka, ale i v moderních společnostech musíme řešit, jak singularitu a jednotu sloučit, nějak propojit v rámci církve.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. srpna. Lev 14. oslavil v sobotu 29. srpna svátek Panny Marie u jezera v Castel Gandolfu mši svatou a tradičním mariánským procesím na lodi na jezeře Albano. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně se věnoval výkladu Evangelia,

0: které odkrývá učedníkům Ježíšovo velikonoční tajemství přijetí kříže. Po modlitbě Anděl Páně svatý otec pamatoval na oběti humanitárních i přírodních katastrof na Haiti, v Nepálu a Tibetu. Připomněl také nastávající den stvoření. V závěrečné části pořadu vám přineseme rozhovor s monsignorem Gallagherem, v němž vrcholný vatikánský diplomat zhodnotil svou týdenní misi v Moskvě. Přejeme příjemný poslech. V neděli 30. srpna vedl Lev 14. modlitbu Anděl Páně v Castel Gandolfu. Ve své promluvě před modlitbou řekl:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Dnes k nám evangelium promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je na hony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího. S jehož pomocí porazí a potřou nepřátele. Už několikrát zažili, po dobu strávenou spolu s ním, úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a činí Ježíšovi výčitky. Bůh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal, ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Je pohnut horlivostí, nepochybně podněcovanou upřímnou láskou, ovšem vede nás k zamyšlení.
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: Ani pro nás opravdu není vždy jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se Pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem, i když tak činí svou impulzivitou.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti.
0: Na prvním místě je to nikdy, ani v těchto okamžicích, nepřerušovat rozhovor s Pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš mu odpovídá, jdi mi z očí, satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, v němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy Pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory našim očekáváním. Ať nám v tom pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše. Po modlitbě anděl Páně papež vyjádřil svou blízkost pozůstalým po obětech násilností na Haiti. Obracím se s důrazným apelem na všechny zodpovědné a vyzývám je, aby učinili konkrétní kroky k zajištění bezpečí obyvatel a k ukončení veškerého násilí. Stejně tak pamatoval na všechny zasažené záplavami v Tibetu a Nepálu. Modleme se za ty, kdo přišli o život, za zraněné a za pohřešované, za rodiny, za ty, kdo pomáhají. V úterý budeme slavit Světový den modliteb za péči o stvoření, připomněl pak Lev XIV., který se odkázal na své poselství k této příležitosti. Letošním motem je živá voda, proto papež pozval k modlitbě a k činnosti, aby se všichni stali prameny živé vody Božího pokoje, které občerství náš zraněný svět. Mezi poutníky do Castel Gandolfa pozdravil papež mimo jiné motocyklisty, účastnící se každoročního setkání a běžce charitativního běhu Běh do Říma. Závěrem pak poděkoval bezpečnostním složkám a všem, kdo přispěli k jeho letnímu pobytu v Castel Gandolfu, i těm, kdo zajišťovali bezpečnost při setkáních s poutníky. Lev XIV. Se v sobotu 29. srpna stal prvním Petrovým nástupcem v historii, který se na lodi zúčastnil tradičního mariánského procesí na jezeře Albano v Castel Gandolfu. Při příležitosti 400. výročí papežských pobytů v tamní rezidenci a svátku Panny Marie, patronky jezera, svěřil ve své modlitbě všechny národy trpící válkou pod ochranu Matky Boží a vyzval k hledání pokoje, míru a odpuštění. Jemné světlo zapadajícího slunce nad vulkanickým hřebenem albánských vrchů doprovázelo slova papeže Lva XIV. Na pláži Giorgio v Castel Gandolfu. Na toto místo dorazil na palubě lodi Falco, ozdobené žlutými a bílými květy, v doprovodu desítek dalších plavidel. Tradiční mariánské oslavy se zde konají již od roku 1954. V minulosti se jich zúčastnili papežové Pavel VI. V roce 1977, který zdejší kostel Panny Marie, patronky jezera, vysvětil a poté svatý Jan Pavel II. V roce 1979. Lev XIV. Však jako vůbec první papež vstoupil přímo na palubu lodi, nesoucí mariánskou sochu a absolvoval přibližně 25-minutovou plavbu po hladině jezera. Před samotným procesím předsedal Lev XIV. Mši svaté v kostele Panny Marie od jezera. Ve svém kázání zdůraznil, že nesmíme podléhat nenávisti a dovolit zlu, aby znetvořilo naši lidskost. Ve své následné modlitbě po skončení plavby svatý otec svěřil mateřské péči Panny Marie celou církev i všechny lidi zasažené válečnými konflikty.
1: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Tvé milující péči svěřujeme všechny národy země. Zhlédni s dobrotou na své děti zraněné válkou a probuď v každém touhu po míru. Tam, kde roste nenávist, nauč nás odpouštět. Tam, kde vítězí strach, vrať naději. Tajemník pro styky se státy a mezinárodními organizacemi arcibiskup Paul Richard Gallagher zhodnotil pro vatikánská média svou diplomatickou misi v Moskvě. V rozhovoru zdůraznil trvající ochotu svatého stolce zprostředkovat dialog a nabídnout své dobré služby k ukončení války na Ukrajině. Vyzdvihl také klíčovou roli humanitární pomoci, nadcházející misi kardinála Mattea Zuppiho a ocenil vytrvalé svědectví víry místní katolické komunity. Ruské orgány dali během vaší návštěvy v Moskvě najevo jasné uznání, které vyplynulo z oficiálních rozhovorů s ministrem zahraničí Lavrovem a poradcem Ušakovem. Téma probíhající války s Ukrajinou soustředilo většinu pozornosti. Opakovaně jste zdůraznil, že jedinou cestou k ukončení bojů je návrat k diplomacii. Ano, je to nesnadný dialog, protože čím déle válka trvá, tím těžší bude znovu navázat vztahy. Je tu mnoho obětí, mnoho otevřených ran, velmi dobře však víme, že historicky všechny konflikty, všechny války končí jednáním, dohodou a pak se začínají obnovovat vztahy mezi bývalými válčícími stranami. V tomto smyslu diplomacie nabízí a slibuje možné řešení. To je také to, co máme jako církev za povinnost a odpovědnost hlásat. Jeli jsme do Moskvy, abychom mluvili o míru, povzbudili duše znepokojené válkou a řekli, mějte odvahu, vydejte se na cestu pokoje, mějte naději a věřte v lepší den. A věřím, že toto bylo v zásadě naše poselství. Po bilaterální schůzce ministr Lavrov v rozhovoru uvedl, že jste se během jednání omezil spíše na obecnou výzvu k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu. Ano, je to pravda. To je přesně naše linie, kterou jsme vždy drželi. Svatý stolec nevstupuje do podrobností jednání ani nenavrhuje technická řešení, protože to je přímá odpovědnost válčících stran. Svatý stolec naopak na tuto odpovědnost poukazuje a vyzývá k projevům dobré vůle k serióznímu zahájení dialogu a činí tak s výzvou jak k Ruské federaci, tak k Ukrajině i dalším zemím a žádá, aby se nešetřilo úsilím při vytváření prostoru pro dialog. Tváří v tvář utrpení civilního obyvatelstva v důsledku války jste zdůraznil potřebu posílit humanitární akce, a to i s ohledem na nadcházející cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruské federace. Jaké jsou priority? Tento rozměr je zásadní a svatý stolec již v této oblasti přispívá svým dílem, přičemž toto úsilí bylo dosud velmi oceňováno. I svatý otec mi před odjezdem řekl, je třeba klást důraz na humanitární rozměr. A tak jsme učinili. Doufáme, že mírová mise kardinála Zuppiho bude pokračovat a že se bude moci brzy vrátit do Moskvy i proto, aby byl svědkem toho, co místní církev a katolická společenství dělají. Během své mise jste měl také příležitost setkat se s katolickou komunitou v Rusku a vyzval jste ji, aby se stala tvůrkyní pokoje. V čem by mělo spočívat úsilí katolické církve v tomto smyslu? Při rozhovoru s řeholníky, řeholnicemi a duchovními jsem jim řekl, že tvůrci pokoje již jsou, a to ve svém každodenním životě, kdykoliv staví malé mosty. Mají vliv na společnost, jsou to sousedé, jsou to lidé, kteří uskutečňují charitativní díla církve, kteří působí prostřednictvím našich vzdělávacích a zdravotnických zařízení. A to je hmatatelný projev závazku církve ve prospěch smíření a pokoje. To je nesrovnatelně výmluvnější než jakákoliv slova. Byl jsem velmi osloven svědectvími, která zazněla během setkání s řeholníky a řeholnicemi, protože i přes velmi omezené prostředky těchto komunit, které jsou pro tuto obrovskou zemi i početně velmi malé, dělají s velkou vytrvalostí, co mohou. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit, stačí si nalistovat stránku 1056 v tom novějším vydání breviáře. Další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte původní vydání breviáře, je to stránka 944 a další části modlitby budou navazovat na stránkách následujících. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Vší cti, chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán Bůh velebný, stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v zkusích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi, i všechno stvoření, ten však za porušení, by v ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydabídí náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování za hojné spasení, chvála tobě náš Bože za tvé smilování.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech.
0: Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň, rydlem zručného písaře je můj jazyk.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal na věky.
0: Svůj bok si hrdino přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností.
1: Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právu, ať tě proslaví tvá pravice.
0: Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha králových nepřátel klesá.
1: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné.
0: Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými druhy.
1: Mirhou, alojem, kasií voní všechna tvá roucha, blaží tě zvuk strunných nástrojů v paláci ze slonové kosti.
0: Vstřícky vycházejí dcery králů, po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech.
1: Ženich je tady, jděte mu naproti.
0: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům.
1: Sám král touží po tvé kráse, vždyť je tvým pánem, před ním se skloň.
0: Tyrský lid přichází z dary, velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.
1: V plné kráse vstupuje královská dcera, její šat je protkán zlatem.
0: V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní ti přivádějí pany, její družky.
1: Provázený radostným jásotem vstupují v královský palác.
0: Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, ustanovíš je za knížata po celé zemi.
1: Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, proto tě národy oslaví na věčné věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Ženich je tady, jděte mu naproti.
1: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Krátké čtení je z prvního listu Solunianům z 2. kapitoly. Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží. Vždy tím skutečně je. A protože věříte, ukazuje se na vás i jeho účinky.

0: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má, Hospodina.
0: Velebí má duše, Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má, Hospodina. Chvalme Krista, neboť on miluje svou církev, sytí ji a pečuje o ní. S důvěrou ho prosme. Pane, splň prosby svého lidu.
1: Pane Ježíši, učiň, aby všichni lidé byli spaseni
0: a došli k poznání pravdy.
1: Ochraňuj našeho papeže Lva a biskupa Pavla
0: a přispěj jim na pomoc svou silou.
1: Veď ty, kdo touží po spravedlnosti,
0: aby prožili svůj život v radosti a bezpečí.
1: Pane, buď útočištěm trpících
0: a buď jim pomocníkem v soužení.
1: Svěřujeme ti ty, který jsi za života povolal k posvátné službě,
0: ať tě v nebi oslavují na věky. Pane, splň prosby svého lidu. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, Ty nám dáváš sílu, protože víš, že bez Tvé pomoci jsme slabí a nic nezmůžeme. Přijmi naši večerní modlitbu jako poděkování za dary, které jsi nám dnes udělil. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme litanie loretánské od Václava Jana Kopřivy. Sóla přednesou Daniela Šounová-Brouková, Drahomíra Drobková, Vladimír Doležal a Karel Berman z Pražského komorního orchestru a pěveckého sboru Československého rozhlasu. Doprovodí je Marie Šestáková na varhany, diriguje František Vajnar.

Právě dohráli litanie loretánské od Václava Jana Kopřivy. Sola přednesli Daniela Šounová-Brouková, Drahomíra Drobková, Vladimír Doležal a Karel Berman z Pražského komorního orchestru a pěveckého sboru Československého rozhlasu. Doprovodila je Marie Šestáková na varhany, dirigoval František Weinar. Následuje Missa Brevis, tedy varhaní mše od Wolfganga Amadea Mozarta. Sola přednesou Rudolf Resch a Alois Buchbauer z Wiener Sängerknaben. Doprovodí je Wiener Domorchester pod vedením Ferdinanda Grossmana.

Slyšeli jste misu Brevis, varhanní mši od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo přednesli Rudolf Resch a Alois Buchbauer z Wiener Sängerknaben. Doprovodil je Wiener Domorchester pod vedením Ferdinanda Grossmana. Následuje rondo A-moll od Karla Filipa Emanuela Bacha. Skladbu zahraje Jiřina Dvořáková-Marešová na varhany.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní varhanní hudby. Slyšeli jste Rondo Amol od Karla Filipa Emanuela Bacha. Skladbu zahrála Jiřina Marešová Dvořáková na varhany.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.
0: Čtení na pokračování vás zveme k poslechu 11. části z knihy podepsána Charlotte od Sophie de Millheim. Čtou Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

0: Článek v Lyonském republikánu je znepokojující.
1: Vrah se vysmívá policii. Policie je bezradná po další v pořadí už čtvrté vraždě ženy, která se přihodila včera večer v jedné z lepších lyonských čtvrtí. Vrah si tentokrát vybral za oběť bohatou vdovu markýzu M. Dnes ráno byla nalezena probodnutá na svém loži. Zdá se, že nikdo z početného markýzina služebnictva nezaslechl během noci žádný podezřelý zvuk. Stará dáma, která nedávno ovdověla, spala sama v prvním poschodí svého velkého domu. Policie nevylučuje, že by vrah pronikl do domu střechou. Kořist, kterou si zloděj odnesl, má značnou hodnotu. Klenoty zesnulé markýzy byly zhotoveny proslulými pařížskými zlatníky. V této chvíli policie stále hledá jakékoliv stopy. Těžko ale asi nějakou najde, je-li autorem tohoto nového zločinu opět zabiják vdov. Dnes ráno varoval prefekt města Lyonu všechny ženy, jež nedávno ovdověly, aby zvýšili opatrnost. Zavírejte dveře na dva západy, radí jim. Zamykejte okna, ke dveřím své ložnice postavte někoho ze služebnictva a ukryjte své šperky.

La Rochelle, 28. července 1793. Má drahá Elizabeth, až dnes si uvědomuji, jak vám musí mé dopisy připadat vážné a smutné. Je pravda, že příležitostí pobavit se moc není, časy jsou opravdu vážné. Nicméně občas se mi přihodí něco legračního. Některé situace tak ukazují, do jaké míry je dnes všechno vzhůru nohama. Vzpomínáte si na ten dlouhý kanál, který ze severu obtéká město La Rochelle? Rádi jsme se tam procházeli. Stín stromů je tak příjemný za horkých letních dnů. Vzpomněla byste si, jaký druh stromů tam roste? Pomohu vám. Jsou to pyšné italské topoly, které se vzpřímeně snaží dosáhnout nebeské výše. Jejich listoví je světlejší, než jaké mají jilmy, které tam také rostou, a tmavší než listy platanů. Jilm a platan jsou vzrůstem menší, ale neméně vznešení. A směs odstínů zeleně a různých forem, která jejich sousedstvím vzniká, je lahodná pro oko, jemuž přináší odpočinek. Ovšem neuplynulo příliš mnoho vody v kanálu od doby, co se už vznešené topoly podél jeho toku netyčí. Byly pokáceny. Že by kvůli nemoci představovali nějaké nebezpečí, příliš se nakláněli? Nic z toho. Jedinou chybou těch ubohých dřevin bylo, že nebyly příliš revoluční. Jejich vznešený vzhled byl členy komise prohlášen za urážku vůči revoluci a také vůči jilmům a platanům. Není to veskrze podivný způsob, jak změnit běh věcí? Topoly se provinili tím, že kradli světlo jilmům a platanům. Jako šlechta okrádá lid. A tak je odstranili. Má drahá sestřičko, jestliže teď tedy někdy na procházce narazíte na topol, tak se mu nezapomeňte poklonit jako největšímu z princů. Doufám, že už brzo budu moci číst zprávy o vás. Charlotte.

La Rochelle, 16. srpna 1793. Má drahá Elizabet, včera jsme slavili svátek Panny Marie na památku slibu našeho krále Ludvíka 13., který prosil matku spasitele o milost mít syna. Samozřejmě, že bylo nemyslitelné uspořádat procesí v ulicích či jít do kostela, ale jaká to byla radost vidět tam i onde kytice květin na rozcestí. Hodně božích muk i soch Panny Marie už zmizelo. Některé byly prostě rozbité, jiné sesazené a rozprodané. Jestliže samotné pomníky zmizely, jejich místa zůstala vryta do srdcí lidí. A tak jsem na rozcestí u statku Fulk našla včera ráno kytičku sedmi krásek. Ta krásná socha Panny Marie, která se na nás usmívala a kde se lidé tak rádi zastavovali a žehnali se křížem, už není na svém místě, ale náboženské zanícení lidu zůstalo beze změny. Každá malá kytička pro mě včera byla balzámem na duši. Jsem přesvědčená, že mnoho lidí skrývá v srdci hlubokou víru. Zmizení božích muk někdy komplikuje mé poslání. Některé vzkazy, které předávám, mají podobu několika kvítků či kamínků u nohou kříže u cesty. Kolikrát se mi už stalo, že jsem přišla na smluvené místo a boží muka tam už nebyla. Jednou jsem dokonce měla položit kytičku petrklíčů u kříže, ale zjistila jsem, že nejenže na místě žádný kříž nebyl, ale nikde nebyl ani jediný petrklíč. Věděla jste, že rostou pouze na jaře a že v létě se těžko hledají? Botanika nepatřila do našeho vzdělání a nikdy jsem si příliš nevšímala těch malých, bledě žlutých kytiček. Můj nový způsob života mi připravuje jedno překvapení za druhým a s potěšením objevuji spoustu nových věcí. Na naději se nám žilo moc dobře, ale byli jsme jako v bavlnce, až příliš chráněné. Nyní se učím poznávat všechny druhy lidí, nejen vzdělané a bohaté, ale také ty nejchudší. A je jich tolik, kteří jsou odvážní, obdivuhodní a tak příjemní. Jistě, někteří jsou odporní, jako všude. Každý den také poznávám o trochu víc přírodu, která mě obklopuje. Mám pouze své vlastní nohy, abych se mohla dostávat z místa na místo. A tak mám spoustu času k pozorování zvířat, střídání ročních dob, prodlužování dnů. Opatrujte se. Charlotte.

Emílie se převaluje v posteli. Nedokáže usnout. Ví, že na druhé straně za zdí prožívá její matka totéž. Z četby článku v Lyonském republikánu ji při večeři zamrazilo. Před spaním Emílie několikrát zkontrolovala vstupní dveře a každé okno v přijímacím pokoji. Stejně tak učinila, když vyšla po schodech do svého pokoje a teprve pak zatáhla těžké modré závěsy. Otevřenýma očima se ve tmě dívá na strop. Novináři píší o zločinech, které začaly před měsícem. Snaží se uklidnit přemýšlením. Tatínek zemřel před více než 2 měsíci, což bylo ještě předtím, než začal řádit zabiják vdov. Maminka se tedy nemá čeho obávat. Úder na sklo jí vyburcoval z přemýšlení. Emílie zadržuje dech, uši nastražené. Pro každý zvuk existuje vysvětlení. Učíval jí její otec, když ještě jako malá měla strach ze tmy. Trpělivě jí vysvětloval, jak rozpoznat zvuk uhlíku, který právě dohořel v krbu, praskání v prknech podlahy, jež se teplem roztahují, bušení špatně zavřené okenice, šramot myši v podkroví. Z ničeho nesmíš mít strach, nabádal ji. Pro všechno se najde vysvětlení. Díky němu se Emílie naučila usínat, aniž by se zaobírala zvuky v domě. Ale dnes večer je všechno jiné. Úder na okno se zopakoval. Emílie se soustředí. Zavři oči, radíval jí tatínek. Snaž se, abys neslyšela nic jiného než ten určitý zvuk. Pak se ti podaří jej identifikovat. Emílie zavírá oči a ani nedýchá. Veškerou svou pozornost upíná na zvuk, který právě slyšela. Brzy se jí stává povědomím. Moucha. Je to moucha, která naráží na sklo. Dívka začíná dýchat klidněji. Ale co když si ten vrah schovává staré noviny? Ptá se sama sebe se znepokojením. A co jestli narazil na oznámení o tatínkově smrti? Emílie jen stěží odolává panice. Další zvuk, tentokrát na střeše, ji znovu vyburcoval. Emílie mžiku vyskočila z postele, otvírá dveře a utíká až k pokoji své matky. Maminko, vyráží, když padne bez klepání do místnosti. Paní Dekošetová sedí na posteli a ani zdaleka nevypadá překvapeně z příchodu své dcery. Trochu se v posteli odsunula, aby jí udělala místo, a vyzývá jí, aby si k ní vlezla. Já také nemohu usnout, svěřuje se. Emílie vklouzla do postele vedle maminky. V její přítomnosti se přece jen cítí bezpečněji. Ruce skládá na přikrývku, zavírá oči a snaží se usnout. Ještě se jí vybavuje jedna věta z Charlotina dopisu. Bůh mi dal tyto ruce, abych se mohla stále modlit. Mám 10 prstů, jako je korálků v 1/10 růžence. Emílie se ještě nikdy nemodlila růženec. Stěží si vzpomíná na modlitby, které jí jako dítě učila její první domácí učitelka. Emílijin otec ji poslal pryč, když se dozvěděl, že jeho dceru učila se modlit. Přestaňte jí vtloukat do hlavy takové hlouposti, hromoval. V znepokojujícím tichu pokoje za pravidelného maminčina oddechování se Emílie snaží vybavit si slova modlitby, která jsou zasunuta kdesi hluboko v její paměti. Při počítání zdrávasů na prstech konečně usíná.

Emílie otevřela oči. Je už den. Maminka dávno odešla tiše z pokoje. Emílie se protahuje. Jaká to je radost být naživu. Dívka má schůzku s Konstancií. Zatímco obě přítelkyně s netrpělivostí čekají na zprávy ze zámku naděje, rozhodly se ukrátit si čas s představováním si, jak se asi dostaly Charlottiny dopisy do skrýše u Emílíny postele. Paní Sériseová jim dovolila, aby se probírali dokumenty v archivu jejího otce. Možná, že v nich najdou nějakou stopu. Čekala jsem vás dřív, vyhrkla Konstancie, která je už ponořená do papíru svého dědečka. Špatně jsem spala, přiznává Emílie. S tím vrahem v okolí. S vrahem? S jakým vrahem? Vy jste nečetla noviny? Ptá se udiveně Emílie. Přitom o něm všichni mluví. Konstancie vrtí hlavou. Nějaký muž zabíjí vdovy z lepších čtvrtí Lyonu, shrnuje několika slovy Emílie. Už má na kontě 4 oběti. Konstancie potlačila výkřik. Ale vaše maminka a vy? Nemyslím si, že jsme ve velkém nebezpečí, snaží se Emílie především přesvědčit sebe samu. Ten zabiják si vybírá oběti v rubrice úmrtí lyonského republikána. Jistě maminka uveřejnila zprávu o tatínkově smrti v tom deníku, ale už před 2 měsíci a ty vraždy začaly až o měsíc později. V každém případě se necítíme příliš bezpečně. Máte někoho, kdo by vás ochránil? Ptá se znepokojeně Konstancie. Obávám se, že ne, odpovídá Emílie. Maminka propustila Julia, našeho zahradníka, protože mu neměla z čeho platit mzdu. Po tatínkově smrti zůstal jediným mužem v domě. Chcete spát u nás? Nabízí hned Konstancie. Po dobu, než se jim podaří chytit tu zrůdu. Kdyby to záleželo jenom na Emílii, okamžitě by nabídku přijala. Nechce ale nechat maminku samotnou. Ne, děkuji. Všechno bude určitě v pořádku. Našla jste něco zajímavého? Ptá se, aby změnila téma hovoru. Ještě ne, ale máme toho dost na probírání, odpovídá Konstancie. Paní Sériseová přenechala dívkám obrovské množství písemností všeho druhu. Mezitím vším je také několik krabic se starými upomínkovými předměty. Jako mladá dívka se paní Sériseová těmi věcmi probírala a vyčlenila to, co ji nejvíce zajímalo. Mamínčin starý růženec, sošku tanečnice, brož s perlou, miniaturu s podobiznou své matky jako malé dívenky. Zbytek pak nechala ve velkých papírových krabicích. Já se budu zaobírat písemnostmi a vy se podívejte na všechny ty věci, navrhuje Konstancie. Začněme raději obě dvě pročítáním dokumentů, doporučuje Emílie. Půjde nám to tak rychleji. Konstancie s Emílií sedí přímo na koberci v pracovně a prohlížejí složky, které mají rozprostřeny před sebou. Čas od času zvedne Emílie hlavu, aby své přítelkyni položila otázku. Váš dědeček se jmenoval Benjamin Lžonty? Ano, ano. Tady mám jeho oddací list. 17. června 1839 si vzal za ženu Ofélii Merkerovou. Bylo jí 19 let a jemu 23. Moje babička zemřela 6 roků po svatbě, pokračuje Konstancie. Dědeček se už znovu neoženil. Jeden jako druhý se narodili v Lyonu, poznamenává Emílie. Ani jeden nepochází z La Rochelle. Škoda. Emílie odkládá oddací list a pokračuje v pátrání. Dům byl postaven v roce jejich sňatku, 1839, poznamenává Konstancie, která se právě dobrala starých plánů a jiných dokumentů z kanceláře architekta. Dali si jej postavit? Myslím, že ne, odpovídá Konstancie. Plány jsou podepsány architektem nějakým panem Ebertem a ještě jiným mužem, panem de Porpignal. Bez pochyby zadavatelem díla. To nevím. Nikde nevidím kupní smlouvu. Musí být u nás, lituje Emílie. Myslím, že vaše maminka nám ji přikoupit domů předala. To je pravděpodobné, ale maminka nám může pomoci. Ty papíry má určitě prostudované.

Emílie s Konstancí pokračují v třídění písemností. Objevují rodný list Konstancíny maminky, Marie Sérisejové, narozené 16. srpna 1840 v Lyonu v ulici de la Plume. To je na mé adrese, poznamenává Emílie. Rok po postavení domu tam tedy moji prarodiče bydleli, vyvozuje z toho Konstancie. Pochybuji, že ten, kdo ho dal postavit, měl čas v něm bydlet. Emílie souhlasí. Pokračujme, říká. Není možné, abychom nic nenašli. Objevili jste něco? Paní Sérisejová vstoupila do pracovny. Nic, co by stálo za zmínku, přiznává Konstancie. Víte, kdo byl pan de Porpignal? Dodává. Pan de Porpignal byl zámožným velkoobchodníkem s textilem. Investoval svůj majetek do výstavby domu ve vaší čtvrti. Dům mých rodičů mu původně patřil. Nevíte, jestli v něm bydlel? Ptá se Emílie. Určitě ne. Měl vlastní přepichový palác. Dům mých rodičů byl pro něj jen investicí. Vaši rodiče jej koupili hned po ukončení stavby. V podstatě, můj tatínek dědil po staré tetě své kmotře nedlouho předtím, než se oženil. Díky dědictví mohl docela brzy koupit dům pro rodinu. A to nás nikam nevede, konstatuje Konstancie. Dům nám neprozradil žádné tajemství a mý prarodiče pocházeli oba dva z Lyonu. Počkejte, paní Sérisejová přerušuje svou dceru. Moji praprarodiče přišli do Lyonu z jiného koutu Francie, vzpomíná. Na to jsem nepomyslela, když jste k nám poprvé přišla, Emílie. Oba rodiče mé maminky pocházeli z oblasti Charont. Z oblasti Charont? Opakuje Emílie. Ano, potvrzuje paní Sérisejová. To je departement, kde se nachází města Rochefort a La Rochelle. Města, odkud pocházejí Charlotiny dopisy, dodává značením Emílie.

Knihu Sophie de Milheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Vy jste slyšeli její 10. část, kterou četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Milí posluchači, dnes nás čeká malý výlet na největší ostrov na světě, který není kontinentem. Na ostrov, který je z 81% pokrytý ledem a po Antarktidě se jedná o druhou největší zaledněnou plochu na světě. Mluvíme o Grónsku, do kterého by se svojí rozlohou přes 2 miliony kilometrů čtverečních Česká republika vešla více než 27krát. Pro představu je Grónsko svojí rozlohou pouze 4,5krát menší než celé Spojené státy americké. Leží mezi Severním ledovým a Atlantským oceánem a velká jeho část se nachází už v oblasti nad Severním polárním kruhem. Krásný poslech tohoto pořadu vám přeje Jana Rambousková. Nejdříve nás čeká rozhovor se ženou inuitkou, která se v Grónsku narodila a do svých 20 let tam vyrůstala. Zapojil se také její manžel Bent, původem z Dánska. Dále nás čekají dva rozhovory s manželskými páry v důchodovém věku, které zvolili možnost navštívit Grónsko výletní lodí. A na závěr si popovídáme s přístavním lektorem Andrásem Kovalským. Protože rozhovory probíhaly v angličtině, budou tlumočeny do češtiny. Právě hovořím s paní, která pochází z Grónska. Mohla bych vás poprosit, jestli byste se krátce představila.
1: Jmenuji se Abigail. Narodila jsem se v Grónsku a vyrůstala jsem tam přibližně do svých 20 let. Pak jsem se přestěhovala do Dánska kvůli studiu a tam jsem se vdala. V Dánsku žiji 43 let.
0: Chtěla byste něco říci o vašem dětství? Jaký byl život v Grónsku tenkrát?
1: Vyrůstala jsem ve své rodině. Bylo nás 9 dětí. Rodinné prostředí bylo fajn. Myslím, že když mi bylo 6 let, začala jsem chodit do školy. A když jsem byla ve 4. třídě, byli jsme se třídou vysláni na jeden rok v rámci výměnného programu do Dánska. Bydleli jsme v rodině, kterou jsme viděli poprvé v životě. Po tom roce v Dánsku jsem začala mít pocit, že zapomínám některá grónská slovíčka.
0: Jaké to pro vás je vrátit se po letech do Grónska a vidět vaši rodnou zemi znovu?
1: Je to moc milé. Je to pro mě velká věc potkat někoho ze své rodiny nebo přátel. Setkala jsem se s kamarádkou, kterou jsem neviděla posledních 40 let. Žije také v Dánsku, ale setkali jsme se v Ilulissatu. Bylo to hezké setkání.
0: Jak často Grónsko navštěvujete, zatímco bydlíte v Dánsku?
2: Jednou za 3 nebo za 5 let. Tentokrát to bylo 7 let, co jsme v Grónsku nebyli, ale předtím jsme tam byli po 2 letech a po roce. Takže je to různé.
0: Jaký je život v Grónsku teď? Změnilo se to hodně od dob vašeho dětství?
1: Ano, změnilo. Hodně. Je tam více domů.
2: Život tam je mnohem modernější než před 40 lety. Vzdělání se přesouvá z Dánska do Grónska. Před 40 lety mnoho mladých lidí jezdilo do Dánska, aby tam chodili do školy.
0: Takže bychom mohli říct, že Gróňané jsou v dnešní době mnohem samostatnější. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
2: Ano, jsou čím dál samostatnější.
0: Je to velký rozdíl žít v malé grónské vesnici a ve velkém městě, jako je třeba Nuuk nebo Ilulissat? Nevím, jestli mohu Ilulissat nazvat velkým městem, ale přece jen. Liší se nějak život v hlavním městě Nuuk a například v nějaké malé vesnici?
2: Existuje malé město, které se jmenuje Akunak. Podle mě je to jiné žít v Akunaku. Všechno trvá déle.
1: Je tam pouze jedna zdravotní sestra. Není tam žádný doktor. Pokud má někdo zdravotní problémy, tak se musí zavolat do města Asiat, jestli tam mají doktora. Když tam doktor je, přeplaví se do Akunaku nebo může letět helikoptérou. Když je to vážnější případ, tak plují do Asiatu. Pokud tomu člověku nedokážou pomoci, letí do Nuuku. Pokud ani tam zdravotní péče nestačí, tak je pošlou do kodaňské nemocnice v Dánsku.
0: Takže to může být složité dostat se k lékařské péči.
1: Pokud bydlíte v malé vesnici a máte například rakovinu, pošlou vás do větší nemocnice na vyšetření. Pokud tam zjistí, že pro vás nemohou nic udělat, tak vás pošlou do Kodaně. A tam chvíli budete.
0: A co grónské domy, ve kterých lidé bydlí? Je to tradice, že jsou domy tak krásně barevné a že jsou ze dřeva?
2: Ano, to je tradice.
1: Domy doktorů jsou vždy modré a budovy dánské vlády jsou červené domy s bílými okny.
0: A nyní máte také elektřinu.
2: A ropu.
1: Moje máma vyrůstala v domě, kde nebyla zavedená elektřina. Potom, když se odstěhovala do samostatného domu, tak tam elektřinu měli. A ona to nesnášela. Byla zvyklá vařit si jídlo a péct pečivo na ohni. Než se to naučila používat, myslím, že jí to nějakou dobu trvalo, protože to nesnášela.
0: Bylo ještě něco dalšího, co pro vás nebo pro vaše příbuzné bylo obtížné, když se život v Grónsku začal měnit?
1: Dřív neměli
2: v domě zavedenou vodu. Všichni museli chodit 100 metrů s vědrem na veřejné místo, kde si mohli vodu načepovat. Pak si vodu nosili domů a z toho vařili, myli se a tak. To bylo tak v 60. letech. Teď má každý zavedenou vodu ve svém domě a nikdo s vědrem pro vodu nechodí. To bylo na konci 60. let a na začátku 70. let minulého století. Je to nějaký čas. Ona byla ještě dítě.
0: A odkud vlastně pocházíte? Které je to město?
1: Je to kousek od města Ilulissat.
2: V zátoce Disco Bay.
0: Ale stejně, Ilulissat už je v oblasti nad severním polárním kruhem a žije tam spousta polárních psů. Život tam je trochu jiný než v jižnějších městech, jako je Nuuk a Qaqortoq, aspoň z toho, co jsem viděla. Jak je možné na takových místech cestovat? Používáte psí spřežení nebo jakým způsobem se přesouváte mezi městy?
2: Některé rodiny používají psy, sáně i na lovení. Mnoho rodin má nějaké psy nebo i několik psů. Používají se biče na ovládání psích spřežení. Použití biče není na to, aby psy trestali, ale pouze na to, aby psy přiměli zrychlit nebo zatočit doprava a doleva. Je to zvíře na práci.
1: Je to pracovní pes. Není to mazlíček.
0: A myslíte si, že psy jsou s tímto přístupem srovnaní?
1: Ano.
2: Ano, oni s tím žijí. Vyrostli tak.
0: Máte pocit, že život v Grónsku je velmi odlišný od života v Dánsku?
1: Pracující dánští dělníci chodí ve skupinách a Grónanů se bojí.
2: Mezi lidmi z Grónska a dělníky z Dánska, kteří přijeli do Grónska pracovat, jsou napjaté vztahy. Jako dělník z Dánska vyděláváte mnohem víc peněz. Můžete zdarma cestovat do Dánska a máte zdarma i bydlení. Člověk z Dánska si vydělá mnohem víc peněz, i když dělá úplně stejnou práci jako člověk z Grónska. A to vytváří rozbroje.
0: Co si myslíte o evropském stylu života? O stylu života v Dánsku. Líbí se vám tam?
3: Comfortable for you?
4: Yes, a lot.
1: Ano, moc. Je snadné jet autobusem do jiného města. Toto v Grónsku vůbec není, protože do jiného města se musíte plavit lodí nebo tam letět. Z Kodaně do Roskille je to 40 kilometrů autobusem nebo vlakem a z Ilulissatu do jiné vesnice musíte jet lodí nebo letět letadlem.
0: Je to drahé cestovat lodí v Grónsku?
1: Ano, je to velmi drahé. Také létání je velmi drahé.
0: Takže cestují lidé v Grónsku často, nebo spíše zůstávají v jejich rodných vesnicích?
2: Mnoho rodin má své vlastní lodě. Nepoužívají veřejné lodě nebo helikoptéry na přelety. Mladší lidé cestují stejně tak jako my, ale je to mnohem dražší, protože nejdříve musí letět z Grónska do Evropy, což stojí 4 000 nebo 6 000 dánských korun. A potom mohou letět na Malorku nebo Ibisu nebo kamkoliv chtějí.
0: To chápu. Jak si myslíte, že grónští lidé vnímají turisty, kteří do jejich země jezdí?
1: Já si myslím, že jsou za to rádi, protože tím se do země dostávají peníze.
0: A není to pro ně nepříjemné, když z velké výletní lodi vystoupí 3 000 lidí a jdou navštívit Ilulissat?
2: Komu se to nelíbí, jde do svého domu a zatáhne žaluzie.
0: Jaká je v Grónsku zima?
1: Chladná, velmi chladná. Moje kůže na tu zimu tam není moc zvyklá. Mám ráda život v Dánsku.
2: Je tam opravdu zima. Musíte mít hodně teplého oblečení, teplé boty a tak. Ale nechtěl bych tam žít. Za těch 40 let, co žijeme v Dánsku, jsme tam byli na Vánoce a Nový rok s našimi dětmi jen jednou před 20 lety.
0: Jak to lidé zvládají, když je venku tma a taková zima?

0: Evropě.
1: Vychovatel ve školce, pracovník s elektronikou.
0: Jako všude jinde. Už existuje jen málo lidí, kteří se živí rybolovem. V té vesnici, kde Abby vyrůstala.
2: To je všechno, na co jsem se vás chtěla zeptat. Moc vám děkuji za sdílení. Přeju vám krásný zbytek vaší cesty. Naschledanou.
3: Goodbye. Tekus.
4: Tekus.

0: Dobrý den, právě si povídám s Elaine a Gary Gepfordovými, společně jsme na výletní lodi, se kterou jsme navštívili Grónsko. Byla to vaše první návštěva Grónska?
1: Je to tak, bylo to úplně poprvé, co jsme tam byli.
0: Jak vás to napadlo, že pojedete do Grónska?
1: Protože jsme už byli na mnoha místech na světě, ale v Grónsku ne. A ukázalo se, že je to jedno z našich oblíbených míst.
0: Co si myslíte o stylu života lidí v Grónsku? Překvapilo vás něco?
1: Mám dojem, že je to trochu osamělý život. Musíte být asi opravdu odolní a nezávislí, abyste dokázali žít v tak drsných podmínkách.
0: Jaké to bylo pro vás, Gary, být v oblasti nad severním polárním kruhem?
2: To je těžké říct. Bylo to okouzlující vidět ty ledové kry a ledové plochy. A vědomí, že Grónsko ztrácí svůj led, je tak trochu znepokojující. Člověk to nerad vidí. Ale vzhledem ke globálnímu oteplování klimatu je to něco, s čím musí žít a co musí překonat.
0: Jeli byste do Grónska znovu?
1: Ano, ale myslím, že jsou i další místa, která můžeme navštívit. A měli jsme velké štěstí, že tato loď navštívila 3 přístavy a jeden nádherný fjord, Prince Christian Sund. Byli jsme překvapeni, že tam nejsou žádné stromy, ale pohled na skály, led a hory byl neuvěřitelný.
0: Dobře, teď se vrátím k místům, která jsme už navštívili. Prince Christian Sund, jak už bylo řečeno, poté Ilulissat, Nuuk, hlavní město Grónska a Kakortok. Které z těchto míst vás osobně nejvíc zaujalo, Gary?
2: Užil jsem si plavbu fjordem Prince Christian Sund. To bylo velmi zajímavé, ale také jsem se rád dozvídal o lidech a o historii Shetlandských ostrovů. S tím jsem se nikdy dřív nesetkal. Bylo to osvěžující, velmi zajímavé a určitě bych doporučil komukoli, koho zajímají kulturní rozdíly, aby přijel sem na Shetlandské ostrovy, do Grónska a poznal místní kulturu, lidi a historii, protože je jí tu skutečně hodně.
0: Abych to uvedla na pravou míru, s lodí jsme navštívili také Island a Shetlandské ostrovy. A teď se zpátky vrátím k mé otázce. Které místo se vám líbilo v Grónsku nejvíce, Elaine?
1: Pro mě to rozhodně byly ledové plochy nad severním polárním kruhem. Bylo úžasné a taky trochu děsivé proplouvat v těsné blízkosti ledových ker vzhledem k tomu, jak mezi nimi musela loď manévrovat. Mohlo se stát, že se do Ilulissatu vůbec nedostaneme, protože v moři bude moc ledu a nepodaří se tam proplout. Naše bezpečnost byla pro všechny důležitá.
0: Bylo to štěstí, že jsme se do Ilulissatu nakonec dostali. Tak vám moc děkuji za rozhovor a přeji bezpečnou cestu domů. Hodně štěstí.
1: Děkujeme, Jani.
2: Díky, bylo to milé.
3: Thank you, Jana.
4: Thank you, it's a pleasure.

0: A mám tu druhý pár, který teď vyspovídám. Mohli byste se prosím krátce představit?
1: Ano, jmenuji se Astrid Kosta a pocházím z Bergenu, z Norska.
2: Já jsem Jürgen, manžel Astrid. Oba pocházíme z Bergenu, z Norska.

0: Moc vám děkuji. Byli jste v Grónsku poprvé?
1: First time in Greenland, is that right?
2: Yeah, it was, and we were so excited because we always.
3: Ano, byli a byli jsme nadšení, protože jsme tam vždycky chtěli jet. Teď jsme konečně měli tu možnost a bylo to skvělé.
0: Jak se to stalo, že ta možnost přišla?
3: Víte, už nepracujeme, jsme v důchodu a máme spoustu volného času. Tak jsme se dívali na nějaké možnosti pobytu na výletních lodích a nakonec jsme se rozhodli pro plavbu do Grónska, protože jsme už byli v Evropě, v karibské oblasti, byli jsme skoro všude, ale ne v Grónsku. Takže to u nás bylo na kontrolním seznamu.
0: Jsou plavby lodí váš oblíbený způsob cestování?
3: Ano, rozhodně. Jezdíme na plavby lodí od roku 1998, pak nám do toho vstoupil covid, ale jinak jezdíme každý rok na 2 až 3 takové plavby.
0: Jorgne, jaký byl váš dojem z Grónska? Bylo tam něco, co vás opravdu překvapilo?
4: Ano, bylo. Neviděl jsem tam žádné stromy. To byla ta nejzásadnější věc. Vezměte si, že z Grónska na severní pól je to stejně daleko jako z Norska, ale v Norsku, v té oblasti u moře, stromy máme. V Grónsku nebyly. To mě trochu překvapilo.
0: Vy jste už navštívili mnoho míst na světě. Které z nich ve vás zanechalo nejhlubší dojem, jestli je to možné říct?
3: Antarktida, bez váhání. Bylo to tak jiné a jedinečné tam být. Byli jsme na výletních lodích, měli jsme veškerý luxus. V Antarktidě je pouze led a tučňáci. Takže jsme měli tento luxus a současně fantastický výhled po celou dobu. Mimořádný zážitek.
0: Jaké to bylo v Grónsku ve srovnání s Antarktidou?
3: Bylo to skoro stejně tak exotické. Nemyslela jsem si, že bude, ale bylo. Protože, jak říkal Jorgen, nebyly tam žádné stromy. Domy byly jiné, než na co jsme zvyklí. Byly barevné ve všech barvách, podle toho, co jste dělali za práci. Pokud jste byl tesař, váš dům měl jinou barvu, než když jste byl inženýr. A to bylo pro mě něco nového. Lidi byli úplně jiní, než jací jsou obvykle v mém okolí. Nečekal jsem to. Není snadné místa srovnávat, ale i tak bylo to tam velmi neobvyklé.
0: Co vám přišlo tak neobvyklého na Inuitech? Jde popsat ten rozdíl, o kterém jste mluvila?
3: Ten rozdíl je v tom, že jsem četla, že přišli z Asie. Tomu je pro mě hodně těžké porozumět, protože Grónsko je od Asie dost daleko, ale svět se mění a je to možné vidět z barvy jejich kůže. Můžete to taky vidět z tvaru jejich očí. A mluví dánsky. To nechápu, protože norština a dánština jsou skoro stejné jazyky. Takže my dánštině rozumíme. Ale rozdíl ve vzhledu mezi Inuity a Nory je obrovský.
0: My jsme navštívili Ilulissat nad severním polárním kruhem, potom Nuuk, hlavní město Grónska a Kakortok. Také jsme se plavili fjordem Prince Christian Sund. Které z těchto míst na vás udělalo největší dojem, Jorgen?
4: Nuuk, rozhodně. Bylo to největší místo, které jsme navštívili a všechno tam bylo nové. Bylo to město a jak jsme si ho procházeli, viděli jsme přírodu a domy, o kterých Astrid mluvila. Bylo to velmi zajímavé to vidět. To místo mě okouzlilo.
0: Děkuji moc. A jaký byl váš dojem, Astrid?
3: Pravděpodobně souhlasím s Jorgenem. Ale chtěla bych doplnit, že Nuuk je hlavní město v Grónsku a je tam největší komunita, takže tam máte vládní domy, kino, hlavní třídu, kostely. Je to větší město než Ilulissat, což bylo první město, které jsme v Grónsku navštívili. ale větší než Kakortok. Tam jsme byli naposled. No a protože je to hlavní město, tak jsme byli trochu napjatí, nevěděli jsme, co očekávat. Mysleli jsme si, že to bude mít ráz hlavního města, ale nebylo to tak. Je to malé město, ale stále je to největší město v Grónsku.
0: Komu byste doporučila cestu do Grónska? Kdo je ta skupina lidí? Je to pro každého?
1: Is it for everybody?
2: If you like to go party all the time, don't go there.
3: Pokud máte rádi divoké večírky, tak to není místo pro vás. Pokud vám ale přijde úžasné být v přírodě a v klidu, zažít něco neobvyklého, co jste nikdy předtím nezažili, tak jeďte. Protože to je neobvyklé, klidné. Je to způsob odpočinku, jaký jste pravděpodobně nikdy předtím neměli.
0: Moc krát děkuji za rozhovor. Přeji hezkou cestu domů.
3: Já také moc děkuji.
4: Moc děkuji.

0: A nyní si povídám s Andreasem Kovalským, který je na výletní lodi s námi. Andreasi, můžete prosím na úvod říct pár slov o sobě?
1: Hello, yeah, my name is Andreas Kowalski. I'm from.
2: Dobrý den. Ano, jmenuji se Andreas Kowalski. Jsem z Hamburku. Na této plavbě jsem přístavní lektor. Dělám přednášky o městech a přírodních jevech, které vidíme a na které po cestě narážíme.
0: Jak se vám líbilo Grónsko? Užil jste si to?
2: Užil jsem si to moc. Nečekal jsem, že objevím tak nádhernou zemi. Na pobřeží je Grónsko zelené, jako jeho anglický název, Greenland. A možná víte, že většina povrchu Grónska je pokryta ledem. Vidět ty ledové kry a ledovce bylo velmi působivé. Pro mě to byl zážitek na celý život.
0: To mohu potvrdit, příroda byla neuvěřitelná. Také jsme potkali Inuity, kteří tam žijí. Co si vy osobně myslíte o jejich kultuře? Na vaší lekci jste nám o nich povídal. Myslíte si, že se od nich máme co učit?
2: Jestli se můžeme učit, nevím. Co ale vím, že víc a víc lidí v Grónsku se přesouvá do větších měst. Vesnice se ruší a spolu s nimi mizí i jejich tradice. Jejich původní zvyky, založené na lovu a rybaření, se mění a země čelí mnoha změnám. A to, co potřebují, je dobré vzdělání, aby se dokázali osamostatnit od Dánska. Dánsko se stará o zahraniční záležitosti, na obranu a posílá do Grónska peníze. Osobně jsem se setkal s několika Inuity a s lidmi z inuitských rodin. Jsou tou loveckou a rybářskou kulturou stále ovlivněni. Například byl jsem na výletě na malé lodi. Chtěl jsem vidět ledové kry z maximální blízkosti. A loď řídil mladý muž, asi kolem 25 let. Byl kapitánem té malé lodi a řídil tu loď tak dokonale, tak efektivně a uměl s tím člunem jezdit neuvěřitelně dobře. Taky nám řekl něco málo o jeho rodině a o tom, odkud pochází. Co jsem tím ale chtěl říct je, že mnoho lidí má stále mnoho praktických dovedností, jako řízení lodi, auta, lov. A tou kulturní změnou je přechod od lovu a rybolovu k abstraktnějšímu myšlení, ekonomickému vzdělání. Co je ale podstatné, v Grónsku žije pouze 56 tisíc lidí, což je na tak velkou územní plochu opravdu málo. Aby se mohli osamostatnit, potřebují další vzdělání. Musí se naučit něco o právu a o ekonomice. A taky, jak řídit zemi. Musí o tom všechno vědět. To je běh na dlouhou tráť.
0: A nemyslíte, že takové vzdělání může zničit a vymítit jejich zvyky a tradice, které nás mohou všechny obohatit? Myslím Evropany, Američany. Může to pro nás být něco nového, osvěžujícího?
1: You mean the ultra traditional cultures?
2: Máte na mysli jejich staré tradice? Ano, samozřejmě můžeme se od nich učit, jak být součástí přírody. To oni umí. Lidi, kteří stále žijí ve vesnicích, žijí v divoké přírodě, potýkají se s extrémním ledem a extrémními zimami, jezdí lovit a rybařit se psím spřežením. Ale co si myslím je, že pod ledem v Grónsku se pravděpodobně nachází ropa. Možná během pár let na ropu narazí a potom se ekonomika, města a tradice hodně změní. Myslím si, že tím zmizí staré tradice ještě rychleji, protože každý se už nebude snažit nalovit co největší množství ryb, ale budou těžit ropu.
0: Děkuji, to mi stačí. Chtěl byste k tomu v souvislosti s Grónskem ještě něco dodat?
2: Ano, byl to skutečně krásný výlet, ale myslím si, že Grónsko je v současnosti stále více méně chudá země. Když ale najdou ropu, čeká je stejný osud jako Norsko. Norsko bylo dříve chudá země, ale Když narazili na ropu, samozřejmě záleží, kdo má oficiálně právo ropu těžit, tak zbohatli. Norsko je v současnosti jedna z nejbohatších zemí. Potom se všechno změní.
0: Dobře, tak uvidíme, jaké ty změny budou, jak ovlivní i ostatní země a styl života obyvatel Grónska. Moc děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
2: Bylo mi potěšením. Díky moc.
0: A to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám naše cesta na ostrov plný sněhu a ledu, ale také zelených ploch v pobřežních oblastech líbila. Od mikrofonu se loučí Jana Rambouzková a přeje krásné cestovatelské zážitky.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

můžeme jedině spolu po rukou. Jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplej

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Pozitivní hodnota kříže. Čím víc kdokoliv proniká do tajemství křesťanského života a dokonalosti, tím víc začíná chápat pozitivní hodnotu kříže. Uvědomuje si, že bez něho by nepokročil. Začíná vnikat do smyslu výroků, které dříve čítal, ale které mu byly nesrozumitelné, jako například známá slova svaté Terezie Veliké: buď trpět, nebo umřít. Jaký smysl by totiž mělo prodlužovat život na zemi a nepokračovat v dokonalosti, nerozvíjet život věčný? To se děje křížem, jak píše s nadšením kniha Následování Krista v kapitole nadepsané O královské cestě svatého kříže. Čteme zde: nikdo není schopen chápat nebeské věci, než ten, kdo se podvolil snášet protivenství pro Krista. A Bohu není nic příjemnějšího, tobě na tomto světě nic spasitelnějšího, než ochotně trpět pro Krista. A kdyby si mohl volit, měl by si raději přát pro Krista trpět protivenství, nežli požívat mnoho potěšení, neboť tak bys byl podobnější Kristu a všem svatým. Tolik kniha Následování Krista. Vnitřní a pronikavé porozumění kříže se získá životem a milostí. Je těžké se o tomto předmětu rozepisovat. Přesto se pokusil Cornelius a Lapide ve výkladě na list svatého Jakuba shrnout důvody, které udávají otcové církve, aby dokázali, že máme mít radost i z trápení a nesnází. Vypočítává 4. První. Potíže a protivenství nás podle svatého Jana Zlatoústého probouzejí z otupilosti a nezájmu o náboženské věci. Kdo se má dlouho příliš dobře, zapomíná na Boha, cítí se dobře v tom světě, který je, po jiném lepší netouží. Ani sám nechce být lepším, stačí mu to, co má. Tímto ovšem s ním jde z kopce, aniž to pozoruje. Setká-li se však s potížemi, cítí se najednou nešťastný, uvědomí si svou slabost, poznává ze zkušenosti, že nemá ani zdaleka tolik síly a ctnosti, jak si myslil. Svatý Jan Zlatoústý uvádí i druhý důvod, proč máme mít radost z nesnází a pronásledování. Jsou totiž znamením, že jsme povoláni ke spáse a že jsme syny Božími. Svět v nás začíná poznávat obraz Krista a začíná se proto k nám chovat tak, jak se choval k němu. Podobný důvod uvádí i svatý Efrém ve své chvále kříže. Křesťanský život má být podobný Kristu v jeho šlépějích. Co jiného nás může víc zblížit s ukřižovaným než kříž? Mnich Antiochus, který si v 7. století začal vypisovat poznámky pro duchovní život z homilií otců, udává ještě 4. důvod, proč máme být rádi, že nás potkalo trápení. Chrání nás totiž před našimi dvěma největšími nepřáteli, hříchem a vášněmi. Lenost a blahobyt vedou ke všem neřestem. Člověk, kterého stíhají životní nehody, nemyslí snadno na marnosti, neubíjí drahocenný čas leností.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
0: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu,
3: Bohu díky.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař, který tentokrát netradičně na celou 15 minut předá slovo svému hostovi. Pod názvem Úklid v suterénu vyšla kniha, která shromažďuje písňové texty, básně, fejetony a další materiály písničkáře Bohdana Mikoláška. Ten trvale žije ve Švýcarsku a já jsem jej na dálku požádal, aby tuto knihu v uceleném bloku pro vás představil.
1: Dobrý večer, zdravím Milana Tesaře i vás, posluchače Proglasu. Sedím v mém studiu ve Švýcarsku v Curychu u placatého monitoru a nedivím se středověkému katolickému upozornění, že náš nejbližší svět, to prostředí, jehož jsme středem, je docela často plochý. A přesto se točí. Natáčím tento pořad a pozítří odešlu jako přílohu e-mailu do světa velmi kulatého až globálního. Uvidíme, k čemu nám dnes tahle vymoženost pomůže. Rozhovor to asi úplně nebude. Otázky, které jsem od Milana dostal, se teď z lesa ozývají v podobě poznámek, informací a přemítání do virtuálního prostoru v mikrofonu. A reálně mám před sebou jen vzpomínku, jak jsem tehdy jednou seděl živě z očí do očí u kulatého stolu ve studiu Proglasu v Brně.

když nikdo neví ani, že tam, kde hledaj, nemůže být. A tak nikdo spěl.

Původně se kniha měla jmenovat Dům, kde bydlí láska, aneb Úklid v suterénu. Takže to zametání začalo ještě o poschodí výš u nadpisu nad mojí možná nejznámější písničkou, možná díky epizodě v divadle Semafor, a pokračovalo až dolů do suterénu, kde jsme tehdy nacvičovali s kapelou téměř jazzrockovou na naše projekty v divadle Nerudovce. Ale jak slyšíte, tak do toho undergroundu jsme asi ještě pořád měli moc vysoko.

Tak tohle byla možná rozhlasová světová premiéra. První písnička z CD či původně divadelně hudebního projektu Úklid v suterénu.

Je mi cenné, že s přesvědčením, že by se měla vydat kompletní sbírka všech mých písňových textů, přišel právě někdo, kdo dobu, do které jsem zařazován odborníky a vrstevníky, pro svoji mladost nezažil. Za termíny jako legendy českého folku, zakladatele českého písničkářství si koupíte leda, tak ten šuplík, do kterého se vše dá na nejvýš znovu zavřít. Otevřít ho veřejnosti měl nutkání a přesvědčení Jan Schulz, dnes známý editor záslužných publikací, který, jak v knize na úvod píše, slyšel jako první můj recital poslední pár týdnů před naším odchodem z první vlasti. Jan Schulz, mladík, kterému poloha mých písniček prý utkvěla v paměti. Žádné festivaly, žádné průšvihy a zákazy. Přesvědčení něco vydat ale nestačí. Je třeba ho ještě realizovat, jednak mě přinutit najít, dodat, doplnit všechny ty materiály a jednak najít nakladatelství, které bude podobné nadšení sdílet, protože, jak všichni tuší, biznis to asi nebude. Lubomír Houdek převzal metodu Čapkova, doktora Gálena z Bílé nemoci a vydáváním odborné lékařské literatury, doufejme, že ekonomicky fungující, léčí nedostatek v systematickém publikování celé řady písničkářů a jiných nadpisů veskrze kulturních. A tak jsou i moje písničky konečně černé na bílém. Hudbou se otvírají celé prostory, ale dozní. Kniha zůstává, i když se zavře.

Jednou jsem konzultoval svůj povzdech nad odezněním hudby s přítelem mého tatínka, badatelem, profesorem, hudebním vědcem na univerzitě v Jeruzalému a předložil mu moji tézi, že přece jen písmena jsou důležitější, jakoby pevní nositelé toho obsahu. Teď přeci říkáme například písmo svaté. Řekl mi, to je možná váš název křesťanský. My říkáme Tóra. To je spíš ten obsah, zákon, cesta. Důležitá nejsou ta písmena, ale ta smlouva, ten úkol, který by nejlépe bylo znát nazpamět a podle toho žít. Písmena jsou jen pomůcky proti zapomnění. Jen takové připomínky, proto asi hebrejština nemá v písmu samohlásky. Byl jsem jako muzikant i zklamán, když mi pan profesor řekl, že i takové zpěvy jako žalmy se nespívají proto, že to jsou pěkné melodie, ale že ten zpěv pomáhá zapamatovat si ten obsah. Proti tomu bych jako písničkář nakonec protestovat nemusel. Změnily se tedy moje písničky v knize v písmena, je jim tam dobře, i v tvrdých deskách zavřených proti zapomenutí.

0: Hudbo hrej nám. Po otevření knihy nastane jiný úkol. Zorientovat se. Co to je za knihu, o čem je, se asi nedá říct. Myslím, že se ani nedá číst, spíš jen tak v ní listovat. Předpokládám, že ji teď vy máte právě před sebou a nejdřív strháte tedy ten celofánový obal. Na tom CD ho zatím nechte, stejně tu desku znáte jako LP nebo kazetu od kamaráda a právě z ní ukázky připomínám. Je to kus knihy, skoro 3/4 kila. Kdo čte odzadu, dočte se hned na vnitřní straně obalu vzadu, že vrah je zahradník, tedy major STB Mrkvička z domu v Bartolomějské ulici a jeho reportáž z kavárny Slávie o mém odmítnutí takzvaně zpívat. Kdo čte od začátku, zaspívá si ale nejdřív píseň o jiném domu z not psaných také vlastnoručně. Při prvním výslechu jsem totiž musel také opisovat vlastnoručně, ale jejich píseň, prý aby bylo vidět, že věrohodně a dobrovolně. A tak k majorovi je přiložena vzadu zmíněná staronová CD znovu, aby věděl, že se ho už nebojíme. Kdo by dnes nebyl hrdina?
1: Ne, já neměl strach, ani dnes se to nebojím zmáčknout spoušť té věci s náboji. Mám ale oči a slyším, jak zní to, tak lidi

Kniha měla původně obsahovat jen kompletní soubor všech textů mých písniček. Seřadit je ale chronologicky podle vzniku nebo dokonce abecedně dávalo smyslu málo. V době jejich vzniku nevyšly, neboť vyjít nemohly, a tak jsem i takovou disciplínu jako takzvaná diskografie považoval za vyloučenou. Ale do práce jsem se dal a seřadil písničky zpětně do tematických celků. Z první desky Znovu jste už slyšeli pár ukázek. Je to to, co jsem vybral, aby na jevišti před i za železnou oponou tehdy nechybělo to podstatné. Ten dům, ticho, ty písničky o vojně a jiné připomínky na to jaro 68 a idealismus, kterého se český lid vždy asi tak jednou za 20 let dopustí.

0: Zatím venku mrzne, je zima, je zima, jinak nic.
1: Další písničky, jakoby o přírodě, o ročních obdobích, jsem kalendářně dal na CD Údolí.

zbývající písničky toho celého pražského období jsem rozdělil pod dva nadpisy. Mávej, písně o lásce, už ne o té nebeské či všelidské, ale o té nejličtější s tím plus mezi dvěma monogramy na lavičce.

a ten druhý nadpis a zbývající CD, aby bylo i trochu veselo, jakože jsme i občas byli, začíná písničkou Až se vrátím.

Vynález longplay dlouhohrající desky, zvané LPčko, sebou přinesl i novou možnost. Neřadit jen jednotlivé písničky do jakéhosi koncertu s přestávkou, když se obracela strana A na stranu B, ale s představou té celé plochy bylo lákavé už i skládat s představou toho celku, s představou fotografie na té nádherné LP ploše o 10x větší než dnešní CD s nadpisem, s tématem nebo dokonce s myšlenkou v nadpisu. Takový prostor mohl překonat už jen film. Videoklipy se teprv líhly. S vizí hudebního filmu vznikly také moje písničky psané ve vlaku. O mně a o dívce, která nastoupila a po několika písničkách opět vystoupila. Několik scénářů existuje, ale film stále ne a ne se natočit. Ale asi jsou ty písničky natolik obrazné, že by celuloid jen opisoval.

0: Poslední velký čin se jmenoval právě jako naše kniha Úklid v suterénu. V něm členové kapely vedle hlavní role uklízečky a zpěvačky Marie hráli všichni též co by činoherci. Hry do ní napsali Eva a Vladimír Zajícovi a premiéra byla na konci let 70. v Praze v divadle v Nerudovce. Už jste z ní slyšeli dvě ukázky nově natočené. Původně to měla být právě tato deska ke knize přiložená, ale jednak proto, že ředitel nakladatelství je pasovaný odborník na písničkářskou archeologii, ale možná je i celá ta kniha jakoby ta první a také takové to znovu a proto došlo znovu na desku znovu. Je to ten startovací základ a CD Úklid v suterénu je tak ušetřen na důležitou dobu. Na dobu příští. Na mém internetu je již k objednání a jestli ještě v tomto životě dám dokupy kapelu, tak to třeba zahrajeme i s tím vším divadlem a bude veselo.
1: S obličejem pohublým nořím hadr do bublin a cizí špínu čistím. Nořím hadr do bublin, cítím stříbro pod uhlím, mizím kaňky z listin. Ze tří teček jsou tři tečky a z árie uklízečky zbyl mi jenom

recenzím a úvodům k jednotlivým CD přibyly všechny rozhovory, fejetony a jiné moje texty. Jako další samostatný díl jsou příspěvky přátel, sourozenců a jiných souputníků, včetně zauzlení, rozezlení i rozuzlení té mé kauzy ohledně písně Ticho o Janu Palachovi, emigrace, návraty. Jako návrat do krásné literatury je pak další kapitola. Do sbírky mi byly sebrány i moje, řekněme, básně. Nevím, jestli pár kratších řádek nad sebou, vázaných českým národním sportem slovních hříček a o tak originálního rýmování, dělá z pisatele básníka. Jen vím, že práce nebo dokonce spolupráce se slovem má v sobě takovou tu radostnou energii a z věcí směšných může dělat vtipné. S lingvistickou drzostí skládám příležitostně ve Švýcarsku i písně v němčině. Ale vedle chybějících českých specialit jako dvojitý až trojitý zápor, jako například nikdo, kdo tam nikdy nebyl, nikoho nebyl. Je zkrátka fakt, že i po 30 letech mám na jedno přídavné jméno v němčině, 5 v češtině. A vím, které z nich potom vybrat. Poslechněte si nejkratší báseň v knize. Na konci

pan doktor nakladatelství Lubomír Houdek se mnou o mých námitkách jako filozof moc nefilozofoval, ale jako ředitel udělal rozhodnutí a historický čin. Diskografie, že bude. Ale že tam napíše jen to, co na vlastní oči vezme do ruky a uslyší. A tak mě přinutil k pár měsícům práce a proto je teď vše skutečně na CD. Studiově nebo historicky z archívu, hotové či jako prototypy těch zítra pozítří oficiálně vydaných děl. A je pochopitelné do ruky i do ucha vše, co jsem stvořil mezi tím i potom vedle písniček písničkářských, i to vše na poli církevní, filmové, scénické až experimentální elektronické hudby. Představte si, že je v Praze jeden komorní pěvecký sbor, který mě nezná jako písničkáře, ale jako autora třeba takovéto písničky.

Áno, v knize je i môj fejeton o mé návštevy svaté zemne, o mém koncertu v Betlémne. Áno, je to země působivá, způsobila, jak jste i slyšeli, u mě i několik nových písní. To, co nás při všech návštěvách Izraele naplňovalo něčím zvláštním, v každém případě totálně odlišným od návštěvy grandiózního, ale totálně a zoufale turistického Egypta, byly kontakty ne archeologické, ale ty živé s živými obyvateli této země. To všechno nebezpečné, co známe z televizních novin, tam samozřejmě přítomné či viditelné je, ale zároveň něco ve vzduchu, jakési vzrušení, které tomu všemu všednímu dodává tolik smyslu, že se vše mění na jakousi jistotu a klid a samozřejmost. Klidně jsme opustili naši skupinu a průvodce a v městském jeruzalémském autobusu nám jenom někdo poklepal na rameno otázkou, je to vaše taška, když jsme ji nechali na chvíli bez dozoru. Až když jsme z plného autobusu vystoupili, viděli jsme, že jsme jeli linkou číslo 18, známou na celém světě. 14 dní tam předtím vybuchla bomba. A přesto návštěva v hudební škole, kde izraelští muzikanti vyučovali arabské děti na hudební nástroje, návštěva koncertu Jeruzalemského symfonického orchestru, takové zbraně má málo která armáda na světě. A na závěr cesty můj koncert k mým padesátinám, vlastně 1998 to bylo i k padesátinám státu Izrael, pro české Izraelce v Tel Avivu a pak se opakoval i v Betlémě pro česko-palestinské rodiny. Taková ta evropská povinnost se postavit do boje za či proti dle osobní orientace či momentální politické módy tam není. Nejlepší metoda, jak dosáhnout míru, je nejít do války. Ta česká formulace z 60. let byla dobrá. Válka je vůl. Mír není vyhrání války, jen když se občas narodí, měli bychom ho chovat. Vlastně můj koncert v Betlémě byl nejdřív zrušen jako reakce na zostření vojenských prohlídek, která byla prý neuměrnou reakcí na to, že kdo si rozstřílel školní autobus s židovskými dětmi v Gáze. Ale arabští přátelé našich židovských přátel našli jiné místo na koncert, přímo vedle kostela narození, a tak se ten den narodil v Betlému jeden večer míru.

0: Poň Vladimír Merta hezky napsal, že to ticho, které okolo nastalo a po Bohdanovi jen asi zůstane, je zároveň nadpis té nejdůležitější písničky, kterou napsal. To ticho o Janu Palachovi.
1: Ať po té písni nikdo netleská, ať každý v klidu to své ticho zatráví. To ticho tiše mluvící,

Nechť vás tedy kniha vede potichu do všech těch míst mých písniček. Čtěte, fotografie prohlížejte, listujte, nebo ji jen tak mějte po ruce. Třeba se to bude na něco hodit. Já už ji jednou prakticky použil. Při koncertě jsem si náhle nemohl vzpomenout na třetí sloku. A ejhle, otevřel jsem knihu a zpíval dál. To vám přeju do začátku roku 2012.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme klavírní trio B-dur opus 97 arcivévodské od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahraje Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová klavír, Jan Talich housle a Jan Páleníček violončelo.

Slyšeli jste klavírní trio B-dur opus 97 arcivévodské od Ludvíka van Beethovena. Skladbu zahrálo Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová klavír, Jan Talich housle a Jan Páleníček violončelo. Následuje sonáta A-dur pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrají Norbert Heller na klavír a Gabriela Demeterová na housle.

0: Hrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste sonátu A-dur pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahráli Norbert Heller na klavír a Gabriela Demeterová na housle. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. I v posledním srpnovém týdnu si připomeneme svědectví z našeho archivu. Dnešní vyprávění patří Tomáši Syslovi. Za celý tým rádia vám přeji dobrý poslech.
10: Ahoj, já jsem Tomáš Sysel, pocházím z Karlových Varů a chtěl bych vám říct svůj životní příběh o tom, co mě vedlo k tomu, že jsem zjistil, že je tady Bůh a že existuje naděje i pro lidi, kteří jsou pro svět ztracený. Já jsem z rodiny, která si myslím, že nebyla problémová. Vyrůstal jsem za komunismu prvních 10 let a můj otec i táta měli práci, mám ještě starší sestru a nic nenasvědčovalo tomu, že bych můj život v budoucnosti se mohl ubírat špatným směrem. A přišla revoluce, táta našel zaměstnání, které vynášelo docela dost peněz a protože měl celkem kladný vztah k alkoholu, tak začal hodně popíjet a on po tom, co začal pít, tak byl hodně agresivní a když přicházel domů z práce, protože vlastně celý týden jezdil kamionem po Evropě, tak soboty, neděle prostě jsme měli všichni strach z toho, když přijde a začne prostě napadat mamku a začne nadávat nám prostě mojí starší sestře, takže doma atmosféra potom byla celkem, když byly peníze, jako nežili jsme si špatně, ale atmosféra prostě a vztahy byly šílený, bylo to rozbitý, bylo to hrozně depresivní a pro mě jako pro malého kluka to bylo hrozný v tom, že jsem prostě chtěl nějak zasáhnout a zjednat možná nějakou spravedlnost nebo prostě pomoc mamince, ale prostě neměl jsem k tomu sílu a začal jsem prostě vnímat věci hodně negativně. Přestal jsem věřit prostě v to, co jsem věřil předtím, že vztahy v rodině fungují, že se všichni máme rádi a začal jsem prostě si myslet, že svět je zvrácený místo, prostě, že lidi nejsou schopní prostě dobrých věcí. A přišel rozvod našich rodičů, mě bylo asi 12 roků, sestra v té době odešla taky, protože je starší, za přítelem a já jsem zůstal vlastně doma sám. Moje máma chodila od rána do večera do práce, abych nás uživila. Veškerý vztahy v rodině, který jsme měli z tátovo strany a z mámy strany, byly roztrhaný. A já jsem zůstal vlastně doma sám a dá se říct, že mě vychovávala ulice a z Karlových Varů, kde pocházím, tak pocházím ze čtvrti, kde byla celkem problém prostě s kriminalitou, s drogama a vůbec tady s těma věcma. Takže jsem se dostal do party lidí, kteří mi dávali pocit toho, že někam patřím, že mám okolo sebe přátelé, že můžu vlastně jakoby mít lidi, kteří mají stejný zájmy jako já. No a ty zájmy, ale který jsem našel, byly špatný. Já ve škole jsem nikdy nějak problémy s prospěchem neměl, akorát právě díky tady těm věcem, co jsem se dostal pak k drogám, začalo to cigaretama a alkoholem, jsem začínal mít problémy prostě s tím, že jsem začal být násilník, začal jsem prostě lidem vyhrožovat prostě a vůbec jsem si, dá se říct, že jsem si užíval to, že mám nějakou moc nad lidma. Já si myslím, že to právě pramenilo z toho, že když jsem byl malý, tak jsem nemohl prostě nic udělat proti tomu, abych zasáhnul, když táta byl agresivní na moji maminku, tak jsem začal tady tím násilím. Když jsem to u táty nesnášel, začal jsem vlastně to samý dělat druhým lidem. Dokončil jsem základní školy učňák a přišlo takový rozcestí v mém životě, kdy mi bylo 18 nebo 19 let, vlastně když jsem skončil školu a říkal jsem si, co dál se životem. Já jsem vlastně prakticky veškerý vztahy, který jsem měl i s holkama a tady to, jsem ukončil dřív, než vlastně došlo k nějakému normálnímu třeba rozchodu nebo vůbec k tomu pokračování.